0: Zkusíme to pod rážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

Petrograd. Dej mi Petrograd, to ostatni synek. Klapy, klapy.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Tadej pac, stopa trej.
1: Buď a nisto, a poutičce, ať má čisto. Miau, miau.
0: Vrhov, vrhov, hov.
1: Miau, miau.

Ahoj. Smím prosit?

běž, potit se, to je rada má. Lyžní bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

Kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklouže. Díky, řekla Ludmila,

chodci po černým trhu, můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

0: ptakopiska jmenuje se
1: Ptakopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára

0: pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutana,
2: orangutanátko.
1: A štěňátko

0: dnes kondorátko
1: a štěňátko anakondy, jmenuje se
0: anakondiátko a štěňátko jaguára, jaguárátko
1: a štěňátko aligátora,
0: aligátorátko a štěňátko pumy, pumátko a štěňátko mravenečníka,

0: indikátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je škátor.
1: Ježolátko.
0: Ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor. Ne. Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.

0: pošťák do pole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole.
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

0: pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Junior.
1: Můžu vstoupit?

0: Ráno s juniorem.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici. Nevím, co jí napadlo,

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem král.

Hádala se para plata, které je víc do kulata.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

kuňka. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

hadem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

fresh.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Ahoj kamarádi, já už jsem zase tady, začíná další Všudikuk Jany Richterové. To jsem já, ale to určitě víte, protože jestli posloucháte Rádio Junior, tak se dobře známe. Co nás dneska čeká? Ondra Holand pro nás natočil super reportáž z autobusového dne Pražské integrované dopravy. Mám pro vás pozvánku na jednu výbornou akci plnou sportu, pohybu a radosti. Mrkneme se, jak to vypadalo na dni otevřených dveří v Českém rozhlase. A vrátíme se taky na mezinárodní hudební soutěž Eurovize 2026. Čeká nás spousta písniček, takže jdeme na to. Od mikrofonu Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Holky a kluci, dneska tady mám pro vás bezva pozvánku. Na telefonu je Nikola Zahradničková z Westfieldu Černý most. Dobrý den, Nikolo.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Já vás taky. Ve Westfieldu Černý most v Praze se chystá velká akce. Co to bude? Pozvěte nás tam.
1: Je to tak, na poslední květnový víkend, totiž před Westfield Černý most chystáme velký sportovní hudební festival Pump a Jump Fest, kdy v sobotu 30. května proběhne mistrovství České republiky v mini-ramp freestyle scooteringu. Na dvojitý rampě se nám představí česká špička, kdy se utkají o titul mistra republiky, a v neděli tak ta zase bude patřit parkouru, kdy v rámci Top of Czech Parkour dorazí nejlepší domácí parkouristé. No a samozřejmě pro oba dny máme připravený i bohatý doprovodný program, včetně exhibice BMX a skateboardingu a různých doplňkových a relaxačních aktivit a zón. No a je to celé zdarma.
0: Tak to je bezva. Kdo se tam bude nejvíc bavit? Děti nebo dospěláci?
1: Bavit se budou úplně všichni. Pro menší děti máme připravený po celý víkend Hot Wheels a Barbie zónu. Pro ty větší zase je to pump track. Na místě budou zdarma k zapůjčení kola, koloběžky i helmy a budou probíhat pump trackové nebo parkourové workshopy pod dohledem zkušených lektorů. No a připravili jsme i molitanovou jámu, takže ta je úplně ideální pro první pokusy o triky. No a až budou jak rodiče, tak děti unavení, tak si mohou skočit odpočinout právě do té relaxační zóny, kde bude třeba malování na obličeji a nebo občerstvení.
0: Já si teda říkám, že by to chtělo pro jistotu tenisky sebou a něco pohodlného. Je to tak?
1: Určitě, pokud si budete chtít vyzkoušet i sportovní aktivity, tak jednoznačně sportovní oblečení využijete.
0: Koho tam můžeme potkat? Vy už jste trošku naznačila, že tam budou známé tváře z parkourové scény, ale budou tam třeba ještě nějaké další?
1: Určitě ano. V sobotu se mohou návštěvníci těšit právě na profesionální sportovce v čele s Maty Pekárkem, s Járou Minisoukupem a Ondrou Romanem. V neděli je to zase parkourista v čele s youtuberem Tarim anebo mezinárodní parkourovou hvězdou Jeffem. No a vy už jste to, Jani, nakousla. V sobotu to doplní také vystoupení exkluzivního hosta, a to od 14.00 přímo v areálu vystoupí zpěvák Rytmus. No a uvnitř centra v sobotu bude zase probíhat exkluzivní meet and greet s bývalým šampionem UFC s Jirkou Procházkou.
0: A bude i tenhle rok nějaká soutěž třeba v Kotrmelcích, protože já vím, že se tam v minulých letech trhaly rekordy.
1: Ano, to bylo minulý rok. Kromě venkovního prostoru právě také v sobotu ožije i vnitřní prostor centra. A to právě se zmiňovaným Jirkou Procházkou. Právě uvnitř centra Jiří Procházka představí iniciativu s netradiční aktivitou, a to jsou právě Kotrmelce. My touhle iniciativou nadací Jirky Procházky chceme podpořit zdravý životní styl a nějaký pozitivní přístup k pohybu, a to nejen dospělých, ale především i dětí. No a nemusíme tam dělat jenom kotrmelce, ale bude tam také ukázka pohybových aktivit, nějaké inspirativní vstupy a nebo právě soutěže o hodnotné ceny. Takže nezastavujte návštěvníci jen venku, ale přijďte se podívat i dovnitř do centra.
0: No a já se musím zeptat, Nikolo, vy sama umíte kotrmelec?
1: Umím kotrmelec, umím
0: dopředu
1: i dozadu, ano, i dozadu, ale možná si ho dneska večer vyzkouším.
0: Pro jistotu, protože já vím, že dospěláci často zapomenou dělat kotrmelce a pak zjistí, že už jim to třeba pozadu nejde, někteří lidé, třeba já. Bude tam ještě nějaký další přesah na té akci, třeba benefiční?
1: Tak je to propojené právě s nadací Jiřího Procházky, která si klade za dlouhodobý cíl právě podporovat pohyb a víceméně podporuje fyzickou kondici dětí a dospělých. A právě to je to, co bychom tou aktivitou uvnitř centra chtěli také podpořit.
0: A to je dobře, protože pohybu máme čím dál méně a
1: ano,
0: musíme myslet na to, abychom se hýbali.
1: Přesně tak.
0: Tak pojďme zopakovat, co, kdy, kde a pro koho.
1: Tak 30. a 31. května před Westfield Černý most Pump and Jump Fest, sportovně hudební festival pro celou rodinu zdarma.
0: Pozvání pro nás měla Nikola Zahradničková z Westfieldu Černý most v Praze. Nikolo, já vám moc děkuju a už se moc těším. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. Říká

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

0: Kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a já už zvu Ondru Holana, který natočil reportáž z jednoho autobusového dne.
1: 16. května 2026 jste mohli v pražských ulicích zahlédnout historické autobusy. Konal se totiž 9. ročník autobusového dne pražské integrované dopravy. V rámci něho jste se mohli po Praze bezplatně svést 7 speciálními autobusovými linkami, které obsluhovaly autobusy jako například Karosa B732 nebo třeba autobus Škoda 706 RTO, známý také pod přezdívkou Vajíčko. Mohli jste si tak prohlédnout interiéry celkem 27 historických autobusů z různých období, které jsou už ale z normálního provozu vyřazeny. Všechny linky začínaly i končily na Letenské pláni, která také sloužila jako středobod celé akce. Na ní jste si totiž mohli prohlédnout výstavu všech autobusů, které jezdí po Praze a v okolí. Speciální odtahové vozidlo dopravního podniku Kačer nebo třeba infostánky různých dopravních společností. Zároveň jste si také mohli zkusit vyjet na plošině do výšky nebo si sednout za volant v těch nejmodernějších autobusech, které v Praze jsou. Fanoušci dopravy si dále mohli prohlédnout výstavu historických označovačů a jízdenkových automatů. Na akci jste si také mohli poslechnout kapelu Dixie Band, ve které hrají městští strážníci. V rámci akce ale nejezdili po Praze jen autobusy. Mohli jste se také svést historickou tramvajovou linkou číslo 41, která vyjížděla z vozovny Střešovice a tento den měla bezplatné jízdné. Pro Rádio Junior Ondra Holan.

0: Milí posluchači, holky a kluci, v dnešním Všudy kuku se vydáme na mezinárodní hudební soutěž Eurovize. Tu letos poprvé v historii vyhrálo Bulharsko. Jubilejní 70. ročník ovládla svižná taneční píseň O chaosu i sebevědomí. A jak si vedl český reprezentant Daniel Žižka? To se dozvíte právě teď.
1: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození, přesně takový je vítězný song Bangaranga bulharské zpěvačky Dary. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Zpěvačka Dara fanouškům vzkázala, aby si uvědomili, že mohou být kýmkoliv chtějí a že stát se může opravdu cokoliv. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo. Jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy IBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vídně v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na velkoplošných obrazovkách, Daniela Žižku podporovali desítky českých fanoušků.
2: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah a prostě ta písnička sama o sobě, i třeba když to porovnám s těma předešlýma vystoupeníma našich zpěváků, a tak si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
1: 70. ročník Eurovize se bude konat příští rok v květnu v Bulharsku. Už na konci letošního roku ale bude první kolo asijské verze soutěže. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Chodíte do školy? No jasně, že chodíte do školy, to se musí. To je ze zákona povinnost a hlavně všichni do školy chceme chodit, abychom uměli číst, psát a počítat. No jo, ale někdo do té školy vlastně nemusí. A stejně do ní chodí. Zní to trošku bláznivě, že jo? Ale někdo má školu přímo doma. A takové děti přišly do studia Rádia Junior a Terka Rašová byla zvědavá, jak to vlastně v domškoláctví chodí, tak děti trošku vyspovídala.
1: Vy jste na domácím vzdělávání. Co se vám líbí na tom domácím vzdělávání? Co je tam jiné, možná lepší, než v běžné škole podle vás?
2: Mně se líbí, že tam nemáme známkování a to je asi všechno.
3: Mně se líbí, že máme velkou přestávku dost dlouhou.
1: A jak dlouhou třeba?
3: 30 minut a v normálních bývá třeba 15 nebo 20.
4: Mně se na té naší škole líbí, že když tam se ti něco nelíbí, že ti je něco nepříjemné, tak to můžeš říct a pak se to třeba může rozebírat a že se to pak může změnit a to stejný i se šikanou a posmíváním.
5: Mně se líbí, že začínáme později a že začínáme v 9 a ne v 8 nebo dřív.
4: Takže mně se líbí na té naší škole, že vlastně máme občas projektový pátky, že někam vyrazíme klidně do bazénu nebo do rádia nebo prostě někam.
6: Mně se líbí na té škole, že v pátek nemáme školu a že já v úterý nechodím do té školy, já chodím se učit matiku k mý kamošce, protože jsme trošku pozadu v té matematice. A taky se mi tam prostě líbí, že to je takový jiný a že tam jsou ještě hodnější učitele.
1: A ty teda chodíš jenom třikrát týdně teda do školy vlastně. Jednou chodíš ke kamarádce. A co ten poslední den v tom týdnu?
6: Ten poslední den v týdnu většinou jakoby pracuji na nějakém projektu, protože mně se i líbí, že my máme někdy takový lapbooky a to je, že to je takový projekt, že si dáš třeba téma, já mám teďka téma vakové verky a tam se zjistíš takový co nejvíc informací a uděláš na to kapsičky, i třeba, že uděláš kapsičku, co všechno jedí a jak se živí.
7: Mně se třeba na mojí škole líbí třeba obědy, vaří mámina kamarádka a s jejími dětmi se taky kamarádíme. A ona taky vede klubík takovej, školku takovou. No a taky se mi na naší škole líbí, jakože ta velká škola, první třída a druhá třída jsou společně, čtvrtá třída a třetí třída jsou taky společně. A takhle, když je přestávka, tak se můžeme vidět na zahradě a tak. To se mi na mojí škole líbí.
1: A kolik vás je ve třídě?
7: Já nevím, v celé škole nebo v jedné třídě?
1: V jedné třídě, myslím.
7: 10, tak nějak.

0: Všudyku k Janě Richterové pokračuje. Byli jste někdy vevnitř v Českém rozhlase? Třeba na exkurzi ve studiu Rádia Junior? A nebo jste se vypravili s rodiči na den otevřených dveří Českého rozhlasu? Zajímalo vás někdy, jak vypadá rozhlasová práce zevnitř? Kde se třeba natáčí Tobogán na dvojce? Nebo kde se natáčí právě Všudyku k na Junioru? Kde zkouší rozhlasový symfonický orchestr, anebo jak vznikají rozhlasové hry. To všechno svým posluchačům Český rozhlas představil na den otevřených dveří. Lidé mohli navštívit i regionální studia Českého rozhlasu v různých městech České republiky. Jenom do vysílací budovy na Pražských Vinohradech dorazili 3000 lidí.
1: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé z vypůjčeného skautského stanu v Belích ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
2: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. První návštěvníci se do rozhlasu dostali už dopoledne, třeba paní Hana s kamarádkou, které měly přesně naplánováno, co hlavního chtějí na den otevřených dveří v rozhlasu stihnout.
3: My chceme se jít podívat do toho tobogánu, jestli tam se dostaneme, potom i na ty obrázky Hitnerovy, teď jsme ji poslouchali.
4: I na nějaký ty koncerty, co tady budou, takový ty vážné hudby a to.
2: Kromě posluchačů Českého rozhlasu Dvojka, kteří zaplnili studio S1 u přímého přenosu pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, byli mezi nimi třeba i fanoušci podcastu Vinohradská 12. Do rozhlasu přijeli až z Polska.
5: Přijeli jsme z Horního Slezska. Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád, při denním venčení psů ráno, takže občas mohu ve slouchatkách.
2: Návštěvníci si prošli celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studia Rádia Junior. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně, někteří naopak úplně poprvé.
6: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne, ta energie, a pokaždé mě provází někdo jiný a dozvím se úplně nové informace o Českém rozhlasu.
7: Ale ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
2: Do posledního místa bylo zaplněné i rozhlasové studio S2. Nejprve u besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Místa pak obsadili posluchači Radiožurnálu Sport. Těm reportér Martin Charvát ukázal, jak se komentuje hokejový zápas. A to na příkladu utkání české reprezentace proti Finsku na zimních olympijských hrách v Naganu.
8: Rozehrávka po levé straně od Svobody nahození na zadní mantinel, kam se snaží Kotouči dostat. Ručínský trefil hráče Američanů ještě na modré čáře, zachytil Hamrlík přihrávku následná.
2: Setkat se lidé mohli taky s vedením zpravodajství Českého rozhlasu. Přímo do živého vysílání se mohli dostat na rádiu Wave a nebo si zajít na koncert. Klasickou hudbu nabídl v největším rozhlasovém studiu symfonický orchestr. Adéla Burešová, Český rozhlas.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Slyšeli jsme pozvání na Pump and Jump Fest na Černém mostě, podívali jsme se, jak to vypadalo na autobusovém dni Pražské integrované dopravy, víme, kdo vyhrál Eurovizi, taky jsme si poslechli od dětí to, jak vypadá jejich domácí škola a vypravili jsme se na den otevřených dveří v Českém rozhlase, tak já si myslím, že to stačí, že toho bylo dost a teď utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Ve dvoudílném romanticko-dobrodružném příběhu budeme sledovat cesty a slavné skutky královského syna Lancelota, jednoho z rytířů Artušova kulatého stolu. Průvodcem tajemné výpravy do dob rytířských klání se stane Merlin, čaroděj a legendární ochránce nejen krále Artuše, ale i všech hrdinných rytířů jeho skupiny. Rozhlasovou hru Merlinův odkaz 1, zrození rytíře Lancelota, napsal Michal Lázňovský, režie Vladimír Gromov. V roce 2001 účinkovali Josef Somr, Ivan Řezáč, Jana Paulová, Jiří Plachý, Filip Blažek a další.

0: Říkají mi Merlin kouzelník. Jsem vlastně člověk jako jiní a přesto vidím věci, které jiní nevidí. Mám povědomost věcí minulých i přítomných i budoucích. To díky svému otci, Ďáblovi. No ano, měl jsem se narodit z pozemské ženy a zabránit stvoření kulatého stolu. Jenže má matka byla zbožná žena, zmařila Ďáblův úmysl. Stal jsem se místo škůdcem, strůjcem velké myšlenky. To já jsem stál u zrodu krále Artuše. To já ho dovedl až k meči Excaliburu a dál na trůn. Já mu přivezl kulatý stůl, schromáždil okolo něj rytíře. Bylo to moje dílo, že se stal Artuš, syn dračího krále Utera Pendragona, největším králem Britů na úsvitu dějin. To vše už ale bylo. Můj úkol na zemi se blíží svému naplnění. Snad proto stále častěji opouštím Camelot, Artušův hrad, odcházím do lesů a křižuji je cestou necestou a čím dál častěji mě k sobě přitahuje krásná víla. Někdo jí říká Nimue, já Viviana. Jak dobře je nám spolu, daleko od lidí, uprostřed brocelianského lesa, na břehu Dianina jezera. A proto to setkávání se s radostí vtěluji do své mladé podoby.
1: Proč se pořád vracíš k Artušovu dvoru, Merline? Zůstaň se mnou tady, daleko od lidí, u jezera. Naučíš mě svým kouzlům?
2: Chceš se naučit mým kouzlům, Viviano? Proč?
1: Třeba abych si tě jednou mohla nechat jenom pro sebe. Navždycky.
2: Chceš mě začarovat? Jednoho dne se ti to možná podaří, ale... Počkej. Můj vnitřní zrak mi cosi ukazuje. Vidím to jen mlhavě. Co to má znamenat? Jsem to snad já. Ležím na měkkém lůžku. Není to v paláci, není to ani v chatrči, ani v jeskyni. Jako bych se vznášel. Jako bych ležel schoulený v neviditelné věži. Ve věži ze vzduchu a povětří. Daleko od světa, daleko od lidí. Už ke mně nedoléhá žádný hluk, žádné bitvy, žádná závist, dvorské intriky, ani touha pomoci.
1: Co to vidíš, Merline?
2: Promiň. Ale máš pravdu. Umím spoustu kouzel, která jsem ještě nikdy nevyzkoušel. Věřila bys, že umím postavit například zámek?
1: To bys uměl? Postav mi zámek, Merline, když říkáš, že mě tolik miluješ.
2: Ale ještě nikdy jsem to neskoušel. Měl jsem spoustu jiné práce. Kde by měl stát tvůj zámek?
1: Nevím. Třeba tady, u jezera.
2: Skvělý nápad. Postavím ti zámek přímo uprostřed Dianina jezera. Tam, kde se ve vrbový ztrácí ostrůvek s hnízdem labutí. Bude zahalený vodním oparem a nikdo z lidí ho nespatří, pokud ho sama do něj neuvedeš. Teď se mě pevně chyť a drž se mě. Děj se, co děj. Zavři oči. Skočíme.
1: Do tůně?
2: Do tůně. Držíš se pevně, Viviano. Neotvírej oči. Ještě ne, ještě ne. Teď můžeš otevřít své pomněnkové oči.
1: Je to jako sen.
2: Možná, že je to sen. Buďte tu jako doma, paní z jezera.
3: Znáte své sousedy?
1: Sousedy? Neznám. Kdo to je a kde bydlí?
3: Je to k nim pěkných pár desítek mil a cesta vede pustým lesem. Musím vás seznámit, jsou to vzácní lidé. Nedávno se jim narodil syn. Pojeďme na křtiny.

0: krásná paní Merlina.
1: Královna Helena, matka toho chlapce v peřinkách, manželka krále Bana z Benwicku. To je ten, který se k nám blíží.
2: Merline, jak dlouho jsme tě neviděli. Přicházíš právě včas. Narodil se nám.
1: Já, králi, vím. Krásný syn.
2: Ach, promiň, zapomněl jsem, že před tebou my lidé nemáme tajemství.
1: Zdravím vás, krásná paní Heleno.
0: Buď nám vítán, Merline. Už jsme si mysleli, že jsi se ztratil.
1: Ještě ne, má paní, ještě ne tak docela. Ještě jsem tu a tam ve světě lidí k vidění.
0: Kdo je ta roztomilá dívka, která nemůže spustit oči z mého syna?
1: Promiňte, že jsem vás ještě nepředstavil. Má přítelkyně, paní z jezera, bydlí uprostřed Brocelianského lesa.
0: Královno, máte krásného chlapečka. Přeji mu velký, slavný život. Má tak jasné, hluboké, modré oči. Až dospěje, určitě zlomí každé dívčí srdce na potkání.
1: Nezlomil už teď to vaše moje paní.
0: Oho.
1: Na to by bylo ještě brzy. Kéž bych je někdy dokázal zlomit já.
0: Přála bych si, aby už byl velký, aby se mohl postavit po bok svého otce. Král Ban je nemocný, Merline. A Claudas z pusté země nám opět hrozí válkou. Někdy mě jímá úzkost při pomyšlení, co by se stalo s chlapcem, kdyby...
1: O chlapce neměj strach, krásná paní. Co se má stát, se stane. Vidím tvého syna na vrcholu slávy. Nikdo ho neporazí. Bude nejskvělejším z rytířů kulatého stolu krále Artuše. A jeho syn překoná svého otce. Jako lev převyšuje leoparda.
3: Pokračuj, Merline. Co vidíš dál?
1: Ach, promiň, králi. Už to skončilo. Víc nevidím.
3: Ale to stačilo. Díky, Merline. Potěšil jsi mé nemocné srdce. Přinesl jsi nám štěstí. Připijme na zdraví mého syna.
0: Ach, Merline, já vím, že by mi tvá slova měla přinést radost. Přesto se nedovedu zbavit úzkosti.
3: Připijím na zdraví a na slávu svého syna Galahada. Přátelé a drazí hosté, vypijte s námi číši. Na mého syna, kterému Merlin věští velkou budoucnost. Tak jaké pak strachy má paní?
1: Ach, Viviano, královna má pravdu. Zdá se, že to nebude tak snadné. Mám o toho chlapce obavy. Vím docela jistě, že se nebude jmenovat Galahad. Dost možná přijde o své rodiče i o své jméno. Bude si muset vydobít nové. Bude potřebovat tvou ochranu, Viviano. Nevidím jasně, ale postarej se o něj, až tu nebudu. Slib mi, že toho chlapce neopustíš.
0: Slibuji ti to, Merline. Ráda. Přísahám, že ho nikdy neopustím. Chtěla bych toho krásného chlapečka sevřít v náruč.
1: Teď ne, Viviano. Ještě nepřišel čas. Jsem si jist, že si vše jednoho dne bohatě vynahradíš. Oh, pojďme pryč. Neuměl bych se tu radovat. Vidím hradby temných mraků na obzoru. Nerušme jich veselí. Už jim ho mnoho nezbývá. Musím se vrátit na Artušův dvůr. Až toho chlapce uvidíš podruhé, Viviano. Ujmi se ho.
0: Jen žádný strach, Merline. Budu mu kmotrou, když nemohu být jeho matkou.
4: Trávil jsem čas na dvoře krále Artuše, když mě můj vnitřní hlas varoval, že se stalo to, čeho se tolik obávala královna Helena. Klaudas z pusté země vtrhl do Benviku, lstí a zradou dobil Banův hrad a nemocný král se ženou a synkem se octli na útěku. Prchali močály a slatinami, temným lesem, tak jako kdysi svatý Josef s panou Marií a malým Ježíšem prchali do egyptské země. Když byla půlnoc, dorazili k jezeru. Král Ban vystoupal na kopec. Naskytl se mu krutý pohled. Vysoko šlehající plameny označovaly místo, na němž stával jeho hrad. A dusot koní pronásledovatelů se blížil. Co počít? Král se pokřižoval. Požádal nebesa, aby chránila matku se synem, a vyrazil vstříc nepřátelům. Ještě se ale nestřetli zbraně, když puklo jeho chrabré srdce a starý král padl z koně mrtev. Královna se rozběhla k místu, kde zaslechla křik, ale v tom jí zlé tušení přinutilo ohlédnout se. Tam, kde ležel její syn, zůstala prázdná pokrývka. A tu spatřila ženu v bílém. Držela děcko v náručí a odcházela s ním přímo do jezera.
0: Stůj, paní, vrať mi mého syna. Ne, nechoď dál, utopíte se oba. Pro lásku boží, vrať mi moje dítě.

0: opět setkáš a budeš na něj hrdá. Tak to říká Merlin.
1: Jsi to ty, paní z jezera.
0: Nezoufej. Postarám se o tvého syna, jako by byl můj vlastní.
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
2: Tam někdo klečí!
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
2: Co se tu modlíš?
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
3: Královna, pane!
4: Máme je! Kde je král Ban?
2: Je mrtev, králi Klaudasi. Tam leží. Nejspíš mu puklo srdce.
4: Ach, chtěl jsem ho živého. A dítě, co jsi udělala s chlapcem? Mluv! Tak řekneš mi to! Hledejte, někde tu musí být.
2: Není tu po něm ani stopy, pane.
4: Pro všechny bude lepší, když ho vydáš, paní.
1: Zdá se, že jsem prokletá. Jedinou ranou prozřetelnosti jsem přišla o vše. Zavte mě!
4: A ženské slzy! Dejte ji odvést do kláštera. A dobře hlídat. Vraťme se do pevnosti. Zpátky!
5: A tak se tedy stalo, že králův syn vyrůstal v jezerním zámku paní Viviany. A protože měl pleť hebkou jako dívka, vlasy kučeravé jako anděl a ruku pevnou jako Herkules, všechny společnice jezerní panny ho hýčkali a říkali mu krásný nalezenec. Jinoch se brzy držel v sedle koně jako přikovaný, hrál na liru, zpíval a snil o hrdinských činech. A jak mužněl a dospíval, trápilo ho stále víc, že neví, kdo byl jeho otcem a jaké je jeho pravé jméno. Jedné měsíčné noci ho paní z jezera zastihla na břehu.
6: Netrap se, můj chlapče. Vím, že chceš odejít.
7: Jak, matko? Vy víte, že od vás chci odejít a nezlobíte se na mne?
6: Vím také, že to nemůže být jinak.
7: Jste tak laskavá. Nikdy bych se to neodvážil sám vyslovit.
6: Protože máš velké a dobré srdce. Přejmi ode mne dar.
7: Meč. Ach, jak je krásný. Jak září v měsíčním světle. Děkuji ti, matko.
6: Nejsem tvá matka, chlapče.
7: Jak, paní? Nejste moje matka?
6: Ale věř, že tě miluji víc, než kdybych tě nosila pod srdcem.
7: Znamená to, že nemám otce ani matku? Nemám ani jméno? Proto mi říkají nalezenec.
6: Krásný nalezenec, říkají jezerní víly.
7: Ale vy mi říkáváte královský synu. Co to má znamenat? Kdo jsou mí rodiče? Kam mám jít? Na koho se mám obrátit? Jsem na světě sám.
6: Máš mne. A já tě nikdy neopustím. A brzy si získáš i jméno. Dozvíš se jméno svých rodičů. Čeká tě ale dlouhá cesta.
7: Promiňte mi, paní, mou slabost. Lekl jsem se, že mi berete svou lásku. Už je to pryč. Získám si jméno, i kdybych měl jít na konec světa.
6: Já vím, chlapče, že nezaváháš. Buď statečný a čestný. Ten meč nepoužij nikdy nespravedlivě. Zlomil by se. A ty bys proti svým nepřátelům stál s holýma rukama. Nebyl ukován, aby zabíjel, ale aby tě chránil a aby ti pomáhal šířit spravedlnost.
7: Přísahám, že ho nikdy nepoužiju, abych páchal bezpráví.
6: Poradím ti, jak si získáš jméno. Mám bratra. Jmenuje se Mabus. Jeho město obléhá nepřítel kouzelník Iveret. Bratr se s ním chtěl utkat, ale věděla jsem, že by ho Iveret zabil. Proto jsem na Mabuze uvalila kouzlo, které ho chrání. Nastal čas odplaty.
7: Konečně. Budu šťastný, když vám budu moci oplatit vše, co jste pro mě udělala.
6: A kdyby se tě do té doby ptali na jméno, stačí, když odpovíš. Jsem královský syn. Nebudeš lhát.
7: Díky, paní.
6: Čeká na tebe kuň. Opatruj tě Bůh, můj milovaný.
7: S Bohem! Vždy vás budu ctít jako svou matku!
6: Už mizí v mlze. Jak je krásný. Ach, Merline, Merline! Bojím se, Olance!
3: Ne, ještě nezískal své jméno. Tvůj krásný nalezenec. Ach, jak strastiplné bývají cesty mladých králů. A kolik slz pro ně musí prolít půvabné víly. Myslím, že budu žárlit Viviano.
8: Přísahám, že splním svůj slib. I kdybych měl projít celý svět, nikdy se nevzdám.
3: Dobře si ho vychovala, Viviano. Tenhle královský syn se nezastaví před ničím.
6: Nenech ho dlouho bloudit světem, Merline. Mám pocit, že od jeho odchodu uplynulo už půl roku.
3: Máš pravdu, Viviano. Ach, jak ten lidský čas letí.
7: Ach, proč jsem vás tak málo poslouchal, má paní? Proč jsem se na všechno důkladně nevyptal? Půl roku bloudím světem křížem krážem. Léto je pryč. Hres už rozežírá listí jako staré brnění a po panu Mabuzovi ani stopa.
9: Zastav se, mladý rytíři.
7: Kdo jsi?
9: Starý poustevník. Zdá se, že jsi na pokraji sil. Přesedni, přijmi mé skromné pohostinství. Dopřej odpočinku sobě i svému koni.
7: Nemohu. Ještě jsem nesplnil svůj slib.
9: Jaký to byl slib? Smím-li se ptát?
7: Že osvobodím pana Mabuze a přemůžu mocného Ivereta.
9: Ojojoj, pane. Raději se rychle vrať, odkud jsi přišel.
7: Jak? Ty o nich něco víš?
9: Nevidíš město na obzoru?
7: Jaké je to město?
9: Castelmor, pane. Vůbec se k němu nepřibližuj.
7: Co je na něm tak strašného?
9: Každý den k němu přijíždí nesmiřitelný Iveret a vyzývá na souboj pána města, pana Mabuze. Ten ale zůstává zalezlý jako krtek, nevystrčí nos, třese se strachy, zbabělec.
7: Neodvažuj se urážet pana Mabuze.
9: Je dobře, rytíři, je dobře, vždyť jsem tak moc neřek. Ostatně není divu, že má pan Mabuze strach. Iveret zabil každého, kdo se mu postavil do cesty.
7: Castelmor. Kdybych tak věděl, jaké kouzlo chrání pana Mabuze.
9: Buď rád, chlapče, že to nevíš.
7: Říkal jsi poustevníku něco?
9: Že ještě můžeš couvnout, sličný rytíři. Ty jistě najdeš štěstí někde jinde. Například v náručí sličné pany, někde na zámku.
7: Neumím couvat. Jeď!
9: A je v prachu. Ani nepoděkoval. A jak mu zahořely oči.
10: Kdo tam?
7: Otevřte, přítel!
10: Kdo jsi?
7: Jsem královský syn. Přicházím na pomoc panu Mabuzovi.
10: Sesedni z koně a odlož zbraně. Teď projdi branou.
11: Chyťte jeho koně. Zdej se. Tvoje kopí. Tvůj meč.
12: Ach, pane, prosím vás, neubližujte mi. Vždyť vidíte, že se vám vzdávám dobrovolně. Jenom mě nezabíjejte.
10: Ruce za hlavu. No tak, jdeme. Do šatla vy s tebou.
12: Vždyť už jdu. Jenom mě pro slitování nebíjte. Neublížil bych ani mouše. Nikomu neskřívím vlas. Budu vám sloužit. Dobře. cizí lidé, pomoc! Pomoc!
9: A už ho vedou městem a hrdý králův syn pláče a naříká a dav se srocuje a tropí si z něj posměch. Ovšem, že nejvíce se baví největší zbabělci. I babky na trhu se popadají za břicho a uličníci po něm hážou blátem. Ach, ach, žalostný pohled na hrdého rytíře. Ještě, že tuhle hanbu nevidí jezerní paní.
13: Říkáš, že takového zbabělce svět ještě neviděl?
14: Takového jsme tu, pane, ještě neměli. A přitom tvrdí, že vám přišel na pomoc a že je králův syn.
13: A řekl, kterého krále?
14: To neřekl.
13: A kde je teď?
14: V Šatlavě, pane. Umírá strach, jestli ho nebudeme mučit. A naříká, že nechce umřít. Bojí se i myší. Když na něj na trhu vřískali staré babky, rozplakal se a sliboval, že jim bude sloužit.
13: Přiveď mi ho. Hned.
15: Jakže to říkala má sestra Viviana? Až přijde rytíř zbabělejší nad zbabělé, svěř mu svou čest a odplatu.
14: Na kolena, králův synu.
12: Prosím o smilování, pane.
15: Dost pozdě. Tak ty jsi králův syn?
12: Odpusť, pane. Odpusť, že jsem si hrál na rytíře. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Přišel jsem do tvého města jen proto, že jsem dal slib paní z jezera. To ona mi namluvila, že jsem královský syn. Milost!
15: Ty znáš paní z jezera?
12: Ano, pane. Vychovala mě jako rytíře. Nevěděl jsem, že mě všichni budou chtít zabít. Prosím tě, pane, nařítím, aby mi neubližovali. Udělám, co si budeš přát.
15: Nenechám tě zabít, královský synu.
14: Takový zbabělec.
15: Ticho! Dám ti dokonce příležitost, aby ses proslavil.
12: Mně, pane, to jsi ke mně velmi laskavý, ale já se nechci proslavit. Mohl bych ti raději dělat šaška. Podívej, co umím. Hop! A hop!
15: Dost! No. Jen co se přiblíží hodina západu slunce, zjeví se před našimi branami kouzelník Iveret. Chtěl by se mnou být? Uděluji ti právo postavit se mu mým jménem.
12: Já, pane, nemůžeš po mně přeci chtít, abych s ním bojoval. Vždyť to bude má jistá smrt, neprospěje to nikomu. Zaspívám ti raději písničku. Dagobert, dobrý král, vždycky z boje utíkal. Tam tarada, vždycky z boje utíkal.
14: Dívejte tady, obliží hradby!
15: Vraťte královskému synovi brnění. No tak, navlékněte mu zbroj.
12: Pane, ty sám se musíš postavit svému nepříteli.
14: Iveret se zastavil pod maštami.
12: Ach ne, ne, ne.
15: Ani mě strach nedovoluje vystoupit na hradby a na Ivereta třeba jen pohlédnout. Jsem jako ochromený, třesu se. Na celé město padne hrůza, sotva se pod hradbami ozve dusot kopit. Ale takového zbabělce, jako si ty, ještě naše město nevidělo. Vkládám svou čest a naši odplatu do tvých rukou.
4: Vyjdi ven, zbabělče! Vím, že jsi tam, mabuzi. Postav se mi! Stejně tě jednou dostanu. Vyhladovím tě! Vyšťourám tě jako krysu. Vystrč aspoň tu svou bídnou lebku.
15: Slyšíš ho? Kdysi jsem se chtěl pustit s Iveretem do křížku, ale jednoho dne jsem pocítil, o kolik je silnější než já. Celé město podlehlo strachu a od té doby marně čekáme na spásu. Připravte nejlepšího koně pro královského syna, volnou cestu pro zbabělého rytíře.
12: Prosím, milování boží, ach, pane.
15: Vysaďte ho na koně, třeba násilím, a dejte mu kopí a meč a vyžeňte ho branou ven. Bůh s tebou, rytíři. Jenom se modlím, abych se v tobě nespletl.

0: Co to bylo? Sen? Jako by mi v žilách znovu začala kolovat krev. Tak to bylo kouzlo jezerní paní. Kdo vkročí do hradeb Castelmoru, je zaklet strachem.
1: Tam na obzoru, královský synu, tam mizí Iveretův oddíl. Chce se utábořit v lese.
0: Skoncuji s Iveretem, i kdybych se za ním měl hnát až na sám konec světa. Splním slib, který jsem dal jezerní paní. Získám si své jméno. Jeď!
2: Celý večer a půl noci cválal královský syn temným lesem a teprve, když jeho kůň klopítal únavou, ulehl pod košatý dub. Nastalo sličné ráno.
3: Kde jsem? Ach, kdo jsi, krásná pano?
4: Jsi v našem parku u starého dubu. Jmenuji se Iblis.
3: Ty jsi tu sama?
4: Sama, rytíři. Přišla jsem proto, že jsem v noci měla sen. Zdálo se mi o mladém rytíři, který byl tak krásný, že jsem mu nedokázala nic odepřít. Zdala jsem se mu. Byli jsme spolu šťastní. Ach!
3: Čeho se spolekala?
4: Vzpomněla jsem si, jak byl můj sen krutý. Ten mladý rytíř zabil mého otce.
3: Neboj se. Jediný, koho se chystám zabít, je kouzelník Iveret.
4: Iveret je můj otec.
3: Tvůj otec. Ach tak, rozumím. Chceš mě od souboje s Iveretem odradit, omámit mě slovy lásky. Řekni mi raději, kde najdu tvého otce.
4: Kdo by chtěl mého otce vyzvat na souboj, má třikrát udeřit na zlatý gong zavěšený tam na dubu. Ale ty to nedělej, prosím.
3: Nic mě nezastaví.
4: Ještě žádný rytíř odtud neodešel živý.
3: Musím splnit slib.
4: Mé srdce patří tobě, rytíři. Odveď mě odtud. Zachraň si život pro naši lásku.
3: Kdybych udělal, co říkáš, zradil bych přísahu, ztratil bych čest.
1: Kdo se opovážil třikrát udeřit do zlatého gongu? Já! Kdo to je? Já! Královský syn! Královský syn! Ty? A dál? Máš snad nějaké jméno?
3: To získám, až tě zabiju!
1: Ty se mnou chceš změřit v souboji!
3: Chci!
1: Co myslíš, že tím získáš, mladíčku?
3: Získám své jméno a vrátím čest rytíři Mabuzovi!
1: Tomu zbabělci! Který je věčně zalezlý za hradbami jako krtek. Chop se svého kopí.
5: To je on, zbabělý rytíř. Bije se jako lev. Nelhala si mi, sestro. Teď vážně vypadá jako královský syn.
6: Chci si jít, že zvítězí Mabuzi. Vždyť Iveret je hotový obrat.
5: Ne, podívej. Další zásah. Prorazil mu krunýř. Zlomil kopí. Zdá se, že tvoje kouzlo přestává působit, Viviano. Mám chuť mu vyrazit na pomoc.
6: Vezmi svůj meč, královský synu. Ach, krvácí!
5: To ještě podnítilo jeho odhodlání. Vsadím se, že se rozhodl to skoncovat. Tenhle zásah bude dobrý. Skvěle, chlapče!
3: Vstávej, Iverete! Tak vstaň! Nechci tě zabít na zemi! Zvedni se!
1: Neodvážíš se mě zabít!
3: Vstaň!
5: Nešetři ho! Usekni mu hlavu! Nebo nebude nikdy konec prokletí!
1: Neuděláš to! Nedokážeš to! Nepotřísníš si ruce krví!
6: Musíš! Je to tak spravedlivé!
1: Já!
3: konec. Splnil jsem slib, má paní.
5: Děkujeme ti, královský synu. Celé město volá sláva Lancelotovi.
3: Cože to volají? Koho to oslavují?
5: Tebe, rytíři. Dali ti jméno Lancelot. Tady se kopí říká Lance. Všichni jsme obdivovali, jak zdatně si svým kopím vedeš v souboji s tím obrem.
3: Lancelot. Neříkala jste, paní, že získám své jméno, až osvobodím pana Mabuze?
6: Je to tak, můj chlapče.
3: Přijímám tedy to jméno. Mohu si říkat Lancelot z jezera? Na vaši počest, paní.
6: Jsem na tebe hrdá. Lancelote z jezera.
4: Rytíři, jehož jméno neznám. Věřím, že jste královský syn. A přicházím za vámi vzdát se vám na milost a nemilost. Zabil jste mého otce, ale věřte, mou lásku k vám to neoslabilo. Můj sen mi prozradil, že se to musí stát. Tři království, která si otec podmanil, vám přišla složit hold. Naložte s námi podle svého svědomí.
5: Ten rytíř, krásná pano, má jméno Lancelot z jezera. Je hoden poct, kterému nabízíš. I my se přidáváme k princezníným prosbám, rytíři. Zůstaň s námi, vládni nám, přinesl si nám spravedlnost.
2: Pak krásná Iblis panu Lancelotovi s láskou ošetřila první rány, jež utržil na své dlouhé pouti potulného rytíře. Tu noc usínal v jejím náručí. Po řadu dní a nocí se pak jemu na počest konaly slavnosti a všichni věřili, že usedne na uvolněný trůn a že se s krásnou Iblis ožení. Jenomže sotva se rány Lancelotovi trochu zhojily, do srdce se mu vkradl neklid.
6: Lancelote, chlapče, vidím, že se trápíš. Nestačí ti, že jsi získal jméno? Že tě všichni oslavují? Že se máš stát králem?
3: Ach, paní, ano, mám teď jméno. Všichni jsou ke mně laskaví. Ale já nemiluji krásnou Iblis tak, jak ona miluje mne. Nezasloužím si její lásku. A myslím, že pan Mabuz bude lepším králem než já. Vždyť já jsem ještě ani nebyl pasován na rytíře.
6: Rozumím ti, Lancelote. Čekala jsem to. Vím o králi, který tě může pasovat na rytíře.
3: Opravdu, paní? Kde ho najdu? Jak se jmenuje?
6: Je to král Artuš. Doprovodím tě k jeho dvoru. Tam také potkáš dámu, která ti připásá meč a které budeš celý život věrně sloužit. Ale mám k tobě prosbu.
3: Není prosba, kterou bych vám nesplnil, paní, pokud na to mé síly budou stačit.
6: Má barva je bílá. Chtěla bych, aby to byla i tvoje barva.
3: Po celý život budu tu barvu ctít, paní.
6: Přijmi tedy mé dary, Lancelote. Bílé brnění, bílý štít, bílou přílbu i bílého koně.
3: Ach, paní, nevím, jak bych vám poděkoval. Díky té barvě budu pořád s vámi. A nikdy se jí nespronevěřím.
6: Nezapomeň. Je to barva čistoty.

0: Všechno je připraveno k pasování nových rytířů, králi Artuši. Ale nevím, jestli můžeme začít, když se dnes ještě nepřihodilo žádné dobrodružství.
1: Co dělat, Kain? Čas pokročil. Dej znamení.
2: Podívejte, tam, kdo to k nám přijíždí?
0: To je ale krásný pár. Bílý rytíř a bílá dáma. Zdá se, že se dnes přeci jenom něco přihodí. Počkejme s tím ještě, Artuši.
1: Dobrá. Přivítáme je, jak se sluší a patří.
3: Zdravím tě, králi Artuši.
1: Vítám tě na Camelotu, paní.
3: Přivádím mladého muže, který by se rád stal tvým rytířem.
1: V tom případě přicházíte v pravou chvíli. Ale je tvé přání i přáním tvého chráněnce?
4: Ano, králi Artuši, je to mé velké přání. A abych pravdu řekl, po ničem jiném netoužím.
3: Dávám ti slovo, králi, že si té cti bez výhrad zaslouží. Už to i prokázal.
1: Jak se jmenuješ, mladý rytíři?
2: Dobře by mu padlo jméno Bílý rytíř.
1: Máš pravdu, Gawaine, jen září.
0: Jen jestli bude stejně oslnivý, taky v boji.
4: Ano, pane, má barva je bílá. Ale dobil jsem si jméno Lancelot. Lancelot z jezera. A jsem připraven obhájit je v souboji.
3: Je to královský syn, králi Artuši. Víc nesmím prozradit. Jednoho dne se každý dozví jméno jeho otce. Nebudeš litovat, že si ho přijal mezi svoje rytíře.
1: Poklekni. Ve jménu Krista, svatého Michala a svatého Jiří ti Lancelote z jezera uděluji právo nosit svůj meč a vykonávat spravedlnost. Přísahej, že se nikdy nespronevěříš cti a povinnostem rytíře a že přijímáš všechny zákony a povinnosti, které patří ke společenství kulatého stolu.
4: Svatý Michal, svatý Jiří a Bůh, stojte při mně. Přísahám, králi Artuši.
3: Spolem, chlapče.
4: Odcházíte, paní?
3: Začíná ti nový život, Lancelote z jezera. Skutečný život. Nezapomeň.
4: Nikdy nezapomenu, paní. Na vás a na jezerní víly. A také si dám lepší pozor na to, abych už nikdy nezapomínal, co jste mi kdy řekla.
3: Sbohem, králi Artuši. Čeká mě daleká cesta domů.
1: Sbohem, paní. A přijmi moje díky, že si k nám přivedla svého chráněnce. Cítím, že je dnes velký den.
5: Ta krásná dáma odjíždí. Škoda, že jsem se s ní neseznámila. Kdo je vlastně ten mladý rytíř, kterého přivedla Merline? Vše na něm jen září a nejvíc jeho oči.
6: Prý se jmenuje Lancelot z jezera, královno Ginevra. Přísahal věrnost králi, myslím, že by ses na něj neměla tak upřeně dívat. Mohlo by ho to přivést do rozpaku.
5: Nikdy jsem takové oči neviděla.
6: Ten mladík bude nejvěrnějším druhem tvého muže, královno.
5: Opravdu, Merline? To je dobře. Jsem přesvědčená, že si budou rozumět. Je v něm něco tak čistého. Chtěla bych ho poznat blíž.
6: Ach, ženy. Sbohem, králo. Už budu muset jít. Nastal můj čas.
4: Králi Artuši, svěř mi úkol, který mám splnit jako rytířskou zkoušku.
1: Ještě jsem tě ani nestačil opásat mečem a ty už bys chtěl bojovat?
4: Svěř mi, králi, poslání, na kterém dosud všichni ztroskotali.
7: Jen ještě počkej, netrpělivý rytíři. Vždyť ti král ještě nepřipásal meč.
4: Paní z jezera říkala, že mi meč připásá žena, které pak budu celý život věrně sloužit.
1: Ach tak. A ty takovou ženu znáš, bílí rytíři?
2: Chci sloužit královně!
1: Takové žádosti se nedá odolat. Ginevro. Ginevro. Tohoto mladíka jsme dnes pasovali na rytíře. Jmenuje se Lancelot z jezera. Jeho přáním je, abys mu připásala meč ty.
5: Já? Ale já jsem ještě nikdy žádnému rytíři meč nepřipásala.
1: Nemůžeš mu odepřít tu čest být jeho paní, Ginevro. Na tom rytíři mi velmi záleží. Chtěl bych ho co nejpevněji připoutat k našemu trůnu a ke kulatému stolu, i když neznám jeho původ. Jsem si jist, že je královský.
5: Jak myslíš, Artuši? Je-li to tvé přání, ráda to pro tebe udělám. Vstaň, bílí rytíři!
2: Nemohu stát před královnou.
0: Je z vás úplně mimo sebe, královno. Už nevstane. Vypadá to, že zdřevěně.
7: Možná se bojí, aby neomdlel. Musel to pro něj být těžký den, tolik nových zážitků.
5: Nevstanete, bílí rytíři? Co se dá dělat? Musím vám připásat meč v kleče.
8: Znamenat, Merline. Co se to děje? Královna klečí na kolenou? Před tím neznámým krasavcem? Vždyť je to trapné. A Artuš se na to dívá? To je hlupák, ten můj bratr. Kdybych já byla na jeho místě, nepřipustila bych takovou nestoudnost.
9: Naštěstí pro nás, pro všechny, nejsi na jeho místě, Morgano. I když si jeho nevlastní sestra, je mezi vámi propastný rozdíl. Artuš získal moc, protože po ní netoužil. Ty ji nesmíš získat, protože po ní toužíš. Hodně ses ode mne naučila. A přesto si ještě nepochopila to hlavní.
8: O co se tu vlastně jedná, Merline? Všichni jste z toho rytíře jak u vytržení. A on má oči jenom pro Ginevru. Jakoby stál tváří v tvář bohyni.
9: Toho mladíka k nám přivedl nevyzpytatelný osud, Morgano. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit ani ty, ani já. Ber to tak, prosím.
5: Dbej, krásný rytíři, aby tvůj meč konal vždy spravedlnost, aby chránil slabé před útiskem mocných a aby se nikdy nepotřísnil zbytečně prolitou krví.
2: Tak mi to řekla i paní z jezera, druhá nejkrásnější žena na světě.
1: Opravdu? A která je ta první, smím se ptát?
2: Přeci královna Ginevra, králi Artuši.
1: Ach tak, odpusť, že jsem zapochyboval, bílí rytíři. Teď už můžeš vstát. Královna ti to jistě povolí.
2: Ano, myslím, že bych měl vstát a odejít. I když bych zde nejraději zůstal celý život.
0: Celý život na kolenou u královniných nohou? Ten si umí vybrat. Měl by sis na něj dát pozor, Artuši.
8: A Ginevře září oči jako jemu. Jak? Ona si myslí, že ho bude mít pro sebe. Nestačí jí král? Pust mě, Merline.
9: Jen tiše, Morgano. Pamatuj si, toho rytíře nikdy nezískáš, neuděláš z něj nástroj své touhy pomoci. Proti jeho čistému srdci jsi bezmocná.
8: Čistému srdci? Však já si poradím. Když budu chtít, budu ho mít. A pozvednu ho k sobě. Jsem přeci z královského rodu. Společně dokážeme velké věci.
9: Ten nepotřebuje být povýšen. A nepodaří se ti postavit ho proti králi. Přísahal mu věrnost. Přísaha pro něj znamená zákon. Pochop to, Morgano. Smíř se s tím.
8: Kdo je ten rytíř, Merline? Řekni, z jakého je rodu?
9: To se všichni brzy dovědí. I ty.
8: A královna? Co se tak díváš? Získá královna jeho lásku. Aha, tak. Neumíš lhát. Královna bude milovat bílého rytíře a on jí. No to je ale nespravedlivé. A co král? Co ten hlupák Artuš?
9: Do toho ti nic není.
8: Ty se bojíš, Merline. Vidím to na tobě. Takže Ginevra a bílý rytíř, oni se budou milovat. Tak vidíš, ta vaše věčná láska nakonec všechno zničí.
9: Mýlíš se, Morgano. Ne láska, ale nenávist. Ta ničí. Sbohem. My dva už se nejspíš nepotkáme.
8: Odcházíš, Merline?
9: Vezmi si ode mne ten prsten. Budeš jediná z lidí, kdo bude moci mluvit s Merlinem.
8: Budu mít Merlinu v prsten a pomůže mi získat moc.
9: Vidět ještě neznamená mít moc, Morgano. Když jím otočíš, uvidíš mou tvář.
8: Kterou z tvých tváří, Merline? Tuto tvář mladíka nebo tvář starce?
9: Tu, kterou právě potřebuji. Ale pamatuj si, i já uvidím tebe. Jestli se budeš stavět proti osudu, pocítíš to.
8: Nebojím se tvých pohrůžek, Merline. Jednou přemůžu tebe i osud.
9: Ne, Morgano, osud nepřemůžeš. Jednou se změníš také ty. To ovšem nebude na tomhle světě.
8: Já, že se změním? Kdyby to podle tebe mělo být. A kde?
9: Budeš spravedlivou královnou na ostrově Avalonu.
8: Já? Na ostrově mrtvých?
9: Mezi těmi, kteří putují k věčnosti, Morgano, to není totéž.
8: Říkej si tomu, jak chceš, ale já chci vládnout ještě na tomto světě.
9: Osud nezměníš, Morgano.
8: Uvidíme, Merline.
10: Čemu se směješ, Morgano?
8: Čemu se směju? Tomu tvému novému rytíři se směju, Artuši. Vypadalo to, že se už od královniných nohou nikdy nezvedne.
10: Proč jsi tak nespravedlivá, Morgano? Co proti němu máš? Co o něm víš? Jsi moje sestra, ale málo kdy ti rozumím.
8: Nevlastní sestra, Artuši, to nezapomínej. A nemám moc, na rozdíl od tebe. Ale jsem žena. A proto vidím věci, které ty nevidíš.
10: Proč jsi tak nepřístupná, tak chladná? Kolik mužů už se o tebe ucházelo a žádný se ti nezdál dost dobrý.
8: Třeba ve mně tvůj krásný nový rytíř konečně probudí to, čemu říkáte láska. Jenom se bojím, že nebudu jediná.
10: Jak to myslíš, Morgano? Proč mi stále znovu zaséváš neklid do srdce.
8: Byl bys raději, kdybych vůbec nebyla, viď, Artuši? S Bohem, Merline! A díky za dárek!
10: Merline, řekni, udělal jsem dobře, když jsem dnes pasoval toho neznámého mladíka na rytíře kulatého stolu. Vždyť ani nevím, čí je syn. Prostě jsem to chtěl udělat.
9: Tak vidíš, Artuši, že už mě nepotřebuješ. Umíš se rozhodovat sám.
10: Žertuješ, Merline.
9: Ne, vůbec ne. Vše přichází a zase odchází. Všechno se sobě podobá a přece nic není stejné. Čas je jen klam a přesto v něm věci míjejí. Slunce vychází a zapadá. Co jednou vzniklo, musí zaniknout. Pamatuj, Artuši, brzy nastane čas, kdy bude zapotřebí vydat se na novou cestu. Přijde nové volání.
10: Až ten čas nastane, řekneš nám, Merline.
9: Neřeknu, Artuši. Už tu nebudu. Odcházím. Můj čas se naplnil. Nejsem stvořený k tomu, abych žil mezi vámi jako dvořan v zahálce. Nezapomeň nic z toho, čemu jsem tě učil. Naslouchej sám sobě. Varuj se nerozhodnosti a křivd.
10: Ale ty nemůžeš jenom tak odejít, Merline. Jsi pro království stejně nenahraditelný jako třeba král bez tebe.
9: Nikdo není nenahraditelný, Artuši. Ani ty, ani já. Můj čas se naplnil.
6: Něco se začíná a něco jiné končí. Sám si to poznal. S Bohem, Artuš.
10: Všechna slova se mi zadrhávají na rtech, Merline. To není možné. Nezadrží tě nic?
6: Nic nezadrží osud. Nejsem tvůj otec a byl jsem jím možná víc, než kdybych jim byl doopravdy.
10: Merline!
11: Nevěř mé mladé podobě, Artuši. Ano, jsem to stále já. Byl jsem u tvého zrození. Postaral jsem se o tvé vychování. Přivedl jsem tě v pravý okamžik na pravé místo, abys vyprostil Excalibur z kamene. Stvořili jsme spolu kulatý stůl jako obraz světa. Na počátku naší cesty nebylo nic takového. Rozhlédni se po svých rytířích. Sedí okolo něj jeden vedle druhého, ačkoliv se dřív vůbec neznali. Jen bojovali jeden proti druhému. Pro tu krásnou a velkou myšlenku opustili hradby svých pevností a svou samotu, aby našli nový domov, nový smysl. Je pryč čas chaosu a každodenních válek. Vytvořili jsme ideál. Něco, co zůstane. Co trvá.
10: Co bude, až ty tu nebudeš? Nevím, nevím, nevím! Nikdy na tebe nezapomenu, Merline.
11: S Bohem, Artuši. Ale to už Merlinův plášť, sešitý z útržků látek, pestrých jak podoby, v nichž ho svět poznal, povlával ve větru a vířil prach cesty směřující k lesům. Totiž, ovšem, byl jsem to já sám. Promiňte, starci, že tak mluví o sobě. Vždyť to byl můj poslední výstup na dvoře krále Artuše. A vsadil bych svou hůl, že měl účinek. Všichni tam stáli na hradbách s otevřenou pusou, nevěříce svým očím ani uším. Už jsem se neohled. Bez tak jsem toho vnitřním zrakem viděl dost a dost. A abych ještě zvětšil dojem, proměnil jsem se v půli cesty znovu v mladíka, který si bezstarostně pískal na svoji píšťalku. Nic nechápněli.

Petra. Ještě mě rmoutí

0: dnešnímu?
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: zádu, v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

drabe, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyř

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kdo by neznal Ferdu? Jeho heslo zní Ferda Mravenec, práce všeho druhu. A právě o něm bude následující pohádka. A jestli to náhodou nevíte, tak Ferda Mravenec letos slaví své 90. narozeniny. Tak mu za Rádio Junior přejeme všechno nejlepší. Na motivy stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory napsala Jaroslava Kubištová, režie Karel Weinlich, účinkují Martin Velda, Jiří Samek, Ilona Vaňková a další. Natočeno v roce 1984.

0: Ferda!
1: Ferda? Který Ferda?
2: Ferda Mravenec.
3: Pracant všechna čest, ráno začal a už to má pod střechou.
4: Kde se tu vzal a co to staví?
3: Jo, drahá tetko Ploštice, to se mě moc ptáte.
4: Vypadá slušně a spořádaně. Jaký má elegantní šáteček, červený s černými puntíky a jak je zručný strejčku cvrčku, takový mladíček a práce bubrukou jen hraje.
3: A je to.
4: Viděl jste? Zamával nám.
3: Zdravíčko, zdravíčko.
4: A usmál se na nás, je... Já se tak stydím. Co to píše na ceduli?
3: Říkám, pane mistr, čistá práce.
4: Ferda Mravenec, práce všeho druhu.

0: Všechno umí, všechno spraví.
1: Rychle.
0: Přesně. Včas.
2: Netlačte se, já tu byl dřív. Pane šéf, potřebuju zasklít okno.
3: Jedno okénko, už to píšu. Za chvíli jsem u vás, střevlíku.
4: A já postavit verandu a opravit komín.
3: Komín, tečka. Další, prosím.
5: Mně se porouchal zámek.
3: Vyměníme ho a dáme raději patentní. Tak, panstvo, další objednávky až zítra. Sám na všechno nestačím. Pomocník, kdyby byl...
6: Jářku, měl jste strach, jak se uživíte. Vždyť já vám hned povídal, jestli nám něco chybělo, tak jedině vaše zlaté ručičky.
3: A pan Cvrček, snad taky něco nepotřebujete.
6: Spíš tady tetka Ploštice. Kde jste?
7: Když já se tak ostýchám.
3: Čím posloužím, paní Ploštice?
6: Má 20 dětí.
7: 23, strýčku.
6: No, vidíte. A já mám zase příští neděli narozeniny a chci, aby na našem palouku bylo veselo. Všechno platím, pane Ferdo. Postavte těm jejím špuntům houpačky, kolotoče, tobogány, lochnesky a takové ty atrakce. No, vždyť vy jistě víte, co a jak.
8: Pardon, pardon, pardon, co to slyším? Přeju všechno nejlepší, vašnosto. Hodně zdraví, dlouhá léta. Ručičku líbám, milostivá paní Ploštice. Já jsem Brouk Pytlík, k vašim službám. Dovolím si na ctěnou slavnost přivést svoji kapelu.
3: A bude to i s muzikou.
6: Račte být kapelník?
8: Dostalo se mi všestranného vzdělání v kyně osvěta, kde se moje maličkost vylíhla.
7: Vy jste se narodil v biografu.
8: Přesně tak, milostivá. Rád vám povím svoji pontou historii.
3: Taky bych si to poslechl, ale musím do práce.
8: O, pardon, pardon, nechci mistra zdržovat, žáno. Naopak, potřebujete-li pomocníka, stojí před vámi.
3: To jste přišel jako na zavolanou.
8: A snad si nebudeme vykáč, žáno. Já jsem Pytlík, ty Ferda, tak ať to frčí. Ať to frčí.
3: Nejdřív půjdeme ke Střivlíkovi zasklívat okno.
8: A to nic není, co já viděl naučných filmů o zasklívání. Zvládnu sám. A levou rukou.
3: Výborně. A já zatím spravím u kovaříka zámek.
8: Ať to frčí.
9: To frčí, jen to lítá, všechna okna u Střivlíka.
10: A třes, prás, a bum.
11: Skla je... plný dům.
12: Víckrát se mi tu neukazuj, ty kazi světé, ty,
8: pardon,
12: ty.
8: Pardon.
12: Bez pardonu, už ať tě nevidím.
3: Co se stalo?
12: Se na to podívejte, Ferdo, jediné okno nezůstalo celé.
8: To nic, to se zvládne, teď teprve uvidíte, jak to pofrčí.
12: Ze všeho nejdřív pofrčíš ty.
8: Oh.
12: Takhle tě popadnu.
8: Pardon, pardon.
3: Tak už se nezlobte, pane Střevlíku. Já to dám do pořádku.
12: To bych prosil.
3: Ach jo. Do večera budu mít co dělat. Proč se mi smějete?
11: Vypadáte legračně.
3: Jsem snad špinavý, slečno? Slečno?
11: Já jsem Beruška.
3: Beruška... Krásné jméno, ohromně vám sluší. Odkud jste, slečno Beruško?
11: Proč vás to zajímá?
3: Že bych třeba šel z práce kolem vás.
11: Tak hádejte, kde bydlím.
3: Tam?
11: Ne.
3: Tak tam?
11: Ne.
3: Dám se podat?
11: Já vám to stejně neřeknu.
3: A co kdybyste tu na mě počkala?
11: Když mě se nechce.
3: Tak přijďte večer k šípkové růži.
11: Večer? To bych se musela zeptat maminky.
3: Zeptejte se, moc vás prosím.
11: Já ještě nevím. Až jak se mi bude chtít.
3: A kdy to budete vědět?
11: To taky nevím.
3: Tak mi povězte, co víte.
11: Vy jste nějaký zvědavý. A já už stejně musím letět. Frrrr.
3: Počkejte, počkejte. slečno Beruško.
1: Proč má Ferda zavřeno?
4: Proč nepracuje, kam šel? Co je s ním?
3: Sedím pod šípkovou růží, srdce se mi steskem úží. O Beruško spanilá, vy jste mě tak ranila.
6: Tady si, Ferdo, před dílnou máš plno zákazníků a ty si tu píšeš nějaké básničky.
3: Ne, ne. Kdepak, já si zrovna zapisuju objednávky.
6: Objednávky, to se podívejme. A jestli pak si nezapomněl na mé narozeniny, neděle se blíží.
3: Ne, ne, tak naschledanou, pane Cvrčku.
6: Naschleda. Jo. No tohle. Jaké pak naschledanou, vždyť jsem ještě nedomluvil. Myslím to s ním dobře, však se tu u nás pěkně zavedl a najednou bác ho píše básničky.
8: Pardon, pardon, pardon, neviděl jste Ferdu?
6: Jak pak ne, tamhle je. Prý naschledanou. Poslouchej, pitlíku, nevíš, co se s ním děje?
8: Pardon, s Ferdou?
6: Právě s ním. Není nemocný nebo tak něco?
8: Já o ničem nevím, pane Cvrčku.
6: To mi nejde na rozum.
8: Jo, jo, jo.
6: Jakoby o práci ztratil všechen zájem.
3: Bez vás hynu a taky chřadnu. Chřadnu. Chřadnu. Nevíš, pitlíku, co by se na to rýmovalo?
8: Ty chřadneš, Ferdu?
3: Ale ne, a neruš mě, o Beruško spanilá.
8: Snad nemyslíš takovou tu zmalovanou, jak se pořád tak hloupě chichotá?
3: Já myslím tu nejkrásnější perušku na světě, co její smích připomíná stříbrné rolničky a zlaté zvonky.
8: Tak to nemůže být ona. Ta, co já myslím, nosí takové černé střevíčky na strašně vysokém podpatku.
3: Ano. A nožky má jako
8: kulky,
3: strunky a krovky. Všim jsi, jaké má krovky?
8: No co? Ty má přece každý brouk.
3: Ale takové ne. A jaká má vznešená tykadla a hedvábná křídla.
8: Tak jestli je to ta Beruška, tak ti můžu rovnou říct, že je hrozně falešná a proradná.
3: Tomu nevěřím.
8: Tak nevěř. Kvůli ní málem zavřeli Čmeláka, nejlepšího trumpetistu z mé kapely.
3: Kdo ví, co provedl?
8: Nic. Ale ona ho naváděla ke krádeži.
3: Že bys tomu věřil?
8: Chtěla, aby pro ní ukradl jahody z Hlemýžďovy zahrádky. A Hlemýžď, musel bys ho znát. Ten hned se vším běží k soudu. Dobře ti radím, Ferdo, na Berušku zapomeň.
3: Jak bych mohl? Ona je tak krásná.
8: No jo, ten je v tom až po uši. Poslyš, Ferdo, co kdybychom si chytili koně?
3: Koně?
8: Koníka, že ano? Ty jednoho, já druhého a mohli bychom si dát závod.
3: A kdybych vyhrál, třeba by měla Beruška radost. Ty víš, jak se chytají koně?
8: Ha, to nic není. Viděl jsem to v jednom filmu. Tam byl takový kovboj a ten...

0: Ticho, nerušit.
1: Dobré jitro, jak se máte, co pak dneska posnídáte?
0: To byl sen. Proměnil jsem se v koně a indiáni mě chytali do lasa. Až jsem z toho dostal hlad.
1: Zelíčko či salátek?
2: Jako ve svátek?
0: Salátek si dám. Sváteční salát, ať si trochu spravím na hladu. Ale zahrádku si kvůli tomu nepošlapu. Podívám se ke cvrčkovi, stejně má v plotě díru. A svou zahrádku si pěkně zamknu. Tak. A dům si vezmu sebou, aby se mi do něj někdo nevloupal. Nejlíp, když je člověk na své věci opatrný.
3: To musíš takhle, Ferro, dívej se. Nejprve, Lázo, roztočíš?
4: Roztočím?
3: A hodíš.
4: Hodím.
3: Pardon, to se mi moc nepovedlo, tedy tak znova, Žanu. Roztočíme.
4: Roztočíme.
3: A hodíme.
4: Hopla! Mám ho!
0: Au, co to? Co je? Kdo mě drží? Hned nepustte, uličníci!
3: To není koník, to je hlemíšť. Chyť ho, Ferdo, vždyť nám utečej s naším lázem.
4: Prstát, co se děje?
0: Cvrček, rychle pryč, to by mě ten salát přišel draho.
5: Tady je to jak na divokém západě.
3: Ferdo, Lázo!
4: Pozor, schodíte mi anténu.
5: Už je dole, přestaňte, slyšíte?
0: Pryč, jenom pryč.
3: Drž ho, Ferdo, nepouštěj, hned jsem u tebe.
5: Kdo mi otrhal zeleninu?
0: Prosím vás, pánové, pusťte mě. Všechnu škodu nahradím. Kvůli salátu mě přece nebudete lovit jako divoké zvíře.
4: Promiňte, strejčku hlemíždi, to byl omyl. My jenom potřebujeme tady to laso.
3: Pardon, omlouváme se, Žianu.
0: Cože? Tak vy takhle, hajdaláci, pro kousek provazu honit slušné a počestné hlemíždě. Ale já to tak nenechám. To půjde k soudu.
5: Moje anténa a salát.
0: To všechno oni.
3: Pardon.
0: Však uvidíte vy, lupiči, raubíři, zbojníci. Tohle vám nedaruju. Jen počkejte.
4: Nezlobte se, stričku cvrčku. Vždyť vám anténu spravím a salát jsme na mou duši neotrhali.
5: Já ti, Ferdo, prorokuju, jestli nepřestaneš s těmi hloupostmi, že to s tebou vezme špatný konec.

0: Beruško.
1: Je, to jste vy. Co tu děláte?
0: Zrovna se chystám spravovat anténu.
1: Já si zase lítám. Pojďte taky lítat.
0: Co pak mám křídla?
1: Vy nemáte křídla. To vás tedy lituju. Kdy budete zase chytat hlemíště?
0: Ani mi o tom nemluvte.
1: Mně se to moc líbilo.
0: Proč jste nepřišla k šípkové růži?
1: Já zapomněla. Neudělal byste mi vozíček a nechytil byste mi nějakého koně?
0: Kdepak, s tím už nechci nic mít.
1: Tak já zase letím.
0: Počkejte, nechtěla byste se raději svést na kolotoči? Až spravím anténu, budu stavět houpačky a kolotoč.
1: To je pro malé děti. Já chci koně a vůz.
0: No tak já bych možná...
1: A nebo ne, já radši poletím.
0: Tak já vám toho koníka chytím.
1: A vozíček?
0: Ten udělám z lískového oříšku a budeme se vozit spolu.
1: Kdy už ho budete mít?
0: To není tak jednoduché. Nejdřív si musím připravit materiál.
1: Ale já ho chci hned.
0: Nesmíte být taková netrpělivá.
1: Jestli něco nesnáším, tak je to napomínání.
0: Promiňte, já jsem to tak nemyslel. Nechtěla byste si zatím prohlédnout mou dílnu?
1: Tam bych se ušpinila.
0: Ale kdepak? My mravenci jsme náhodou moc čistotní.
1: A taky nemám ráda, když se někdo vytahuje. A když někdo pořád mluví a nic nedělá. Ještě jste ani koníka nechytil.
0: To máte pravdu. Hned se do toho dám a uvidíte, jak mi půjde práce od ruky, když tu budete se mnou.
1: Já? Co vás to napadlo? Je mi horko a mám žízeň.
0: Je, já taky. Neskočila byste zatím k modrému zvonku pro limonádu?
1: Ze všeho nejvíc nesnáším, když mi někdo poroučí.
0: Vždyť já jsem se jenom ptal. Ale to nevadí, napiju se vody. Co říkáte? Že se mi to kolečko docela povedlo. Teď ještě druhé.
1: Kdybyste mě hledal, až to budete mít, možná, že mě najdete u jezírka. Tak s Bohem, Ferdo. A pospěšte si.
0: Beruško! Měl bych se pustit do té antény, ale co pak mám kdy?

0: Jenže nemá čas.
1: Je tu soudce Nosáč, je tu soudce Nosáč. A tady jste, ctihodnosti, nesu sepsanou žalobu na Ferdu Mravence práce všeho druhu.
2: Dobré, tak se na to podíváme. A poslyšte, nejste vy náhodou ten hlemíšť, co žaloval Čmeláka?
1: Ano, prosím, to jsem já.
2: Ale ten byl přece nevinný. Chcete-li náš soud obtěžovat podobnou záležitostí?
1: Tentokrát jde, ctihodnosti, o skutečný zločin.
2: Zločin? Povídáte? No to je ovšem něco jiného.
1: Ano, tady to mám černé na bílém. Obětí jsem byl já, sám, starý poctivec Hlemíšť. Nejdříve mě chytali do lasa.
2: Do lasa?
1: Představte si, ctihodnosti. A kdybych se jim neubránil, jistě už bych dávno nebyl mezi živými.
2: No to je velmi vážné obvinění. Máte svědky?
1: Spoustu. Pevně doufám, ctihodnosti, že s tím Ferdou zatočíte. Tedy chtěl jsem říct, že učiníte spravedlnosti za dost.
2: Buďte bez obav, pane Hlemíždi. Prokáže-li se jeho vina, bude potrestán, jak náleží.
1: Tak. Je dobře. Děkuji vám, ctihodnosti. Máte můj nejsrdečnější dík.
3: Počasí je jako malované. Sluníčko se směje od ucha k uchu. A kočár se mi povedl. Jedna báseň. I kobylku jsem chytil mírnou, hodnou. Beruška bude mít radost. Už ji vidím, jak vykulí oči a řekne: to všechno vy sám, Ferdo? Kdybych věděla, jak jste šikovný, hned bych si vás jinak vážila. Ach, Beruško spanilá, pro tebe skočím třeba do ohně.
4: Počkat. Slyším tu něco o skákání. Ze všeho nejdřív vyskoč na střechu a už konečně oprav anténu.
3: Hned, strýčku, hned, jen si něco zařídím.
5: Vydám, ravenec si dokonce udělal vozík, to teď bude se vším na šup hotový. Hola, pane mistr, něco se nám porouchalo v koupelně, ucpaly se trubky, či co? Mám je nové, z pampelišek a vidíte, nefunguje to.
3: Momentíček, pane Střevlíku, za chvilku jsem zpátky.
6: Nevíte, strýčku, jestli už Ferda začal s houpačkami?
4: Ale darmo mluvit.
6: Děti se nemůžou dočkat. Pořád, mami, zajdi tam, podívej se, jak je Ferda daleko.
4: Teďka ten je tak daleko, že mám strach, aby trefil zpátky.
6: Vždyť je tady a zapřál.
4: Ale duchem je kdo ví kde.
6: Když on je chudáček, takový opuštěný.
4: To bych ani neřekl. Pořád tady rejdí s tím nemehlem pytlíkem.
6: A obrátit se nemá na koho. Moje děti, jak jim něco je hned za mnou, ale co o...
4: Jen se ho nezastávejte. Když mu chci poradit, tak mi řekne: nashledanou, starejte se o sebe, pane Cvrčku.
6: Ale strejčku, vždyť to tak vůbec není.
4: Já vám povím, mladí mají v hlavě jen samé hlouposti, tak je to. Až bude mít oplétačky z úřady, já ho varoval, já ho měl k pořádku.
6: A nestrašte pořád. Že se chce trochu bavit, vždyť na to má právo. A kdyby něco, tak ho v tom nenecháme, nemám pravdu?
4: Jen ať si sní, co si nadrobil.
6: Ale vy jste dneska vstával levou nohou napřed. Ale já vás znám, bručíte, a kdyby šlo do tuhého, však vy byste něco vymyslel.

0: ať mě štípne vosa, jestli to není Ferda. Hej, Ferdo, počkej! Kam pak máš namířeno?
1: K jezírku.
0: To je výborné, zrovna mám chuť trochu si zaplavat. Umíš kraula?
1: Čeká tam na mě Beruška.
0: A co salto? Umíš?
1: Ona říkala, abych si pospíšil. Třeba mi chce něco důležitého.
0: Já ti budu vyprávět jeden film, nechceš? Tam byl takový slavný skokan.
1: Třeba mi řekne, že mě má ráda.
0: Ale Ferdo, ty mě vůbec neposloucháš.
1: Hele, pytlíku, tamhle je. Opaluje se u vody.
0: A je, ta nám tady chyběla.
1: Teď poslouchej. Tady zaparkujeme, aby si všimla vozíku a ty předvedeš, jak se skáče do vody.
0: A to já rád, že ano. Ale dávej pozor, takhle si stoupneš?
1: Tak?
0: Ne, na špičky. Zapíruješ, odrazíš se...
1: Promiňte, Beruško, mi neradí.
0: Pardon, Janu.
2: Vy hrubiáni, vy nezdvořáci, vy jste ale... Myslíte, že si od vás nechám všechno líbit?
0: Ta vyvádí, takovou bych nechtěl, kdyby mě prosili.
1: Ale kde pak, Beruško, my se vám opravdu hluboce omlouváme. A buďte tak hodná, pojďte se svést na vozíčku. Myslím, že se mi docela povedl.
2: Co bych se vozila v nějakém hloupém vozíčku?
1: Vždyť jste ho sama chtěla.
2: To je možné. Ale už o něj nestojím.
1: A já se těšil, jak se budeme spolu projíždět.
2: Spolu? Možná bych se svezla sama. Jenže to byste mě musel poprosit.
0: Leda by to Ferda neměl v hlavě v pořádku, že ano?
1: Moc pěkně vás prosím, slečno Beruško, svezte se v mém vozíčku.
2: Ve vašem? Snad jste ho dělal pro mě, ne?
1: Ano, buďte tak laskavá a svezte se ve svém vozíčku.
2: Není ten kůň divoký?
1: Kdepak, je jako beránek.
2: Tak ho trochu popoženeme. Kde mám byť?
1: Na kozlíku, ale koníka nešvihejte, nemá to rád.
2: Jen mě zase nepoučujte, Ferdo. Hie! Hie!
1: A já se tak těšil.

0: Herdo, teď to rádio hraje líp než předtím.
1: Hlásí se vám stanice Zlaté údolí. Právě posloucháte koncert.
0: A zrovna je koncert. To si nesmíš nechat ujít.
2: Ale, cože jsi takový zamračený?
3: To byste, strýčku, asi nepochopil.
0: No jo, já jsem starý, hloupý cvrček, jen to řekni rovnou.
3: Ale ne, to ne. Zkrátka a dobře jsem si myslel na Berušku a špatně to dopadlo.
0: Nechce tě?
3: Nechce.
0: A to buď rád. Ty, takový schopný a šikovný mládenec, a na ní, krom té parády, nic není. Pozdravit nepozdraví, kloudně promluvit nepromluví, pořád jen hihihihihi. A že jsi dal vozík, to byla od tebe náramná neopatrnost. Ještě s ním něco vyvede. A teď už pojď poslouchat.
3: Nezlobte se, strýčku, na to nemám pomyšlení. Pustím se radši do houpaček a taky mám spoustu objednávek na opravy.
0: Tak. Jendi, to tě chválím. Jsem rád, že jsi přišel zase k rozumu a hledíš si remesla.

0: už tu visí nad strání.
1: Strejčku, haló, kde jste?
2: Co děláte takový rámus, tetka hoří?
1: Stalo se neštěstí, Beruška, však ji znáte, taková ta fintilka, tak ta jela s vozíkem, co ho dostala od Ferdy a splašil se jí kůň.
2: Že se splašil takový dobrá?
1: Ona ho švihla bičem a tak se splašil, převrhl vozík a Berušku vyklopil rovnou do potoka.
3: Ta asi ječela.
1: Ještě, že tam byli komáři a pomohli jí na břeh.
2: A tomu říkáte neštěstí. Vždyť se nic nestalo, Beruška je živa a zdráva a koník má od ní aspoň pokoj.
1: Jenže, vy nevíte, že ji hlemíště navedl, aby to dala k soudu?
2: A to snad ne. Takovou hloupost.
1: Už je to tak, strejčku, a soudce se moc zlobil, že těch Ferdových kousků už má dost a že mu to spočítá.
2: Jestli ten kluk nemá pořádnou smůlu. Ale teď se do toho vložíme my.
1: Jenže před chvílí 4 škvoři odvedli Ferdu od houpaček rovnou do vězení. A zítra bude soud.
2: Tak si to přeberte, tetka, to je nějaká spravedlnost. Kolika broučkům Ferda pomohl a teď aby trpěl pro starého lakomce hlemíždě a pro nějakou hloupou Berušku.
1: Však právě je, strejčku. Ale vy už něco vymyslíte, nemám pravdu.
2: Máte, tetka, máte. Vy máte vždycky pravdu. Nejprv schystejte do balíčku pár dobrot a já jdu sehnat pitlíka.
1: Ty můj broučku, pitlíčku, jak jsem rád, že tě vidím.
4: Pst, jenom tiše. Tady jsem ti přinesl něco na zub a strejček ti vzkazuje, aby ses tento jaksi jako nebál, že všechno dobře dopadne, že ano?
1: Co si jen o mě Beruška pomyslí? Teď už se na mě ani nepodívá.
4: Beruška, vždyť ta tě právě žalovala.
1: Jak můžeš, pitlíku, něco takového říct?
4: Vážně, Ferdo, věř mi.
1: Musíš jí vysvětlit, že jsem tu nevinně, rozumíš?
5: Ale Ferdo...
1: Všechny pozdravuj. A kdybych se víckrát nevrátil, tak... Ať na mě vzpomínají v dobrém.
4: Tyhle smuteční řeči si můžeš nechat od cesty.
1: Hlavně Berušku pozdravuj. Berušku. Slyšíš? Pitlíku.

0: Боже, Гобе, стречку, а в окове.
1: Zahajují soudní řízení proti Ferdovi mravenci práce všeho druhu. Čím se provinil, to nám řekne slečna Beruška.
2: Beruška? Ale ta mě přece jistě přišla hájit.
3: Slavný soude, zde přítomný obžalovaný Ferda Mravenec mi vnutil vůz se zlým koníkem a tak mi ublížil na zdraví, jelikož jsem dostala velkou rýbu.
2: Ale tak to nebylo.
1: Ticho. Obžalovaný, mluvte, až vám udělím slovo. Pokračujte, slečno.
3: Ublížil mi na zdraví.

0: To už jste říkala. Musíte to upřesnit.
1: Tak tedy, projížděla jsem se a všichni se dívali a záviděli mi.
0: Ticho, prosím. Mluvte k věci, slečno.
1: Když jsem chtěla koníka spráskat bičem, splašil se a převrhl vozík, kde jsem seděla, nic zlého netušíc. Do potoka.
2: No tak ty, ticho tady.
0: Klid, nebo dám vyklidit soudní síň. A proč jste chtěla koníka spráskat, slečno?
1: Protože se všichni dívali a koník nechtěl jet rychle. A taky moc žral.
3: Jo. Slyšíte to, strejčku? Kdybych se taky nestyděla, hned bych vstala a pověděla soudci, co si o té beruši.
4: Šššt, tiše, teta.
0: Přiznáváte se, Ferdo Mravenče?
5: Já prosím, slavný soude, říkal jsem berušce, aby toho koně nebyla, že to nemá rád.
1: Nic takového mi neříkal.
0: Ticho, slečno. Teď mluví obžalovaný.
5: A na zdraví jsem rozhodně nikomu nechtěl ublížit.
0: To posoudíme.
3: Pojďte pryč, strajčku, já to nemůžu poslouchat.
4: Jen klid, tetka, ještě budete koukat, jaký to vezme konec.
3: No právě, špatný.
4: Stejně si nakonec s Fernou o mých narozeninách zatancujete.
3: To by se musel stát zázrak. Přijď na narozeniny, máte už zítra.
4: Chcete se vsadit, když prohraju s ním své housle do posledního korinku?
3: Strajčku, v takové smutné chvíli si troupe žarty.
0: Obžalovaný, povstaňte. Soud po vyslechnutí svědků a bedlivém zvážení všech okolností zjistil, že se Ferda Mravenec nedopustil zločinu.
6: Správně, pane soudci Žaroudy, správně to je výborný.
0: Ale...
3: Co?
0: Přesto se provinil proti veřejnému klidu.
6: Tak,
0: a
6: tak.
0: Pořádku.
6: Správně, tak.
0: Soud navrhuje, aby se Ferda přede všemi omluvil a doporučuje smír.
1: Nikdy!
0: Protože poškozená strana, tady Beruška, nesouhlasí, musíme Ferdu potrestat.
6: Tak, no to snad ne.
0: Přineste pampelišku.
3: Já jdu, strejčku, já jdu, já na tohle nemám nervy.
4: Počkejte, půjdu s vámi, doposlechnu si to v rádiu.
7: Nic ve zlém, ale že by měla Beruška tak slabý dech? Sotva 3-4 chmíříčka odletla a Ferda jich na jedno fouknutí smetl dobrou polovinu. A nyní opět slečna Beruška fouká... A jak se dalo očekávat, pod jejím dechem se pampeliška ani nezachvěl. Zbývá 1, 2, 3, 4, 25 chmíříček.
0: A tak se Ferda Mravenec odsuzuje k 25 ranám lískovkou. Trest bude vykonán i hned.
7: Ferda si lehá na lavici, pokrytou bílým prostěradlem. A už přistupuje Brouk Roháč s důkladnou rákoskou.
3: Vypněte to, strejčku. Utekla jsem ze soudní síně, abych to nemusela poslouchat.
4: Počkejte, tetka, teď to přijde.
7: Pozor. Roháč se rozpřahuje a slečna Beruška se protlačila až do první řady, aby dobře viděla.
3: Tak dost. Já mám poslouchat, jak někdo bije mého nebohého Ferdu.
8: Ale tetka, vždyť jste to vypnula v tom nejnapínavějším místě.
3: To jsem nevěděla, cvrčku, že jste takový necita.
9: Zázrak.
8: Hej, kmotře střevlíku.
10: Běžím ze soudní síně. To jste měli vidět. Představte si, Ferda leží na lavici, můžete si pomyslet, jak mu asi bylo. A najednou...
11: Najednou
4: lavice uletěla. Co, sousede?
10: Jak to víte?
4: Inu, mám o tom nějakou povědomost.
10: No tak povídejte dál. Tak tedy, Ferda leží, roháč zvedá rákosku a najednou se lavice vzepěla, abych tak řekl, stoupla si na zadní, vznesla se do vzduchu a uletěla.
3: Zázrak, učiněný zázrak.
4: A nebo taky mohl být pod lavicí koník a možná zrovna ten, co ho Beruška švihala bičem. No a koník vyskočil?
10: A víte, že je to možné? No jo, to by mohlo být.
3: Já se celou dobu třesu strachy a vy se zatím smějete pod fousy a neřeknete slovo.
4: Tak se nezlobte, tetka, a postavte na kafe. Soused Střevlík si jistě taky dá.
9: Kde pak? Musím běžet dál. Takovou novinu si nesmím nechat pro sebe.
4: A já si pustím rádio. Teď už můžu.
3: I to víte. A jděte kousek dál, budu mít plné ruce práce. Ferda jistě přijde hladový jako vlk.
7: Panuje zde neuvěřitelný zmatek. Beruška pláče, protože Brouk roháč, když lavice odletěla, švihl metlou právě slečnu Berušku.
3: Proč se cpala do první řady?
10: Dobře jí tak.
3: Podívejte, už jdou. Ferda jede na koni a Brouk Pytlík vede celou kapelu.
4: Na mou věru, hleďme na Pytlíka. Já myslel, že je to jen takový mluvka a popleta. A jak to Ferdovi sluší, na tom koni vypadá jako nějaký rytíř.

0: všechny crče pohostí.
1: Jen si berte a na zdraví. A tobě, Ferdo, tobě dám metál, že umíš dělat radost malým dětem.
2: Bravo, Ferdovi žádu!
3: Co bystričku, pár kolotočů a houpaček, to je pro mě hračka.
1: Hele, tamhle, není to berůška?
3: Kde?
1: Schovává se za keř. Asi se chce taky povozit nebo si zatancovat.
3: Tak ať přijde.
1: Jen si s ní radši nezačínej.
3: Kde pak? Nebojte se. Ani nevím, co se mi na ní tak líbilo. Smím prosit? Tetičko Ploštice.
4: Ale no tak, Ferdo.
1: Jen se nestyďte, teta, a hezky dokola.
2: Hurá,

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Z Liščího království se ještě žádný člověk nikdy nevrátil zpátky na zem. Zvládne to statečná dívka Li? Pohádku o perle z koruny Liščího krále napsal Lukáš Júza. Režie se v roce 2015 ujal Petr Vodička. Účinkují Magdalena Borová, Krištof Hádek, Naděžda Vicenová a další.

0: Varsa, rýžová kašičko, var. Musím se tebou zahřát. V horách jsem prochladla až do morku svých starých kostí. Ale co dělat? Hodinu před kuropěním ze prvním mrazem přešlý oden gaduči získat jen jednou za rok. Var se, kašičko, v jačím mlíčku, vářo. To...
1: Moudrá Huang, pomoc!
0: Nečekaný raní host, to si po probdělé noci nezasloužím.
1: Pomoc, kořenářko Huang!
0: Poznávám ten hlas? Patří dívence křehounké.
1: Prosím tě, Huang, otevři mi. Vím, že jsi tam, je cítit kouř.
0: Li? No ano. Ta dívka se jmenuje Li.
1: Jestli spíš, probuď se. Probuď se a otevři mi.
0: No, co mi zbývá?
1: Dobré ráno. Okamžitě pojď se mnou, Huang.
0: A připálí se mi kaše.
1: Můj tatínek je na tom moc zle. Prosím tě moc, bylinková stařenko.
0: A když to mohlo počkat až do rána, tak to snad počká, než si s ním teplou snídani.
1: Huang, tatínek je ten poslední, koho na světě mám. Když se mu něco stane, zůstanu úplně sama. Oh. Pojď rychle, prosím tě.
0: No, dobrá, dobrá. Však už jdu.
1: Že je to jen silné nastuzení. Ale o půlnoci upadl tatínek Domdlop a už se mnou nepromluvil. Nepomohly obklady, zábaly ani amulety.
0: To je zlé. Ustup stranou a buď sticha. Při půlnočním svitu luny, tygřím dechu, pižmu z kuny, démon, rarach nebo děs, ať zmlkne váš svatý hlas, tvoj! Tvoj! Tvoj!
1: Pomáhá to?
0: Hoď sticha, jsem řekla. Při psím mléce, sloním klu, jednorožčím kopitu, lámu kletbu vašich zel, leďte zpátky do pekel, tvoj! Tvoj! Tvoj!
2: Dceruško, kde se touláš? Proč nejsi doma? Zatmi.
0: Na tuhle bolest jsou moje bylinky a zaříkání krátká, chudáčkuli. Tvůj tatínek trpí nemocí, kterou i já znám jen z mýtu a báchorek. Připrav se na to, že zemře.
1: Ale tomu vážně není pomoci?
0: Je mi líto.
1: Skutečně nijak. Huang, ty přece znáš tajemství života a smrti.
0: Je jedno prastaré pořekadlo, které dává jistou naději. Jen perla z koruny vladaře liščího navrátí životu ke smrti jdoucího.
1: Cože? Uzdraví se, když...
0: Když polkne perlu z koruny liščího krále.
1: Ale z liščí země se prý ještě nikdo nevrátil.
0: Někdo snad ano.
1: Jenomže jak liščí království najdu, nikdo do něj nezná cestu.
0: Stačí jít do hor za zapadajícím sluncem.
1: Když se tam vydám, postaráš se o tatínka.
0: Samozřejmě, miláli. Udělám, co bude v mých silách. Ovšem, pospěš si.
1: S Bohem, tatínku. Děkuju, Huang. Snad budu za pár dní zpátky.
0: Pospěš si. Čas běží bez soucitu. Je to poutník, který se nedívá, zdali je cesta blátivá, prašná, suchá nebo dlážděná. Běží stále stejným tempem. A přesto se nám mnohdy zdá, že běží neúprosně rychle.

0: Špičatá liščí ouška, slyšíte mě? Bylo si první z vrhu a domů chceš přijít jako poslední? Zvědavý čumáčku, ozvi se mámě lišce.
1: Hned zmlkni, zrsko. Zbláznila ses.
0: Liščí princ? Máš pravdu, blázním. Blázním strachy, jako každá matka, které se zatoulalo děcko.
1: Zmlkni, jestli nechceš přijít o život. Toulám se tady sotva půl hodinu a už jsem narazil na tři lovce.
0: Nemůžu si pomoct, princi. Můj prvorozený lišáček, ten nejzrzavější, nejbystřejší a nejstatečnější se mi ztratil.
1: Hlavně už nekřič a poslouchej mě. Tvé liště najdem.
0: A co když ne?
1: Klid říkám. Kde jsi ho viděla naposledy?
0: Na velké planině plné kamení. Učila jsem svou drobotinu, jak se skrýt, když poblíž není nora. Stromy, ani keře, kleč, ani tráva, skalničky, ani mech.
1: A potom?
0: Potom si mi rošťáčci chvíli hráli, prali se a naháněli a já si zdřímla na sluníčko.
1: A pak?
0: Zavrčela jsem k odchodu. Myslela jsem, že za mnou běží všichni. Ale když jsme přišli do nory, lišáček tam nebyl.
1: Kudy jste šli?
0: S kratkou, okolo vodopádu. Dnes úplně poprvé.
1: Dobře, poslouchej. Ty teď půjdeš zpátky pěšinou okolo vodopádu. Jestli se tvůj synek ztratil, tak určitě tam.
0: A ty, princi?
1: Já půjdu okolo medvědích skal. Ať ho najdeme nebo ne, sejdeme se na velké planině.
0: Ještě ho přece jen naposledy zkusím přivolat.
1: Buď sticha, hloupá liško. Nebo chceš, aby tě lovci chytili a tvá liščata ztratila mámu?
0: To ne.
1: Moc dlouho už mluvíme a tvůj zrzaček je kdo ví kde. Jdeme.

0: ošklivé slunce. Nezacházej. Počkej ještě chvíli. Šplhám za tebou už 3 dny. Jestli mě co nevidět nedovedeš do Liščího království, nebudu tě mít ráda. Co se to tamhle děje?
1: Pomoc! Maminko, pomoc!
0: Na Liščí mládě útočí veliký jestřab.
2: Jsi ještě Liščí holátko. Ulovím si tě zakrátko.
1: Au! Pomoc, Lišky!
2: Dřív než se úplně sešeří, staneš se mojí večeří.
0: Honem, musím mu pomoci.
2: Utíkáš marně, si zrzavá chátra. Chci tvoje maso, krev i játra.
0: Tady, starý suchý kořen mi poslouží jako zbraň. Klivče, ubližovat malému liščeti, že se nestydíš.
2: Jestřáb se ničeho neleká, tygra, lva ani člověka.
0: Tobě to nestačilo, tak tu máš.
2: Pařáty od těch ran nějak moc bolí. Radši hned odlétnu, než mě ten člověk skolí.
0: A je pryč.
3: Děkuji ti za záchranu, človíčku.
0: Třeseš se vysílením, ale do rukou se vzít nenecháš. Bojíš se. Jsi první liška, kterou jsem v horách potkala.
4: Tak takhle se věci mají. Mého lišáčka mi chce ukrást člověk.
0: A hleďme, tvoje maminka. Zlobí se, že ses jí ztratil.
4: Okamžitě nech moje dítě. Jestli ovšem ta liška necení zuby na mě.
0: Ale to je nedorozumění.
5: Liško hloupá. To si nemohla svého lišáčka prostě jen popadnout do mordy a utéct s ním.
4: Když já jsem měla takový strach, když jsem viděla, že po něm natahuje ruku člověk.
5: Neřeknu, kdyby to byl nějaký lovec, ale tohle je děvče, skoro ještě dítě.
4: Oslnilo mě zapadající slunce. Nechtěla jsem jí ublížit, věř mi výsosti.
3: Tak už to mamince odpusť, princi.
4: A co jí vlastně je? Vypadá to, že jenom spí.
5: Jak si povalila, praštěla se hlavou o kámen a ztratila vědomí, ale krev jí nikde neteče. Snad bude v pořádku.
4: Princi, podívej. Nebe zčernalo.
5: Vzduch strachy znehybněl.
4: Blíží se sněhová bouře.
5: Ta první, nejzuřivější.
3: Maminko, bojím se, pojďme domů.
5: Tvůj bystrý lišáček má pravdu. Utíkejte se schovat, než ta slota propukne.
4: A ty?
5: Já se postarám o toho člověka. Rychle, prober se. No tak. Ach jo, jinak to nepůjde. Ať mám podobu člověka. A tenhle kamínek, ať se promění v koně. Vstávej. No tak, děvče, probuď se. Vstávej.
0: Okamžitě mě nech na pokoji, nebo tě praštím klackem.
5: Klid, klid. Nechci ti ublížit. A nejsem ani jestřáb, který chce ulovit liště.
0: Cože?
5: A nejsem liška, která tě chce pokousat.
0: Počkat, v hlavě mám tmu.
5: Ztratila se vědomí. Ale teď není čas na vysvětlování. Vyskoč si ke mně na koně, jestli nechceš být pohřbená sněhovou vichřicí.
0: Kdo vlastně jsi?
5: Lovec, který ti chce pomoci. Proč otálíš? Za chvíli bude pozdě, věř mi.
0: Nemůžu s tebou jet. Jdu do Liščího království.
5: Cože?
0: Jdu do Liščího království a nic mě od toho neodradí.
5: Ale mrtvá nikam nedojdeš. Pojď se mnou.
0: Dobrá.
4: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl. Letíme. Vznášíme se uprostřed sněhového šílenství. Zavírám oči. Mám strach?
5: Do Liščího království je zakázáno přivést člověka. Ale to se mi tam měl nechat. Tak křehkou, zranitelnou a půvabnou.
4: Vítr a krupičky ledu mě z čista jasna do obličeje nešlehají. Pěsnící bouři teď slyším někde hluboko pod námi. Neodnáší si mě náhodou sama smrt do svých ponurých končin?
5: Neboj se a otevři oči. Už jsme v bezpečí.
4: Kde to jsme?
5: Tam, kam jsi spřála dojít.
4: Vypadá to tu jako v nějakém honosném zámku.
5: Vítej v Liščím království.
4: Cože?
5: Jsme v paláci Liščího krále.

0: dost!
1: Ta dívka je mým hostem. Neskřivíte jí ani vlas. Vedu ji za svým otcem, protože chci, aby ji odměnil za záslužný čin.

0: Utište se, sestry a bratři. Proč jsi přivedl toho člověka, můj nejmladší synu?
1: Byl jsem na lovu, otče.
0: Já se neptám, kde jsi byl. Já se ptám, proč jsi ho přivedl. To jsi nevěděl, že mu tím podepisuješ ortel smrti?
2: Slyšíš, princi, my jsme v právu. Ten člověk přijde o svou hlavu.
1: Nechte mě pronést obhajobu.
0: Na to máš právo. Pokračuj.
1: Tato dívka zachránila zatoulané liščí mládě před krvežíznivým jestřábem. Kdo ví, co mu zatemnilo srdce, že si namísto holubic či zajíců chtěl pochutnat na liščím pískleti.

0: Klid! Její čin je záslužný. Ale proč jsi ji přivedl sem?
1: Potkal jsem ji ve chvíli, kdy se strhla první sněhová bouře. Ta nejdivočejší. Tu by jistě nepřežil.
0: Je ušlechtilé, že si ji chtěl před jistou smrti ochránit. Ale to šlo i bez toho, aby si přivedl do našeho království. Tím si ji tak jako tak odsoudil k záhubě.
2: Vážený liščí králi, uctivě se klaním. Když dovolíš, můžu taky něco říct?
3: To děvče má kuráž a to se cení. Výsosti, přijmi ji ke slyšení.
0: Dobrá, mluv.
2: Mé jméno je Li a jsem z poslední vesnice pod horami. I když se tu na mě díváte nevraživě, jsem na vytouženém místě, v liščím království.
0: Cože? Proč by chtěl člověk do naší země?
2: Já, vážený liščí vladaři, jsem se do vašeho království vypravila, abych získala perlu z tvojí koruny.
4: A co ti perlu?

0: Utiš se, liščí národe.
1: K tomu máš jistě závažný důvod.
2: Můj tatínek umírá a může mu pomoci jedině perla z tvojí koruny.
0: Vidím, že máš otce opravdu ráda.
1: Ne, nechci jí dát popravit.
0: Dobrá, můžeš perlu získat, ale musíš splnit úkol, který ti uložím.
2: Udělám, co poručíš.
0: Ale je to nebezpečné.
2: Udělám všechno na světě.
0: Nuže, musíš mi do zítřejšího rána donést květ měsíční orchideje.

0: pokud se vrátí do mého království, nastane mír mezi všemi lištími národy.
1: Divoké lišti ho nechtějí vrátit, každého, kdo ho chce, o hlavu zkrátí, a tak s nimi válčíme, navzájem se vrátíme.
2: To si mohl rovnou odsoudit k smrti.
0: Kdybych měl dostát zákonům své země, tak bych měl. Takhle jí dávám aspoň naději.
2: Naději? To je výsměch, otče.

Nedívej se na mě vyčítavě. To ty jsi ji k nám přivedl. To ty jsi zodpovědný za její

0: Proč jsi tak bledý, princi?
1: Jsme pod horou divokých lišek. Na jejím vrcholu najdeš měsíční orchidej. Já s tebou dál nesmím. A ty se teď na tu horu vydáš a já už tě víckrát nespatřím, protože...
0: Protože nikdo, člověk ani lišky poddané tvému otci v téhle zkoušce doposud neobstál?
1: Ano.
0: Pak musím být první.
1: Hora tě bude zkoušet, ale ty, ať se bude dít cokoliv, jdi stále dopředu, rozumíš? Nesmíš ničemu uvěřit. Stále kupředu, rozumíš tomu?
0: Rozumím, princi.
1: Přestojíš-li všechna nebezpečí, přijdeš o půlnoci na ples divokých lišek. Nad těmi nemá můj otec žádnou moc. Tam už si musíš poradit sama.
0: S Bohem, liščí kalevici. A kdybychom se už neviděli, děkuji ti za všechno.
1: S Bohem? Ne, naschledanou. Budu tady na tebe čekat, odvážná li.

0: Noc pokročila. Ochladilo se. A já stoupám na další strmou horu. Kolikátou už. Jestli nahoře divokých lišek bude další hora, na kterou budu muset vylézt. Odtnu se brzy až na měsíci. A popovídám si se hvězdami.
1: Konečně si tady. Ubohály.
0: Ty mě znáš? Děsuplná obludo?
1: Mám hlad. A už dlouho jsem nejedla. Zabiju tě. Rozpářu tě. Sežeru tě.
0: Nesmím se bát. Musím jít stále kupředu.
1: Stůj. Budeš umírat ve strašlivých mukách.
0: Lžeš. Čím blíž jsem k tobě, tím si krotší.
1: Stůj. Čím blíž si ke mně, tím větší mám chuť tě před smrtí mučit.
0: Prskáš jako zmoklá kočka. A co víc, teď když jsem skoro u tebe, vidím, že ani nejsi větší než obyčejná kočka.
1: Stůj. Už ani krok.
0: Mě nezastavíš. Musím zachránit svého tatínka.

Obluda se zcvrkla a je malá jako veš. Zašlápnu ji. Děkuji ti za radu, princi.

0: I když si ty zlověstná horo strmá tak, že chvíle mi musím lézt po čtyřech, já se nevzdám. V měsíčním svitu se mi jde lehce.
1: Co je zas tohle? Kamená lavina? Není kam se schovat. Kus skály letí přímo proti mě.
0: Ne. Musím pokračovat vzhůru. Musím zachránit tatínka. Co? Neuvěřitelné. Lavina se rozplynula jako přelud. Jestli budu stoupat ještě chvíli, skutečně co nevidět, vylezu až na měsíc. Jenom doufám, že na něm nebude další hora, kterou budu muset také zdolat.
2: Lin, pomoz mi.
1: Co to bylo?
2: Lí, pomoz.
1: Tatínku? To není možné.
2: Slituj se. Otoč se a pomoz svému starému otci.
1: Tatínku!
3: Ať se bude dít cokoliv. Jdi stále dopředu.
2: Ležím tu a nemůžu vstát. No tak dělej. Zvedni mě.
1: Samozřejmě. Hned jsem...
3: Stále kupředu, rozumíš?
1: Mám jít stále dopředu?
2: Zvedni mě! To se tě mám doprošovat!
1: Promiň, tatínku, ale musím jít dál. Jedině tak tě zachráním.
2: Li! Li!
1: Děkuju. Děkuju ti za radu, princ.

0: Uno, dwóch, trzy,
1: sakra na

0: to je?
1: Jak se to zvíře jmenuje?
2: Já... Jmenuji se Li.
0: Odpovídá na otázky, to je divná věc. Je ta cizí bytost přítel nebo veceles?
3: Chcete vědět, co vidíte, divoké lišky?
4: Ano, velká liško, ano, náčelnice. Kousane z uchu, jsme zvědavé převelice.
3: Moje děti, máte před sebou člověka.
5: Štětiny z mordy.
1: Člověka vidíme poprvé.
5: Lidé prý kamarádi slyští smrdí.
1: Pojďme ho rozpoznat do krve.
3: Dost! Podle zákona hory jí nesmíme ublížit. Tato dívka se k nám dostala přes všechny nástrahy. A proto musí být naším hostem. Ať nám poví, co tady chce.
2: Já, vážené divoké lišky, potřebuji květ měsíční orchideje.
3: Slyšeli jste to?
1: Kdo má měsíční orchidej?
5: My, sakra drápy!
1: Kdo ji někomu nedá?
5: My, Hrešle Zbrovsky!
1: Jsme divoké lišky!
5: Hrdek, filek!
1: Jsme lišky divoké!
3: Máš velkou odvahu, ale to tady nestačí. Jen pojď a ten květ si vezmi.
2: Tohle, že má být měsíční orchidej?
3: Copak? Nelíbí se ti?
2: Bojím se, jestli si ze mě neděláte legraci. Vypadá jako se schlý vlčí mák.
3: No tak ho seber a uvidíš, jestli je to jen obyčejný mák.
0: U liščích údů chtivých tance má to jeden háček. Máš-li na srdci jen stín nějaké špatnosti, zemřeš, jakmile se květiny dotkneš. Zemřeš! Aha!
3: Tak už neotálej, člověče, a tu orchidej si vezmi. Ztrácíme s tebou čas.
2: Nikomu jsem v životě neublížila schválně. A křivdila-li jsem někomu omylem, ať je mi to odpuštěno. To nenápadné poupě se mi v rukou rozvinulo a rozzářilo se měsíčním světlem.
3: Nemožné. Nikomu se to dosud nepovedlo. Máš sílu navrátit liščímu pokolení mír. Ale když to nestihneš do rána, tak... Aha! Mé divoké lišky, náš ples může konečně pořádně začít. Tančeme, skákejme, křepčeme a zpívejme.
6: Na naší hoře.

0: Lí!
1: Ty tady na mě čekáš, princi?
0: Čekám.
1: To jsi mi tolik věřil.
0: Věřil, ale teď si musíme pospíšit. Pokud nestihneš květ předat včas, bude zlé.
1: Jsem slabá jako skřivánek. Omdlím.
0: Neboj se, držím tě. Posadím tě před sebe do sedla.
1: Srdce ti buší jako splašené.
0: Podívej, nebe se jasní. Máme nejvyšší čas.

0: Myslím, že bys měl pomalu sundat z hlavy korunu a vylouknout z ní jednu perlu, otče.
1: Ne tak zhurta. Splnila jsi svůj úkol, človíčku?
2: Vznešený liščí panovníku. Pohleď. Květ měsíční orchideje.
1: Konečně. Konečně ustanou války s divokými liškami. Obdivuji se ti, odvážná dívko. A jsem rád, že jsi v tak těžké zkoušce obstála.

0: Hleďte, mý dvořané, snímám z hlavy svou korunu a loupu z ní tu největší perlu. Dávám tomuto statečnému děvčeti to, co po mně žádalo a co mu po zásluze náleží.
1: Děkuji ti, králi.
0: A teď spěchej za svým churavým otcem. Synu, do našeho království si ji přivedl, musíš ji v bezpečí dopravit zpátky.
2: Mile rád. Mile rád. Jdeme?

0: Kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl.
1: Dnes se nebojíš? Dnes máš oči otevřené.
0: Dnes nezuří sněhová bouře. Tohle mi nikdo neuvěří.
1: Vidíš, ty se směješ a mě přemáhá smutek. Sedíme na jednom koni, já tě držím v náručí, ale za chvíli nastane loučení.
0: Pověz mi, liščí králevici, když jsem stoupala nahoru divokých lišek pro orchidej, málem jsem se otočila za voláním svého otce, ale v poslední chvíli se mi v hlavě rozezněla tvá rada. Co by se stalo, kdybych se za tatínkovým hlasem otočila?
1: Na místě bys skameněla a rozsypala se v prach.
0: A kdybych utíkala před kamennou lavinou?
1: Zavalila by tě.
0: A kdybych se dala na útěk před trojhlavou obludou?
1: Zabila by tě a snědla.
0: A kdyby...
1: Už žádné otázky, prosím. Jsme na stráni nad vaší vesnicí.
0: To už tě nikdy neuvidím.
1: I když oba cítíme, že spolu chceme zůstat, nejde to, alespoň prozatím ne. Běž a pomoz svému otci. Hejo!
0: Jakoby se mu v očích zatřpitily slzy. Kde pak? To si jen namlouvám. To mně se do očí dere pláč. A zachvělo se mi u srdce. Teď ale rychle za tebou. Tatínku!
2: Při půlnočním svitu luny, tigřím dechu, pižmo skuny, démon, rarach nebo děs, ať smlkne váš smrtí hlas. Tvoj! Tvoj! Tvoj! Prohrála jsem. Jen pojď, paní smrti. Už je tvůj.
3: Huang!
2: Li! Živá, Li! Zaplať pamuch, jsi tady. Máš?
3: Tady? Perla z koruny liščího krále. Jak je mu?
2: Zlé.
3: Polkni tu perlu, tatínku.
2: Podívej, ulevilo se mu.
3: Tatínku, už jsem u tebe.
4: Kdo mě to budí? To jsi ty, Li. Kde se tak dlouho touláš?
2: Nech ho spát. Zítra bude zdravý až do morku kostí.

0: barse, rýžová kašičko, bar. Musím se tebou zahřát. V horách jsem promrzla. Ale co dělat? Na posledním jarním sněhu ze hodinu před kuropěním odenek šizandry pozbírat jen jednou za rok. A to je v našich horách ještě pořád mráz. Vař se, kašičko, vař.
1: Moudrá Huang, stařenko Huang.
0: Nečekaná ranní návštěva. Co pak tě zase trápí, Li?
2: Dobré ráno, Huang. Dospat nemůžu, abych ti to řekla.
0: Dobré ráno. Tak ale rychle, ať se mi nepřipálí kaše.
2: Včera odpoledne k nám přijel krásný mladý lovec. A hned se ptal mého otce, jestli nehledá někoho do služby. A můj otec, že hledá.
0: No, takže nemůžeš dospat, abys mi řekla, že máte nového pomocníka.
2: Ne, běžím ti říct, že se budu vdávat.
0: Za koho?
2: No přece za toho pomocníka. Lovce. Prince.
0: Ale...
2: Ještě jsem ti neřekla, že má vlasy i vousy celé zrzavé.
0: Aha. A po mně chceš co?
2: Nic. Jenom jsem ti chtěla pozvat na svatbu.
0: Třešti prdlo. Odskákala odsud šťastná jako blecha. A tak, kašičko, už jsi hotová. Zarekla jsem se, že budoucnost už věštit nebudu. A natož z kaše jako nějaká pouťová podvodnice. Ale ta tvoje hladinka je k tomu jako stvořená. No, výjimečně. Za pár let budou mít kopu zrzavých dětí a budou spolu šťastní. Li se nikdy nebude divit, když se její princ zdrží několik dní v horách. Ani tomu, proč nemá rád lovce, kteří zabíjejí lišky. A co pak to tu ještě vidím? Aha, Lijin tatínek. Ten se ze svých vnoučat bude bez zdraví a spokojenosti těšit až do 112 let. No, děkuji ti za věštbu, kašičko v jačím mlíčku. A teď už si tě snad v klidu sním.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Ve dvoudílném romanticko-dobrodružném příběhu budeme sledovat cesty a slavné skutky královského syna Lancelota, jednoho z rytířů Artušova kulatého stolu. Průvodcem tajemné výpravy do dob rytířských klání se stane Merlin, čaroděj a legendární ochránce nejen krále Artuše, ale i všech hrdinných rytířů jeho skupiny. Rozhlasovou hru Merlinův odkaz 2, dobrodružství rytíře Lancelota, napsal Michal Lázňovský, režie Vladimír Gromov. V roce 2001 účinkovali Josef Sommer, Ivan Řezáč, Jana Paulová, Jiří Plachý, Filip Blažek a další.

0: Dnes bych chtěl vyprávět poslední příběh z kroniky svého pozemského bloudění. Ano, já, kouzelník Merlin, který znal běh věcí minulých i přítomných a tušil ledacos o věcech, jež se teprve měly stát, jsem jednoho dne opustil dvůr krále Artuše a vydal se do houštin Brocelianského lesa. Mířil jsem k Dianinu jezeru, uprostřed něhož jsem postavil kdysi palác paní z jezera. Netoužil jsem už dál po lidské společnosti, zahálčivém dvorském životu. Přitahovala mě krása a svěží dech té víly. Toužil jsem po čemsi, co mohla vykonat jen ona. A i když jsem znal lidské osudy, nedokázal jsem číst ten svůj až do konce. Věděl jsem jen, že to, co se má stát, se stane, a nebránil jsem ničemu. Nechtěl jsem předstoupit před Vivianu se svou starou tváří. Musel jsem se znovu vtělit do své mladé podoby. Viviana byla stále stejně krásná.
1: Merline, tak dlouho jsem na tebe čekala. Mluv, přinášíš zprávy o Lancelotovi? Jak si vede u Artušova dvora?
2: Na mě se Vivianu nezeptáš.
1: Jsem šťastná, že jsme zase spolu, Merline. A co Lancelot?
2: Tvůj schovanec. Všichni teď mluví jenom o něm.
1: Chtěla bych s ním být pořád.
2: Opustil jsem Artuše a kulatý stůl.
1: Je to pravda, Merline?
2: Ano, Viviano. Navždy.
1: Ale co teď s tebou bude?
2: Chci být jen s tebou, krásná vílo.
1: Ale to nejde.
2: A přesto cítím tady. Tady. Kde mají lidé srdce. Že tě potřebuji.
1: Dobrá, Merline. Ale slib mi, že mne naučíš svým kouzlům.
2: Například?
1: Jak přeměnit starce v mladého muže?
2: Ne, to kouzlo neznám.
1: Tak mi aspoň prozrať, jak udělat, abych byla u Lancelota, když mě potřebuje.
2: To tě naučím. A dál?
1: Třeba, jak se zbavit otravných kouzelníků.
2: To je prosté. Stačí je zavřít do větrné věže.
1: Ach, zase začínáš s tou věží z povětří.

0: sedím v té věži. Vše vidím, vše slyším, ovšem vím. Nikdo mě ale nevidí, jako bych byl a nebyl. Ve věži z povětří, uprostřed kapradí.
1: A smím tě v té věži navštěvovat, Merline?
0: Jen ty a žádná jiná. Nikdo z lidí už mě nikdy nepotká. Budeš mě, Viviano, milovat.
1: Budu za tebou přicházet. Budeme tajnosnubní jako kapradi. Budeme. Nebudeme.
0: Tak mi to říkal můj hlas. Proto jsem přišel za tebou.
1: A co můj bílý rytíř Lancelot?
0: Čeká ho první úkol v službách krále Artuše a dámy jeho srdce královny Ginevry.

0: Má se prostírat k obědu, králi Artuši?
1: Ještě se nepřihodilo nic pozoruhodného, hofmistře. Čekám, jaké nám tento den přinese dobrodružství. Bez toho nebudeme stolovat.
2: Králi Artuši, blíží se nějaký jezdec. Nezdá se, že by byl zvyklý na sedlo.
0: Natřásá se na hřbetě své herky jako spuchřelý měch.
2: A má na spěch.
0: Nejspíš ho žene strach.
3: Přicházím ke králi Artušovi s poselstvím od paní Znohantu.
0: Jen naber dech, nešťastníku. Král tě vyslechne.
3: Králi Artuši, stalo se neštěstí. Vévoda z Northumberlandu přepadl naše panství. Má paní se mu postavila na odpor. Aby však úroda nepřišla vniveč, město nelehlo popelem, armády nesplenili zem, uzavřeli jsme s vévodou dohodu, že dojde ke klání. Práva každé strany bude v turnaji zastupovat jeden rytíř proti jednomu nebo dva proti dvěma. Bude-li vévoda poražen, odtáhne beze škody ze země. V opačném případě se musíme vzdát bez boje. My ale, králi, nemáme rytíře, jenž by se vévodovi mohl rovnat.
1: Vážíme si rozhodnosti i moudrosti tvé paní. A nenecháme ji na pospas své voli.
4: Králi, dovol, abych šel její práva hájit já. Dej mi ten úkol jako rytířskou zkoušku.
3: Za útočníky se bude být sám vévoda.
4: Králi Artuši, musel bych pochybovat o své ceně, kdybys mi váhal svěřit ten úkol.
2: Lancelot mluví dobře, králi. Já mu věřím.
1: Když se za něj přimlouváš i ty, Gawaine, těžko mohu říci ne.
4: Jo!
0: Je celý nedočkavý konat hrdinské skutky. Teď má konečně příležitost dokázat, jestli se nepřeceňuje.
4: Vykonám, co je třeba, pane. Královno Ginevro, požehnejte mi, prosím.
5: Jdi, Lancelote. A Bůh ti žehnej.
1: Budeme s netrpělivostí čekat tvé zprávy.
6: Lancelot odchází? Konečně. Možná si začne všímat také jiných žen než královny. A to je příležitost pro tebe, Morgano. A pro tvá kouzla. Dej si na mě pozor, bílí rytíři.
3: Rytíř krále Artuše, Lancelot z jezera.
6: Lancelot z jezera? To je on? Znáte ho někdo? Viděli jste ho na nějakém turnaji? Slyšeli jste o jeho činech?
3: Nikdo ho nezná, paní.
6: Z jakého jsi rodu? Odkud pocházíš?
4: To nevím, paní. Nepoznal jsem otce ani matku. Vychovala mě paní z jezera.
6: Cože? Holobrátka! A ještě nalezence mi posílá ten spravedlivý král? Obávám se, že má přeje ztracena, páni. Král Artuš mě zradil. Poslal mi posledního ze svých rytířů. Chce se mi vysmívat.
3: Je vidět, komu straní. Tomu se říká spravedlnost.
6: Musíme si poradit sami, přátelé.
3: Pokusme se sami přijít na to, co podniknout.
4: Neměla byste urážet krále Artuše, paní. Je to nejspravedlivější panovník. A jistě věděl, co dělá, když mě pasoval na svého rytíře.
6: Vy jste ještě tady, mládenče. Nechte nás o samotě, prosím.
3: Paní se ti teď nemůže věnovat. Má práci.
7: A tak Lancelot zůstal trčet sám uprostřed dvorany, zatímco měšťané se tísněli kolem své paní a vzrušeně se přeli, co dál počít. Lancelota si už nikdo ani nevšiml. Nechali by ho snad umřít hlady. Lože mu nenabídli, koně neodstrojili. V mládenci rostl hněv. Konečně vyšel do města, které se chystalo na špatné časy. Někteří lidé už brali do zaječích, jiní nakládali do vozů, pořizovali si zásoby a všichni hádali, kdože se asi zítra postaví vévodovi.
4: Hej, zbrojíři! Máš pěkný dům. Ubytuj potulného rytíře.
8: Oh, ubytovat? Dnes? Co tě napadá, fešáku? Nevidíš, že tady všichni balí? Možná už zítra budem na útěku.
4: Ale já slyšel, že vévoda odtáhne od města, kdyby byl zítra v turnaji poražen.
8: Kdyby jsou chyby, kdo by se tady vévodovi vyrovnal?
4: A řekni, myslíš, že je věc vaší paní spravedlivá?
8: Tak o tom není pochyb. Práva jsou na její straně.
4: V tom případě je tenhle meč zítra obhájí. Přísahám. I proti její vůli.
8: Och, pane, měl jsem v ruce hodně mečů. Ale takový jsem nikdy neviděl. Ty nejsi z naší země.
4: Jsem rytíř krále Artuše. Lancelot z jezera. Máš doma ženu?
8: Hej, ženo! Máme návštěvu. No tak přestaň balit a pojď sem.
4: Dnes večer uspořádáme oslavu, jakou tohle město nevidělo. Dejte pect selata, nakupte víno, svolejte tanečníky, žongléry, trubadůry, muzikanty, kejklíře. Ať nikdo nepomýšlí na útěk a nepropadá malomyslnosti. A každý, kdo ctí krále Artuše, je vítán.
8: Bude tu celé město, pane. Vyklíďte dvůr. Hej, všichni sem. Dnes večer u mne bílý rytíř krále Artuše pořádá oslavu. Hudbou a ohňostrojem.
9: Pan Kai, hofmistr krále Artuše.
6: Další rytíř od krále Artuše? Ach, bože, ten je zase starý.
9: Hofmistr Kai, známý mluvka, jsme ztraceni. Král Artuš vás zradil, má paní.
0: Zdravím tě, paní Znohantu. Tvůj vyslanec nám oznámil, že v zítřejším souboji se smějí být 2-2. Přišel jsem podpořit rytíře Lancelota.
9: To je od vás ušlechtilé, hofmistře.
6: Promiňte, nemohu se vám věnovat. Musím se rozloučit se svým městem. Možná i se svým životem. Zbytek noci strávím na modlitbách.
0: Jak, paní? Nerozumím ti.
6: Dost přetvářky. Dostali jsme už jasně najevo, komu král Artuš straní. Jaká hanba.
0: Pomalu, paní. Z čeho tak soudíš?
9: Nejspíš z toho, jakého budiš k ničemu nám poslal, hofmistře.
0: Koho tím myslíš?
9: Vašeho předchůdce ovšem.
0: Kde je? Co se stalo s rytířem Lancelotem?
6: Kdo ví? Nemohu sloužit, já ho nehlídám.
9: Nejspíš se polekal a utek. Zmizel.
6: S Bohem, rytíři. A nerušte, prosím, smutek mého města.
0: Smutek? Říkáte smutek, paní. Máte snad ucpané uši? Otevřte okno. Slyšíte? Poněkud divný smutek, nezdá se vám.
6: Co to má znamenat? Co je to za hluk?
9: Nechápu. Nevím. Vydal jsem jasné pokyny, jak se má město připravit na zítřejší fatální den.
0: Celé město slaví. Nerozumím tvé hře, paní. Vidím ale, že pohrdáš rytíři, kteří přišli hájit tvá práva za cenu vlastního života. Urazila se krále Artuše. Měla bys za svou píchu pikat. Ale složil jsem přísahu. Kdyby se dělo cokoliv, budu zítra na kolbišti hájit tvé právo proti vévodovi. S Bohem!
10: Heja! Heja! A všichni do tance!
9: Lancelote, tady jsi!
0: Měl jsem o tebe starost, mladíčku. Nezdá se, že by se ti vedlo špatně?
10: Pane hofmistře, co vás sem přivádí?
0: Jaké pak hofmistře? Jsem Kai!
10: Jsem rytíř Lancelot, jaký pak mladíček?
0: Líbíš se mi čím dál tím víc, rytíři z jezera. I ty jsi byl tak skvěle přijat jako já.
10: Poslední pacholek by něco takového nestrpěl.
0: Moc pěkná slavnost. Kdo ji pořádá?
10: Já!
0: Rozumím, bravo. Doufám, že paní pukne vsteky. Přišel jsem ti říct, že zítra budem proti vévodovi 2. Je tady ale veselo. Možná si ještě dneska zatančíš.
10: Tak do toho, Kai, jenom do toho a díky.
6: Dost! Taková pohana, Jakým právem se opovažujete pořádat v mém městě nehoráznou pitku, páni rytíři, v osudnou noc?
4: Toto je slavnost k poctě krále a jeho rytířů, paní. Nehodí se pro vás. Dobrou noc, jděte spát.
8: Rytíři krále Artuše se za nás zítra budou bít, paní. Jsme zachráněni.
0: I navzdory její vůli. Ať je král!
9: Pojďme se pomodlit, paní. Jedině prozřetelnost už nás může zachránit.
6: Slyšel jsi? A všichni stojí při něm. Taková urážka.
9: Klid, paní, klid, jsou opilí. Doprovodím vás.
6: Co na něm mají? Co na něm všichni vidí? Že je hezký? Ha!
4: Na počest krále Artuše! A na vítězství spravedlnosti!
6: Jak je možné, že jsem si včera nevšimla, jak je ten bílý rytíř krásný? Musela jsem být slepá. Zdá se, že celé město podporuje bílého rytíře.
9: Dav miluje mladé hrdiny, jen aby se v něm brzo nesklamali.
6: Musím uznat, že ve zbroji vypadá mnohem majestátnější.
9: Jistě, je velmi elegantní, jenomže vévoda je dvakrát větší a stokrát zkušenější. Obávám se, že za pár okamžiků bude po kráse k naší škodě. Je čas chystat se na cestu.
6: Nikam nepůjdu. Zůstanu do konce.
0: Do boje, Lancelote!

0: sem se te vstoje, jako rytíř.
1: Prokletý! Nemohu stát!
0: Tedy se vzdejte! Přiznáváte porážku?
1: Odevzdávám svou duši pánu. Ještě jsem se nestřetl s někým, kdo by měl tak pevnou ruku a tak přesně zasáhl každou ranou cíl. Nevím, kdo jsi, bílí rytíři, ale dělej, jak ti káže Bůh a svědomí.
0: Ušetřím tě, pokud mi odpřísáhneš, že už si nikdy nebudeš činit nárok na cizí majetek.
1: Budiš. Přísahám.
0: A pokud paní z Nohantu laskavě vyřídíš, že tě porazil ten, kdo nebyl hoden jíst s jejími podomky. Poslední z rytířů kulatého stolu.
1: Vím, že to nemůže být pravda, ale budu jí věrně opakovat tvoje slova, když si to přeješ, rytíři. Zaplať ti Bůh.
2: Bůh, mistr byl zasažen do ramene.
3: Je s tebou zlé, starý brachu. No co? Síly ti docházejí. Stárneš. Nejvyšší čas se pomodlit. Jenom se nevzdát. Zemřít. Vstoje!
0: Jdu ti na pomoc, Kai! Probůh, drž se!
3: Cože? Tak málo mi věříš, mladíčku? Jen se dívej, jak se bije starý lev! Hop, hop, hop! Tak co? Zasáhl jsem ho? Nebo on mě? Kde jsem? V ráji? Nebo...
2: Zvítězili jsme!

0: sykají v pořádku.
1: Mám ruce. Mám nohy. Dokonce i hlavu. Takže ti můžu složit poklonu. Všechna čest, mladíčku. Zatočil si své vodou tak, že na to do smrti nezapomene.
0: S Bohem, Káji.
1: Kampak, kampak. Hrdino, město ti chystá oslavu.
0: Věřiť mé paní královně Ginevře, že bílý rytíř splnil slib. Já musím dál. Musím se dozvědět, kdo jsem. Až na to přijdu, vrátím se na Camelot.
1: Jen jeď za hlasem osudu, tak by to řekl Merlin, ne? A buď si jist, že před králem vypovím všechno podle pravdy. Nezamlčím nic. Bůh s tebou.
2: On odjíždí. Zadržte ho někdo. Dělejte něco, no tak.

0: Už si říkám, králi, je po tobě, starý pardále. Už sekne ti hlavu jako trestce. V životě už nepoznáš, co je rýma. A v tom koukám, ten mladíček si hraje své vodou, jak kočka s myší. A ještě na mě haleká, pomůžu ti, Káji. To mě dopálí. Takový upřinos. A věla do mě síla, že bych se popral s Herkulem. Popad jsem meč obou ruč, rozpřáhl se, zavřel oči a...
1: Hop, mistře!
2: Dej pozor, ať neublížíš královně, Káji!
3: Něco mi říkalo, že mu ten úkol musím svěřit.
0: Artuši, toho můžeš poslat třeba do pekla.
2: Je skoro tak statečný, jako Káji.
0: Měl jsi tam být, Gawaine, ty. Moc by mě zajímalo, jak by si poradil.
4: Nechtěl jsem, aby si myslel, že mu nevěříme. Chtěl dokázat, kdo je.
1: A co paní z Nohantu, Káji? Je hezká?
0: Je jako panenka, královno. Nejdřív jsem si říkal, že bude radost sloužit takové paní. Pak jsem poznal, že má nosánek pěkně nahoru. Ale dal bych na to svůj vous, že se do pana Lancelota dočista zbláznila. Hned ten večer, co jí tak urazil.
1: Urazil? Lancelot? Tomu nevěřím. Spíš opětoval její lásku, když je tak hezká, ne?
0: Co tě nemá, královno? Jen po ní loupnul okem a povídá, jdi spát, paní. Vážně, jak to říkám? A když všechno skončilo, nedal se udržet ani párem volů. Nestála mu za pohled. Jen mi stačil říct, Káji, vyřiď královně Ginevře, že bílý rytíř splnil svůj slib.
1: Opravdu? Tak to řekl?
0: Přesně tak. A měl přitom takový výraz jako u vytržení. Jako by se modlil.
1: To je opravdu zvláštní rytíř, ten Lancelot z jezera. Kde teď asi bloudí?
5: Nemohu se mýlit. Je to tak. Ginevra miluje Lancelota. Nebude ho mít. Já ho dostanu. Budu mu v patách. Moji havrani ho budou sledovat na každém kroku.
6: Hej! Bílí rytíři! Stůj! Zakazuji ti vstoupit do řeky!
7: Jak? Zakazuješ? Kdo jsi?
6: Jsem strážce Kalného brodu.
7: Komu sloužíš?
6: Nejkrásnější královně světa! Nikdo touto cestou nesmí projít.
7: Sloužíš královně? Pak mezi námi není sporu, příteli.
6: Zůstaň na břehu!
7: Jen žádné obavy. I já sloužím královně Ginevře.
6: Nesloužím Ginevře!
7: Cože? Jak se jmenuje tvá královna?
6: To nesmím prozradit.
7: Nesmíš? Tak tedy přebrodím.
6: Propad si hrdlem!
7: Ve jménu královny Ginevry!
6: Kdo jsi? Jak se opovažuješ? Nemyslíš, že se vzdám? Jsi čestný muž? Sestoupíš z koně?
7: Svých výhod nikdy nezneužívám. Braň se! Co to má znamenat? Zešíleli jste, černí ptáci! Ublížil jsem vám snad a co jsem vám udělal?
5: Nedej se, rytíři Kalného brodu! Krá! Zbývá jen 7 dní a dám tě vyhlásit nejlepším rytířem světa! Krá! Musíš porazit bílého rytíře! Musíš ho zabít! Krá! Krá! Nesmíš ho pustit po cestě na žalostnou stráž!
7: Zmizte! Křiklouni! Zmizte! Havrani!
6: Srazte ho k zemi! Zarýjte do něj zobany! Klovejte! Utopte ho v řece! Krá! Krá! Marně se bráníš, rytíři! Marně!
8: Hejno havranů se jako divé vrhalo na Lancelota. Rvalo mu maso, sálo jeho krev, krákoralo a doráželo. Když tu Lancelot jednoho zasáhl. Havran se proměnil v krásnou dívku. Krvácela na boku. Ale než Lancelot stačil cokoliv počít, vzalo ji hejnu s náskem do svého středu a odnášelo pryč. Byly to družky Víly Morgany.
5: Zranil si bezbranou panu, krutý Lancelote. Vidíš, jak krvácí? Říkáš o sobě, že jsi spravedlivý a bojuješ proti ženám?
9: A ty se odvažuješ prohlašovat za královnu. Kdo jsi?
5: Nevšiml jsi mě? Ne, přehlížel jsi mě. Měl jsi oči jenom pro Ginevru. Tu ale nikdy nemůžeš mít. Patří králi, mému nevlastnímu bratru. My dva, Lancelote, my bychom spolu mohli dobít svět. Dovedu tě až na trůn. Miluj mě. Zapomeň na Ginevru. Nezdám se ti dost krásná? Říkají mi Víla Morgana, protože znám mnoho tajemství a kouzel. A s tvojí odvahou a silou.
9: Mlč! Kdybys nebyla žena, zabil bych tě.
5: Ještě se setkáme, Lancelote.
6: Řeka se barví krví. Jsi zraněný, Vílí rytíři. Krvácíš ze stovky ran. Vzdej se.
9: Neumím se vzdávat. Kry se!
6: Ušetři můj život, neporazitelný rytíři. A zbývalo jen 7 dní, abych se stal nejlepším rytířem světa.
9: Dám ti milost. Když budeš přísahat, že půjdeš na královský hrad Camelot a vzdáš se královně Ginevře.
6: Přísahám.
9: Řekneš jí, že tě posílá bílý rytíř a budeš jí vyprávět svůj příběh.
6: Udělám to, pane.
9: Jsi volný.
6: Jsem volný. Volný! Volný! Jsem volný!
10: Z čeho se najednou tak raduješ? Netrápí tě ztracený titul nejlepšího rytíře?
6: Ještě nikdy nebylo nebe tak modré. Nikdy nebyla tráva tak zelená. Začnu zase žít! Díky za tu porážku, bílí rytíři!
9: Omládl o 10 let. Raduje se jako dítě, že z něj spadl ten úděl. Je svobodný. Kéž bych se také uměl radovat jak dítě. V hlavě mi zní křik havranů na modrém nebi. Zvítězil jsem, ale voda se barví mou krví. Uvidím ještě někdy krásnou tvář královny Ginevry.

0: Lancelote, odpočini si, královský synu.
1: Neopustila jste mě, paní z jezera.
0: Zahojím tvé rány. Odpočini si, naber síly. Brzy tě čeká velký boj. Otevřela se ti cesta k hradu, který se jmenuje Žalostná stráž. Jestli ho dobudeš, všichni se dozvědí, kdo je Bílý rytíř, který místo křivdy a žalu přináší spravedlnost. Tady máš 3 stříbrné štíty. Ten s jedním pruhem zdvojnásobí tvou sílu, ten se 2 jistrojnásobí a se 3 ti dá sílu za 4.
1: Chceš mě zahanbit, paní? Což pak si neporadím sám?
0: Nikdy nejsi sám, Lancelote. Pokud je na tvé straně spravedlnost, jsou s tebou i ti, které nikdy nepoznáš. Sám bys byl slabý. Pamatuj na tiché společenství spravedlivých.
1: Stydím se za své sobectví, paní. Děkuji, že jsi mě neopustila.
0: Nech si zdát sny o krásné tváři královny Ginevry a načerpej síly pro příští boj. Lancelote!
1: Co je to za smutné město?
2: Nebo tu všichni vymřeli?
3: Kdo ruší náš klid?
2: Už jsem se bál, že vaše město zhubil mor. Proč nevítáte pocestné?
3: Je vidět, pane, že přicházíš zdaleka. Tohle je město žalu, žalostná stráž. Tady je pánem Brandus z ostrovů. Nepřijímáme cizince.
2: To je proti přirozenému právu. Chci vstoupit do města.
3: Varujeme tě, rytíři. Ještě nikdo z živých nás o takovou službu nepožádal 2.
2: Já žádám, otevřete!
3: Sám si to chtěl!
2: Takhle vítáte cizince. 3 jezdci na 1. Dobrá, pojďte!
3: Probodl je všechny. Nechte je ležet. Ti lékaři už potřebovat nebudou.
2: Teď je vás víc? Hned 10 na 1. Už chápu, paní z jezera.

0: Byl to snad nejtěžší boj, jaký kdy osamělý rytíř svedl. Lancelot jen cítil, že mu paní z jezera vtiskla do ruky druhý štít a jakýsi zbrojnož mu podal nové pevné kopí. Tak bitva pokračovala až dopoledne. Chystal se prorazit druhou bránu.
1: Nezvedej hlavu, Lancelote. Nesmíš se podívat na sochu, která stojí nad branou. Kdo na ní pohlédne, tomu rozpoltí lebku ocelovým břitem.
2: Ach tak. Hej, vojáku! Řekni, co vidíš nad bránou?
3: Podívej se tam sám!
2: Nevěřím vlastním očím. Vidím tam krásnou panu.
3: Kde?
2: Amen. Teď před!
4: Tam! Podívejte! Brandus z ostrovu! Je na útěku!
3: Je konec bitvy! Trupte konec! Žalostná stráž se ti vzdává, bílí rytíři. Poklekáme před tebou na důkaz oddanosti a díků, že si nás zbavil krutého pána.
2: Proč tedy všichni mlčíte a pláčete? Pro boha, vstaňte!
3: Ach, pane, našemu utrpení ještě není konec.
2: Mluv, co ještě zbývá vykonat?
3: Sestup z koně, povedeme tě.
2: Hřbitov. Co je to za podivné místo? Samé náhrobky rytířů. Tolik jich tady zahynulo? A na těch náhrobcích jsou vytesána jména. Zde v míru odpočívá rytíř Gawain. Co to má znamenat? Rytíř Gawain přeci žije. A tady rytíř Iwain. I ten je naživu, tak mluv!
3: Ty hrobky jsou ještě prázdné, pane. Ale podle Merlinovy věštby zde mnoho rytířů kulatého stolu najde poslední odpočinek. Tak je prý určeno osudem. Pojď dál.
2: Komu patří ta nádherná hrobka? Třpití se a září, jako by byla z jaspisu. Proč jdeme právě k ní? Je to snad hrobka nějakého krále?
3: Čti, pane, je na ní nápis.
2: Tento náhrobní kámen nepozvedne žádný z lidí, krom toho, který po právu dobil města?
3: Mnozí se pokoušeli tu desku odsunout, ale nepohnuli jí ani opíť. Je na tobě, aby ses o to pokusil. Ty, náš pán.
2: Já? Kterého ani neznáte?
3: Jsi nejlepší rytíř, jakého jsme kdy viděli, pane. Naše naděje.
2: Jsem nejmladší z rytířů krále Artuše. Dobrá, udělám, jak myslíte.
3: Dokázal jsi to, pane! Vidíš nápis pod náhrobním kamenem? Pane, čti sám!
2: Zde odpočívá v pokoji přeslavný rytíř Lancelot z jezera, syn krále Bana z Benviku a královny Heleny? Já?
3: Jsi to opravdu ty, pane?
2: Jsem Lancelot z jezera. Jsem tedy také syn krále Bana z Benviku a královny Heleny? Ach, jaká chvíle poznat jméno svého otce a své matky a hledět přitom do vlastního hrobu. Znamená to, že mám brzy zemřít?
3: Ne, pane. Jsou zde i hroby rytířů, kteří mají vykonat ještě mnohé hrdinské skutky. Ale ať tě kroky zavedou kamkoliv, osud tě jednoho dne přivede na toto místo. Taková je věštba.
2: Ale co teď bude dál? Proč na mě všichni hledí uslzenýma očima? Proč nedávají najevo žádnou radost? Co pak bude tohle město navždy zasvěcené žalu?
3: Pane, našemu trápení ještě stále není konec.
2: Co tedy zbývá udělat? Mluv! Proč se po sobě díváte?
3: Pane, odpusť nám.
2: Co?
3: Sestupme do tohoto sklepení. Povedu tě. Jsme na místě. Podrž mi prosím pochodeň a jdi napřed, abych mohl. Teď!
5: Co to má znamenat? Mříže? Jsem ve vězení, zešíleli jste! Tak si mě vážíte!
3: Odpusť, vážíme si tě a milujeme tě, pane Lancelote. Žel, ani tvé vítězství nestačilo, aby město, které je pod tvou vládou, bylo zbaveno kouze.
5: Děláš si ze mě blázny? Pod mou vládou? Vždyť jsem vaším vězněm!
3: Jen dočasně, pane. Stojí psáno, že ten, kdo naše město osvobodí, musí zůstat v jeho zdech po 40 dní. Teprve pak bude našemu trápení konec. Bojíme se, že bys u nás tak dlouho nevydržel. Známe potulné rytíře, pořád je něco táhne dál a dál. Po 40 dnech propustíme a ty nám budeš vládnout až do své smrti. Nebo se vydáš na další dobrodružné výpravy, to bude záležet jen na tvém rozhodnutí.
5: Což pak není možné zbavit se prokletí jinak?
3: Je to možné, pane, ale je to příliš nebezpečné. Musel bys sestoupit do podzemí a tam najít klíč k našemu trápení.
5: Sestoupím tam. Jen mě propustíte z tohoto ponižujícího vězení.
3: Jsi ochoten přísahat, že učiníš vše, co je v tvých silách, aby bylo město osvobozeno?
5: Přísahám při jméně dámy, které sloužím, že zbavím vaše město kouzel, i kdybych měl přitom zemřít.
3: Budiš. Přineste světla. Otevřete mříže. Syn krále pana z Benriku se vydá hledat klíč naší kladby. Tudy, pane. Bůh s tebou. Dál musíš sám.
5: Mám otevřít ty dveře? Není to past?
1: Pozor!
5: Ach tak, skryté čepele.
1: Tady máš třetí štít, Lancelote. Poslední.
5: Bůh mě ochraňuje. Žiju? Ano. Zdá se, že mám hlavu celou. Díky, paní z jezera. Co se to pohnulo?
1: Tam. Stín?
5: Černý netvor. Jak? Chceš mě schodit do té páchnoucí studny? Buď já, nebo on. Jsme u cíle.
1: Ještě ne. Pozor, Lancelote.
5: Kdo je ta žena? Vypadá jako zjevení. Klíče! Drží v rukou klíče! Malý nebo velký?
1: Oba! Velkým otevře hrobku!
5: Mám je! Tady je vchod! Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého!
1: Ne! Malým klíčem otevři schránku! Pozor na zmii! Lancelote, můj krásný královský synu, žiješ, dýcháš, poslouchej, lidé tvého města se radují.
3: Děkujeme ti, náš pane. Osvobodil si své město od dlouhého trápení. Zde přijmi klíč od městské brány na důkaz naší oddanosti. Zůstaň, ale pokud se vydáš za dalším dobrodružstvím, budeme jako oko v hlavě střežit tvůj palác i místo tvého věčného odpočinku.
5: Konečně vidím ve vašich očích slzy radosti. Ať je tedy zapomenuto jméno Žalostná stráž. Napříště, ať se toto město, které má být mým osudem, jmenuje Radostná stráž.
0: Ale přestože našel nový domov, nedokázal Lancelot zůstat na místě. Sotva nabral sil, vyrazil na cestu. Nikdo nevěděl kam, ani on sám. A dlouho o něm nikdo neslyšel.

0: Kdysi jsme přísahali králi Artuši, že kdyby se některý z rytířů kulatého stolu nevracel z dobrodružné výpravy, vydáme se ho hledat. Dovol mi, abych se pokusil Lancelota najít, nebo se aspoň něco dozvědět o jeho osude.
1: Kdyby tu byl Merlin, poradil by nám.
2: Myslím, Artuši, že má Gawain pravdu.
3: Nerad bych přišel o své nejlepší rytíře.
0: Nesmíme zůstat nečinní. Co jestli potřebuje pomoc? Málo jsme Lancelota poznali, ale víme, že je jedním z nás.
2: Musím se ti tedy přiznat, Artuši. Měla jsem živý sen. Přišla v něm ke mně žena v bílém. Myslím, že to byla ta, která přivedla Lancelota k nám. Prosila o pomoc pro Lancelota. Prý je ve velkém nebezpečí, drží ho v zajetí nějaká žena. A myslím, že vyřkla Gawainovo jméno. Ten je jediný, kdo může pomoci Lancelotovi.
0: Díky, královno. Králi Artuši, ten sen je jasné znamení.
3: Dobrá. Přesvědčili jste mě. Svěřím ti ten úkol, Gawaine. Varuj se zbytečného nebezpečí. Budeš-li potřebovat pomoc, přivolej další rytíře, ale vrať se nám živ a zdráv. Budeme šťastní, když vás na Camelotu přivítáme oba.
0: Jak pustá a bezutěšná krajina. A mlha houstne samý močál. Jdi opatrně, Gringalete, můj milý. Stačí jediný chybný krok a jsme ztraceni. Se ocitli na konci světa.
4: To není konec světa, Gawaine, to ne.
0: Co to bylo? Slyšel jsi, Gringalete? Poslouchej, jako by někdo volal.
4: Svět je kulatý, Gawaine, jako kulatý stůl. Nemůžeš být na jeho konci.
0: Co je to za známý hlas?
4: Nepoznáváš mě? Ovšem, sejde z očí, sejde z mysl.
0: Merlin! Merline, kde jsi? Objev se! Mysleli jsme, že už jsi mrtvý, že jsi zmizel na dobro.
4: Nemohu se ti objevit, Gawaine. Nikdo z lidí už mě nikdy neuvidí. S nikým nebudu mluvit, jsi poslední. S kým mluví kouzelník Merlin?
0: Vidíš aspoň něco z mého vězení? Nic nevidím. Jen samou mlhu. Obrysy keřů, padlý strom, všechno se ztrácí v mlze.
4: Všichni lidé bloudí v mlze, Gawaine. Ty aspoň vidíš.
0: O jakém vězení jsi mluvil, Merline?
4: O vězení, ve kterém mě drží moje paní. Má víla.
0: Tvá paní tě drží ve vězení a ty z něj neumíš uniknout?
4: Neumíš? To není správné slovo. Možná nechceš.
0: Není to šílenství?
4: Šílenství? Možná.
0: Vrať se, Merline. Chybíš nám. Král Artuš.
4: Všechno, co jsem měl na zemi vykonat, jsem vykonal. Teď už je pozdě na návrat. Má paní mě opředla svým kouzlem.
0: Ale jak se mohlo stát, že znala kouzlo, kterým tě spoutala?
4: Vyměnil jsem své vědění za trochu její lásky. Bylo pozdní letní odpoledne. Zpívali ptáci, šumělo kapradí, z mechu už vonil podzim. Cítil jsem, jak mě její ruce obepínají, jak se okolo mě točí jednou, dvakrát, třikrát, devětkrát. Bylo to něco jako štěstí. A když pak padl soumrak, bylo pozdě na cestu zpátky.
0: Udělám cokoliv, Merline, abych tě vysvobodil. Nezastavím se před ničím.
4: Pro mě už není cesta zpátky, Gawaine. Jdi dál. Za svým cílem.
0: Ach, Merline, kdybych jen věděl, kam mám jít. Jsem na cestě už týdny, měsíce. Po Lancelotovi ani stopy.
4: Tři ženy se přou o Lancelota, Gawaine. Jezerní víla, která ho vychovala, královna jeho srdce a Morgana, která ho touží spoutat. Podařilo se jí ho vlákat do pasti a navléknout mu prsten ve spánku.
0: Víš všechno. Kde je najdu? Kde najdu Lancelota, Merline?
4: Započal dobrodružství, které může dokončit jen ten, kterého nikdy žádná žena nespoutala.
0: Kdo je to, Merline?
4: Ty, Gawaine.
0: Já. A kde mám hledat, Merline? Kudy mám jít? Merline! Merline! Je pryč. Všechno je pryč. I močál je pryč, i kapradí zvedá se mlha. Ale vždyť je tu krásná cesta. Vyvázli jsme, Gringalete. A tam? Hej, ženo! Jaká je to pevnost tam za mostem?
5: Tam? Ach, to je Rigomer, sličný rytíři. Sídlo čar a kouzel černé paní.
0: Sídlo čar a kouzel? Podíváme se na ně.
5: Díky za tvé oddané srdce, Gawaine. Mnoho štěstí. Merline, to byl šťastný nápad přivolat Gawaina.
4: Někdy zmůže mužské přátelství víc než láska, Viviano. Teď už se nemusíš o svého královského syna bát. Pojď. Zůstaň se mnou. Jen chvíli. Čeká mě dlouhá samota. Vidím, jak se blíží.
5: Zůstanu s tebou, Merline. Mám ale jednu podmínku. Chci tě mít v tvé skutečné podobě. Zřekni se kouzla mládnout.
6: Budiš, Viviano. Doprovoď mě na mé cestě do tmy.
7: Hej, kde jste kdo? Neschovávejte se, zbabělci! Nejsem přízrak!
1: Jak jsi se sem dostal, pane? Už dávno k nám nenašel nikdo cestu. Odlož si zbroj, naše paní strestá každého, kdo vezme zbraň do ruky.
7: Kdo je vaše paní?
1: Psst! Černá víla! Nikdo jí nesmí odporovat! Buď odlož zbraň, nebo se otoč a utíkej, odkud jsi přišel!
7: Kde ji najdu? Mě nenažene strach.
1: Nikdo, kdo vstoupí do jejího hradu, se nevrátí takový, jaký byl. Na podzim přišel jeden rytíř. Zlomil postupně všechna kouzla, kterými bylo město chráněno. A černou paní stejně nepřemohl. I on musel odložit zbraně. Nikdo z lidí nepřemůže.
0: Kde je ten rytíř?
1: V kuchyni, pane. Čistí zeleninu.
0: Tam?
1: Jo.
0: Ten kuchtík? Ach, bože. Lancelot. Lancelote. Lancelote!
8: To mluvíš na mě? Plechový člověče?
0: Ty mě nepoznáváš. Jsem Gawaine z družiny krále Artuše.
8: Nemohu poznat někoho, koho jsem nikdy neviděl.
0: Jsem rytíř jako ty. O tobě se ale říká, že jsi nejlepší z rytířů kulatého stolu.
9: Přestaň vykládat hlouposti a jdi mi ze světla! Nevidím na svou kapustou! Jestli mi neuhneš, praštím tě paličkou po hlavě, že už se nezvedneš a pak ti strčím do pece!
0: Zadrž! Vzdávám se, Lancelote. Jsi pořád stejně prchlivý a stejně obratný.
1: Rytíři, měl bys odejít. Kdyby tě tady našla paní, nevím, co by se mohlo stát. Na kuchtíkovi jí moc záleží. Přichází za ním každý den a nabízí mu lásku. Dala mu dokonce i prstýnek. A on jí hlupák pořád odmítá.
0: Prstýnek? Ukaž mi svůj prsten, kuchtíku. Prý si ho dostal od své paní.
9: Ukážu ti prsten, ale ty mě pak necháš na pokoji, rozuměl jsi? Tady je. Jsi spokojen?
0: Dovol, podívám se na něj zblízka, je na něm cosi vyryto.
9: Neber mi ho, praštím tě!
7: Mám ho! Gavajne, kde ses to vzal?
8: Pro boha, co to mám v ruce?
7: Kde to jsem?
0: Máš v ruce místo meče paličku a místo štítu kapustu. Podařilo se ti, Lancelote, proniknout do tajemného Rigomeru a černá paní Morgana tě polapila do svých osidel. Naštěstí si ji odolal.
8: Rigomer. Zabil jsem zrůdu, přešel jsem most, prorazil ohnivé dveře, našel krásnou proradnou Morganu a vypil jsem s ní pohár vína, usnul jsem.
0: A pak ti ve spánku navlékla prsten.
9: Myslím, Gavajne, že je souzeno, abys to dobrodružství dovršil ty. Budu ti ve všem pomáhat. Musíme nahoru až k věži na skále. Tam sídlí Morgana.
0: Opatrně. Ať nám zase nenastraží nějaké své kouzlo.
9: Tam. Vidíš ji oknem?
0: Sedí u krbu. Běž vlevo, půjdu vpravo.
9: Zaútoč na ni ty. Bude to po právu tvé vítězství.
0: Tak dobrá. Teď.
9: Tam. Tam vidím její černý plášť.
7: Braň se, třeba si žena.
8: Kde je? Vytratila se před očima. Zbyl tu jen plášť.
5: Zradil jsi mě, Merline. To ty jsi dovedl Gavajna až do Rigomeru.
6: Osud tomu chtěl. Říkal jsem ti to, Morgano, že Lancelota nikdy nezískáš. Má příliš čisté srdce.
5: Jsi pořád tady? Myslela jsem, že jsi už mrtvý.
6: Jsem a nejsem ve věži spověcí. A jako hodinář naslouchám chodu osudu.
8: Jezerní paní říkala, že nejsem sám, konám-li spravedlnost, Gavajne. Někdy jsem na to zapomínal. Díky.
0: Čeká tě král Artuš, Lancelote, královna Ginevra, rytíři kulatého stolu.

Ano. To byly velké doby dobrodružství rytířů, kteří ve jménu krále Artuše a kulatého stolu konali divy po zemi. A já, Merlin Kouzelník, jsem tiše dosníval pozemský sen, protože osud tomu chtěl. A to, co se má stát, se také stane.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj u Šouné, ahoj kamarádi.
0: Jo, dneska bude holky a kluci na začátku hodně těžká hádanka.
1: No to tedy, přišel k nám totiž někdo na návštěvu a vy budete poznávat, kdo to je.
0: Ušounova hádanka. Tak, holky a kluci, my za chvilku pustíme naši návštěvu ke slovu.
1: Ale protože je to vážně těžké, dáme vám malou nápovědu.
0: Pozor, pozor, kdybyste byli jako on, tak byste skvěle skákali. Maminka by vás jako miminko nosila v kapse a mluvili byste takhle.
1: Tak? Holky, kluci, kdo to k nám přišel na návštěvu?
0: Je to sice těžké, ale pozor, 3, 2, 1, klokan.
1: Výborně, Ušoun se rozhodl, že naše dnešní školka bude skákací a hopsací a proto pozval klokana Janyho, aby si ji užil s námi.
0: Jany už se těší. Je holky a kluci z Austrálie.
1: Od protinožců se říká a to si žádá překlad.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Vím, že to zní, jako kdyby to byl nějaký zvláštní druh housenky, takový protinožec. Ale je to Australan, člověk, co žije v Austrálii, protože, jak dobře víte, je země kulatá a Australani bydlí přímo na opačné straně naší země koule. Mají vlastně nohy naproti nám, takže si to můžete zkusit třeba na balónu, jo, jo? No tak proto. To jsou protinožci.
1: Jestli si to holky a kluci chcete líp představit, vezměte si míč a 2 panenky a postavte jednu panenku na jednu stranu a druhou na opačnou stranu míče.
0: No, přesně tak. Vidíte, že mají nohy proti sobě. Jsou prostě protinožci.
1: Ale nemyslete si, že by byli vzhůru nohama. Oni na zemi stojí úplně stejně jako my a říkají protinožci nám. Ale teď už si pojďme dát písničku.
0: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme na návštěvě Klokana Janyho.
1: To je v Austrálii normální klučičí jméno. My tady v České republice máme holčičí jméno Jana a oni mají klučičí jméno Jany.
0: A jak Ušoun říkal před hádankou, klokanice nosí svá miminka v kapse a

0: státě se tam nosí někdy až rok.
1: Takže klokani, protože mají tuhle kapsu, které se jinak správně přírodovědecky říká vak, jo, tak proto jsou klokani vačnatci.
0: To je slovo, vačnatci. To jsou prostě ta zvířátka, která nosí svá miminka ve vaku. Vačnatci, teda ušoune, to zní jako jazykolam.
1: Myslíš, jako, že bychom si trochu procvičili pusu?
0: No jasně, vačnatci, vačnatci, vačnatci.
1: To zní skoro trošku jako vašnosta, vašnosta. Vačnatci, vačnatci, vačnatci, vačnatci. Jo, to je takový vačiček.
0: No, počkej, co? Co říká naše klokaní návštěva?
1: Že máme zkusit klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládl jsem to.
0: Počkat, to je těžké. Klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládla jsem to taky.
1: No ty jsi ale šikovná, já jsem šikovný, prostě jsme oba šikulové. A teď je na nás zvědavý, jak si s ním zaskáčeme.
0: Holky a kluci, pustíme si písničku a u ní si pěkně poklokaním zaskáčeme okolo školky nebo okolo obýváku na jednu i na druhou stranu.
1: Já, to bude paráda, jo, jo, jo, tak do toho, hop!

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Uf. Ty jsi zaskupačená.
0: No to jo. A my jsme si právě proskákali školkou s naším kamarádem Klokanem Janem, který je přímo z Austrálie.
1: Na, Jany, tady máš nějakou naši dobrou travičku. Co? Chutná ti? Ano. Kamarádi, klokani jsou totiž většinou vegetariáni.
0: Jakože nejedí maso, ale u zvířat se tomu říká správně bíložravci.
1: Jo, že baští bílí, jako ty byliny. To už jsme si přece říkali někdy, vy? V pohádkové školce.
0: Jasně. No. Klokani jedí travičku a byliny a listí a tak. A jak si náš kámoš Klokan pochutnává? Co kdybychom my zatím splnili klokaní úkol?
1: Jasně, jsem připraven. Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, máte na sobě triko? Určitě ano, nebo tílko, nebo košily.
1: A máte ve školce nebo doma míčky?
0: A nebo jestli nemáte míčky, máte doma ponožky. Víte, jaké takové ty smotané do kuličky ve skříni? Máte? No tak super.
1: No tak poproste maminku, abyste si jich pár mohli půjčit.
0: A ať už máte míčky nebo ponožky, připravte si je na židli a jednou rukou si chyťte tričko ze spodu a udělejte si z něj kapsu.
1: Nandejte do ní míčky nebo ty ponožkomíčky, opatrně přidejte i druhou ruku. Držte kapsu oběma rukama a pěkně s míčky v kapse nebo s těma ponožkama pěkně s nimi houpejte jako klokaní maminka své klokaní klokáňátko miminko.
0: Super, jde vám to skvěle. A teď se pěkně s nákladem v kapse ještě projděte po školce a dávejte pozor, ať vám nic nevypadne.
1: Jo, koukej, Jani a Jany, mně to jde. Nesu svoje ponožky pěkně v kapse.
0: Je, já taky. A víš co, Ušoune,
1: no, co?
0: Zkusíme si s tím zaskákat jako klokán.
1: No trošičku, počkej, musíme pozvolna.
0: Aby nám nic nevypadlo.
1: Aby nám klokáňátka nevypadla.
0: Tak, a
1: hop. No ano, úkol jsme splnili. Byli bychom dobří klokani, co říkáš, co?
0: No, to rozhodně.
1: No, takže si za to dáme nějakou odměničku, třeba pohádku. Jany, to je totiž pohádka o zvířátkách, co žijí u nás v České republice. Tak poslouchej, abys je poznal, až je třeba potkáš. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije Telátko. Protože všechno poplete, říká se mu Telátko popleta. Na nákupu. Jednou maminka poslala Telátko na nákup. Půjdeš do obchodu, řekla mu.
1: A proč?
0: Koupíš trošku sena k večeři.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu a celou dobu si opakovalo.
1: Seno, seno, seno, seno.
0: Pak potkalo sestřenici Jalovici. Byla o něco starší než Telátko a byla trošku nafoukaná, že už z ní za chvíli bude velká kráva.
1: Ahoj,
0: řeklo Telátko. Ale sestřenice Jalovice mu ani neodpověděla. Pyšně chodila s nozdrami nahoru po dvoře a myslela si, že je nejkrásnější. A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
2: Co si přeješ, Telátko?
0: Telátko řeklo...
1: Prosím, jeden bobek!
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které je dneska na návštěvě australský kloukan Jany.
3: A my si teď pěkně poměříme skoky. Jdete do toho s námi, kamarádi?
4: Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, pěkně si udělejte čáru. Třeba si stoupněte před švihadlo natažené na zemi.
3: Prostě označte si místo, odkud budete skákat.
4: Samozřejmě musíte mít okolo sebe hodně místa. Jo, to je jasné, abyste sobě nebo někomu, nebo nábytku třeba, jo, abyste neublížili. Jo, no, tak si stoupněte třeba na koberec uprostřed školky.
3: Tak a dáme si tři pokusy a ten nejdelší pak změříme.
4: Jdu na to. Pozor, pozor, abych nepřešlápl, viď? No, tak pozor, pozor a hop.
3: Jo, a teď já. A hop. Super!
4: Teda super, ani si nežuchla. No ty jsi šikovná. No to byl teda tichý doskok. Vůbec nic jsem neslyšel. No a teď ty, Jany. Hop, co?
3: Holky a kluci, Jany přeskočil jedním skokem celou školku.
4: No ale to nám bylo jasné, že bude nejlepší skokan. Vždyť je to klokan.
3: Ale nás ještě čekají dva pokusy. Chystám se, skáču a hop.
4: Jo, teda ty jsi ale dobrá, no to já se teda musím rozeběhnout, protože mi musí taky pomoct anténa, třeba tě přeskočím. Tak pozor a hop, a teď zase ty.
3: A ještě jednou a hop. Jo.
4: A hop a máme to. A můžeme měřit, jestli vám rodiče půjčí metr nebo pravítko a pomůžou vám změřit váš nejdelší skok, tak super! Můžete svůj skok změřit metrem a budete vědět úplně přesně na milimetříčínek, na ten nejmenší malinkatý kousičínínek, jak daleko jste doskočili.
3: Ovšem pozor, jestli nemáte metr, můžete si svůj skok změřit na stopy. Tak, dejte patu ke značce, odkud jste skákali a dávejte nožičky hnedka před sebe patu ke špičce a takhle si spočítejte, kolik nožiček se vám do toho skoku vejde.
4: Jo, tak počkat, tak jedna, to Pěkně, hezky jsi to vysvětlila. Pěkně, pata před špičku, zase před špičku, 7, 8 stop.
3: Jú, a můj skok měří, počkat, jedna noha, druhá, třetí, čtvrtá, 5, 7 stop.
4: No teda výborně, takže první místo klokán, druhé místo
3: ušou.
4: No to je teda pravda, ale kdyby ty si, víš co, ty si na tom vlastně skoro stejně jako já, protože máš větší nohu, víš, takže mně se tam těch nožiček vejde prostě víc.
3: Jo, no, takhle.
4: Takže jsi vlastně taky na druhém místě.
3: Tak budeme spolu na
4: budeme
3: druhém
4: spolu
3: místě.
4: Na druhém i na třetím, co ty na to?
3: První je skokan klokan. Druhý je skokan Ušoun a skokanka Jana.
4: Ano, a třetí je skokanka Jana a Ušoun Rušoun. No teda, to
3: je místo
4: úža.
3: Medailí jsme si vysloužili písničku. Samozřejmě o tom, jak skákal jeden klokan.

0: Vánoci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát klokaní.
0: Protože je tu na návštěvě australský klokan Jany, to je jeho jméno, jo, a my jsme si už tak skvěle zaskákali, jsem nadšený.
1: A teď už, Jany, asi poletíš zpátky domů do Austrálie, viď? Co říká ušounku?
0: Prý ještě ne, chce se u nás proběhnout po horách.
1: Po horách? Jak na to přišel?
0: Jani, představ si, že Jani slyšel, že u nás běhají klokani po horách. Na horách se jou hrách, ale že by tam ještě běhali klokani, co je to za pohádku?
1: Já vím, to není žádná pohádka. To bylo tak, jeden klokan, co žije u nás v ohradě v Jizerských horách, u hodných lidí, se jednoho dne rozhodl, že se pořádně proběhne a z ohrady zmizel.
0: A potom jak to dopadlo?
1: Potom ho občas někdo viděl, jak pobíhá po horách, ale domů se nevracel.
0: No ale jak to dopadl?
1: No nakonec běhal po Jizerských horách celý měsíc, než ho domů doprovodil jeden šikovný hasič.
0: Je, no to je dobře, to ani nemusel volat 150, co? Tak to je teda něco, to je radost, že klokan zase doma. A ty, Jany, jestli se chceš u nás ještě pořádně proskákat a proběhat, tak pojď se mnou do našeho pohádkového lesa. Tam je místa baděj.
1: A víte co, já jdu s vámi, jen se ještě musíme rozloučit s kamarády.
0: Jo, no tak my jdeme, holky a kluci, vyvenčit klokana a vy nám prosím dneska posílejte obrázky.
1: Namalujte nám klokana.
0: Nebo klokanici s malinkatým klokánečkem v kapse.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte se na klokany mrknout do zoo anebo na ně mrkněte do nějaké pěkné obrázkové knížky.
0: Jo, víš, co já jsem zjistil? No. Že třeba v zoo v Táboře, to je město, mají klokany bílé, úplně bílé. To je zvláštnost, vy.
1: Tak my se jdeme proběhnout do pohádkového lesa a pak se vydáme třeba do Tábora.
0: Jasně, tak teda jo a loučí se s vámi váš ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Klokaní počty.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl bych napsat píseň,

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 307.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas

0: Jaká bude postřehovka pro dnešní den? Kolik členů má skupina BTS? Opakuji ještě jednou, kolik členů má jihokorejská K-popová skupina BTS? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Chodíte cvičit do Sokola a znáte Sokolíka Pepíka? Právě o něm naspívala písničku Bára Ladrová, která se zároveň stala i ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Ten už 11. rokem motivuje děti k pohybu hravou a zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat pod vedením profesionálních metodiček, no a během roku plní i nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat originální 3D medaile z bioplastu a čekají je i speciální výzvy, například letní desatero. Do projektu se zapojují mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. V minulém ročníku se hýbalo přes 80 000 dětí. No a jak se do projektu Se Sokolem do života můžete zapojit i vy? A jaké další pohybové rozcvičky se zvířátky si pro vás Bára připravila? Tak o tom si budeme povídat už ve středu 27. května v 7 večer. A my už se moc těšíme na vaše dotazy. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
1: Novinka.

nos dar

0: Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior Sokolík Pepík od Báry Ladrové, která za námi dorazí už ve středu 27. května v 7 hodin večer.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vybíráme tip od Tomáše Mejstříka Sideways. Jeho autor Zayn Malik patří mezi nejvýraznější hlasy současného popu a R&B. Fanoušci si ho poprvé zamilovali jako člena slavné kapely One Direction, která se dala dohromady v roce 2010 díky soutěži X Factor. V roce 2015 ale ze skupiny odešel a vydal se vlastní hudební cestou. A jeho songy celkem snadno poznáš. Hodně často v nich totiž zpívá takzvaným falzetem.

0: kdy zpívá lehoučce hodně vysoko, mnohem jemněji a vzdušněji než při běžném mluvení nebo zpívání nižších tónů. Tak pořádně nastraš uši a zkus odhalit, kdy speciální pěveckou technikou zvanou falset zpívá. Tipuju si, že to na 100% poznáš správně. Zayn Malik pochází z Anglie, má ale také silné jihoasijské kořeny. Jeho otec je z Pákistánu, což se v posledních letech promítá i do jeho hudby a možná to uslyšíš i v následující písničce, která je o vzpomínkách na vztah, který sice už skončil, ale emoce z něj stále zůstávají. Zayn Malik, Sideways.
1: Novinka.

0: Jak se vám líbil falzet Zejna Malika v písni Sideways? Jestli ano, tak hlasujte pro první novinku hit parády Rádia Junior anebo si vyberte svého favorita mezi dalšími 11 supersongy. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám je pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejmenší počet hlasů?

Vypadává novinka z minulé 12 to 12, za kterou stojí teprve 20-letý hudebník z New Yorku, vystupující jako Sombre. Škoda, no ale nevadí, určitě se od něj v budoucnu máme zase na co těšit.

0: neslyšíme ani Pam Rabbit a Evu Farnou s písní Baby, no a co. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbila. V našem žebříčku se udržela po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ji odesíláme do síně slávy. Jejich nejlepší umístění bylo 1. 5. místo. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Jsou to bratři Felix a Lukas Hainovi z Berlína, kteří si říkají Fast Boy. Jejich hudba je plná energie, chytlavých melodií a dobré nálady, která tě hned nutí si začít pobrukovat. No a teď kvízová otázka. Vzpomeneš si, o čem je jejich single Beautiful Life? Za A o dospívání a vzpomínkách na mládí, nebo za B o vesmírných cestách raketou, nebo za C o přírodě, květinách a zvířatech. No a správná odpověď je za A. Píseň je o dospívání a vzpomínkách na dětství a mládí a pubertu. No a o tom, jak si člověk až zpětně uvědomí, jak krásné byly obyčejné chvíle, které tehdy třeba ani vůbec nevnímal. Fast Boy tak v Beautiful Life připomínají, že největší kouzlo života je často v úplně obyčejných momentech. A já s nimi víc než jen souhlasím. Fast Boy, Beautiful Life.
1: 10.

0: Bratři z Berlína, kteří si říkají Fastboy, získávají v hitparádě Rádia Junior už po druhé 10. místo. A koho pak máme na předposlední devítce? Minule 8. Káju a Bambuláčka. Role nové Káji se od podzimu ujala mladá muzikálová herečka a zpěvačka Erika Fenslová. Nejprve se v bambulkovém světě zjevila jako princezna, no a potom z ní vyčarovali novou Káju. Jaká nová Kája je, co už stihla s Bambuláčkem zažít a co má ráda? Mrkni na náš rozhovor a dozvíš se to. Stačí kliknout v hlasovací tabulce Hitparády Rádia Junior na odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše videjko. A teď už si užij lekací song Buff od Káji a Bambuláčka.
1: 9. místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 8, teď je na 9. příčce.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A kdo pak se nám probojoval z novinky na 8. místo? Je to 19-letý David Málek, který se v těchto dnech v Brně Židenicích učí na ústní část maturitní zkoušky na střední škole umělecko-manažerské. No a klobouk dolů, že i přesto dojel do Prahy na rozhovor do Rádia Junior. Najít si ho opět můžeš v hlasovací tabulce Hitparády, kam již brzy přibyde i naše video. A určitě na Davida mrkni, protože je to fakt fešák. Někdy dělá i modeling a jednou by si rád zahrál ve filmu, ideálně Spidermana. Úplně stejně jako Adam Myšík. Ten by si taky rád zahrál Spidermana, což se mu podařilo aspoň teda jeho hlasu, protože Spidermana Adam Myšík dabuje. No a jak to tak pozoruju, Spidermana by si asi chtěl zahrát nebo se jim rovnou stát snad každý kluk. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si skvěle užije turné s úžasným písničkářem Michalem Horákem a ať mu vedle komparzu do filmu vyjde i nějaká velká role. A víš, do které bych ho z fleku obsadila já? Viděla bych to na prince. A dokonce i vím přesně na kterého. Na šípkového růžu. David Málek, usínám. 8.

0: Usínám, tak se jmenuje novinka z minule od 19-letého Davida Málka. Aktuálně 8. příčka. A já už to vidím. Vánoční pohádka a David Málek v roli šípkového růži. No, to by byl banger. A už jsme na sedmičce, kterou opět získává hudební producent Anima s písní Bad Angel. Jeho koncerty nejsou jen obyčejné DJské sety. Často připomínají obří multimediální show plné hologramů, digitálních postav a futuristických projekcí. Fanoušci říkají, že jeho koncerty vypadají spíš jako film z budoucnosti. A to samé platí i pro jeho videoklipy. Do singlu Bad Angel obsadil zpěvačku Lisu, která se v něm zjeví napůl jako anděl a napůl jako robot napojený na nejrůznější hadičky. V skutku sci-fi podívaná. No a teď kvízová otázka. Tušíš, z které holčičí skupiny Lisa je? Za A z Blackpink, nebo za B z Cat Eye, nebo za C ze skupiny Holky? No a správná odpověď je samozřejmě za A. Lisa je z Blackpink. Teď už je tady ale Anima a Lisa a jejich Bad Angel.
1: Sedmé místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Opět získávají 7. místo.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A žádná změna se neodehrála ani na 6. příčce, kterou si už po druhé za sebou odnáší skupina BTS. O této jihokorejské K-popové formaci jsme si tu už povídali mnohokrát. A tak by mě zajímalo, jestli si pamatuješ, kolik má členů. Za A6, nebo za B7, nebo za C8. A správná odpověď je přesně uprostřed. Skupina BTS má 7 členů. Každý z nich má ve skupině jinou důležitou roli. Najdeme tam lídra, několik reperů, hlavní zpěváky i tanečníky. Někdo vyniká hlubokým hlasem, jiný zase vysokými tóny nebo neuvěřitelnými tanečními pohyby. Právě díky tomu se jejich hlasy i styly krásně doplňují a BTS zní tak originálně. A teď už si užij jejich Swim.
1: 6.

0: Type. Megahit Swim od jihokorejské k-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, je opět na 6. místě. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Je to před týdnem bronzový 14-letý Jony s písní Sny. A jen tak by the way, zajímalo tě někdy, o čem se lidem nejčastěji zdá? Mně jo. A tak jsem se to snažila vypátrat. A víš, na co jsem přišla? Že úplně nejčastěji se lidem zdá třeba o létání, padání, škole, práci, cestování, anebo o tom, že někoho hledají. Spousta snů bývá fakt hodně zvláštních a zamotaných, protože náš mozek si během spánku uklízí myšlenky, zážitky a emoce z celého dne. Tak co, máte některý z těchto snů taky? Já jo. No a teď už je čas na Jonyho a jeho sny.
1: Páté místo. Dneska.

0: Z bronzové trojky nám na páté místo sklouznul 14-letý Jony a jeho single Sny.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A už jsme u bramborové čtyřky, kterou už podruhé získává superhrdina od Karol a Kvída. Tak si pojďme udělat takový výlet do historie superhrdinů. Všechno to začalo už ve 30. letech minulého století, kdy se v komiksech objevili první slavní hrdinové, jako je Superman nebo Batman, kteří bojovali za spravedlnost a chránili slabší. Později se přidal třeba Spider-Man, ten má schopnost lézt po stěnách a střílet pavučiny, nebo Wonder Woman. Ta zas pochází z amazonského národa válečnic a má neuvěřitelnou sílu a odvahu. V moderních příbězích pak známe třeba Ironmana, génia v high-tech obleku nebo Kapitána Ameriku, symbol odvahy a spravedlnosti. Superhrdinové se postupně stali ikonami popkultury a dnes je známe nejen z komiksů, ale i z filmů a seriálů a písniček a všude zachraňují svět. Spousta kluků má doma aspoň jeden kostým svého oblíbeného superhrdiny. Třeba můj syn Adámek jich má rovnou asi 5. A o kterých superhrdinech zpívá Karol a Kvído? Víš to? Jestli ne, tak já ti to řeknu. Zpívá o rodičích.
1: Čtvrté místo.

0: už jdeme na medailové příčky, konkrétně na bronzovou trojku. Na tu se dostal zahraniční song, což je v našem žebříčku vždycky mega úspěch, když se to někomu z ciziny povede dosáhnout na medaily. Tentokrát se tímto počinem může pochlubit dívčí skupina Kecaj z písní Gabriela. A o čemže je? Není o žádné konkrétní Gabriele. Ani žádná z členek skupiny se takto nejmenuje. Píseň Gabriela je o sebevědomí, srovnávání se s ostatními a o tom, jaké to je, když máš pocit, že vedle tebe stojí někdo lepší nebo nedosažitelný. Zároveň ale tahle singlovka posílá vzkaz, že je důležité zůstat sám sebou a nenechat se tlačit do role, kterou ti někdo jiný přisoudí. A jestli to náhodou ještě nevíš, tak Kecaj byly vybrány v globálním castingovém projektu, kde se holky z různých zemí učily zpívat, tančit a trénovaly jako K-pop trainee. To, jak se jejich skupina dala dohromady, mohli diváci sledovat v dokumentární sérii, takže fanoušci se s nimi seznámili ještě dřív, než vydali svoje první velké hity. Kecaj, Gabriela.
1: Třetí místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj povyskočila z 5. místa na bronzovou trojku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát bronzová a teď dvakrát stříbrná. Takhle skvěle v našem žebříčku debituje 13-letá Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci. Vicky jela se svou školou minulý týden na výměnný pobyt do Španělska. A jak je z jejího instáče vidět, parádně si to tam s kámoškama užívá. Byli se podívat po památkách na slavný fotbalový stadion, natočili pár vtipných videí třeba o tom, jak hledají, kde si koupí maču, kterou se jim nakonec podařilo objevit, a dali si z ní vymazlený chladivý drink. No a když už jsme u té mači, tak si pojďme říct, co to vlastně je. Jemně mletý zelený čaj původem z Japonska, který se pěstuje ve stínu, aby měl výraznější chuť i sytě zelenou barvu. Na rozdíl od běžného čaje se totiž nepřelívá vodou, ale prášek se rozmíchává přímo v nápoji, často pomocí speciální bambusové metličky. Díky tomu má mača mnohem silnější chuť i víc přírodních antioxidantů a dneska ji najdeš třeba v latte, zmrzlině nebo právě v osvěžujících studených drincích s nejrůznějšími příchutěmi, ať už je to vanilka, jahoda, kokos, mango a spousta dalších. Jen pozor, holky a kluci, matcha obsahuje kofein, takže se u dětí doporučuje maximálně jen občasné ochutnání a žádné pravidelné pití většího množství matchy, aby to neovlivnilo spánek nebo pozor. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Druhé místo.

0: single Tančím jak chci, který naspívala 13letá Viktoria Lavrišin, je opět stříbrný. A kdo vítězí ve 307. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13letá Kiara se singlem Sweet Girl. A jestli chceš tuhle pecku slyšet i naživo, tak doraž na nedělní koncert Rádia Junior 31. května na hlavní stage na Zlínském náměstí. Od 15.30 se tam na tebe budu těšit nejenom já, ale i Kiara a taky zpěvačka Adélka Křivánková a herec Jan Cina. Jehož hlasem promlouvá skřítek Hajaja, který tam bude taky. Holky zaspívají svoje hity, trendy pecky i písničky z pohádek. Těšte se i na taneční a pěvecký rychlo workshop. A třeba našim super hostům budete moct položit i dotaz a taky to s nimi rozjet na pódiu. Určitě taky doražte do Koma modulu Českého rozhlasu a Rádia Junior v parku Komenského ve Zlíně, kde si budete moct vyzkoušet rozhlasové dílničky a o víkendu 30. a 31. května tam budeme živě vysílat od 10 do 12 hodin. A nebude chybět ani další program a spousta moderátorů Rádia Junior. Tak za námi na Zlínský filmový festival určitě doražte. No a teď už je tady Kiara a její Sweet Girl.
1: První místo. Yeah.

0: Tak to byl vítězný single 307. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik zpěváků je ve skupině BTS? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
0: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry Ladrové.

0: a ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde jsou články, najdi si ten nejnovější a tam uvidíš i aktuální hlasování, včetně procent hlasů. Hlasovat můžeš až do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Zrovna rychle chvátala do hudebky. Dnes totiž měla mít koncert. Paní učitelka už stála u dveří do sálu, ruce v bok, v krásných červených šatech s výstřihem na zádech, vlasy vyčesané do drdolu. Jsi připravená? Piano čeká. A já taky. Okoukla Matildu od hlavy k patě a trochu se ušklíbla. Taky jsi mohla vzít něco slavnostnějšího. Teprve teď Matildě došlo, že jak chvátala, aby přišla včas, zapomněla se převléknout. Měla na sobě to, co ve škole. Džíny a tričko. Šla se podívat na chodbičku. Vlastně ani nedoufala, že se táta objeví. Bylo to jako obvykle. Nikdy to na koncert nestihl. Hrozně se pak vždycky omlouval a protože měl špatné svědomí, vzal jí do fast foodu nebo na zmrzku nebo někam do restaurace. Bylo jí jasné, že přesně tak to dneska bude. Naproti u okna postával nějaký kluk. Měl černé vlasy a hnědé oči. Na sobě modrou proužkovanou košili a mančestráky. Na rozdíl od Matildy se na koncert slušně oblékl. Asi taky na někoho čekal. Na někoho, kdo to nestihne. Pohodila hlavou a šla zpátky do sálu. Krátce na to koncert začal.

Matilda byla až osmá, takže se dost dlouho vrtěla na židli. Vedle ní seděla šedovlasá paní, která nadšeně tleskala každému účinkujícímu, jako by to všechno byla její vnoučata. Nakonec se ukázalo, že vnuka má jen jednoho, právě toho, co udělal nejvíc chyb. Celý rudý se ukláněl, ale potlesk měl veliký, jeho babička se činila. Usmívala se a tichounce šeptala: bravo, bravo, to nevadí, každej se může splíst. Když přišla na řadu Matilda, trochu si odfrkla, aby se sklidnila a vyrazila rázným krokem k pódiu. Uklonila se a pohled upřela někam dozadu. Táta tam stejně není. Usedla ke klavíru a začala hrát. V hlavě měla prázdno. Ruce pracovaly sami, nemyslela na nic. Prsty tančily po klaviatuře. Opírala se do kláves a věděla, že hraje pěkně. Na chvíli, jako by se vrátila zpátky ke škvíře na chodbě, kterou včera objevila a která vedla do pokoje s Fredkou. Hlavou jí běželo, jak to tam bylo krásné, ty šelmy, jak koukaly z obrazů a jak po stěnách lítaly ty barevné odlesky cingrlátek. Zároveň, jako by slyšela i to piano. Kdo to tam ale hrál právě tuhle skladbu? A náhle jakoby na okamžik hrála spolu s tím pianem ze vzpomínky. Dokonce se jí zdálo, že to musí slyšet i lidi v publiku, že hraje vlastně na dvě piana. Co když slyšela tenkrát samu sebe, jak hraje? To by bylo něco. Třeba se tou škvírou může procházet do jiných časů. Třeba o pár hodin zpátky, nebo o den, nebo třeba o rok. To by bylo... Pomalu se blížila k závěru skladby. Pravou rukou vyběhla nahoru a vrátila se zpátky. Poslední takt a je to.

Potlesk byl veliký. Matilda vstala a uklonila se. Pohledem zkontrolovala, jestli tam není táta, ale nebyl. Všichni tleskali a nejvíc asi ta stará paní, co vypadala, že všichni jsou její vnuci a vnučky. Tleskala a zároveň si utírala do papírového kapesníčku slzy dojetí. Matildu to potěšilo. Uklonila se ještě jednou a pak vyšla na chodbičku. A tam málem vrazila do táty.

0: Ty jsi už dohrála? Zeptal se udýchaně.
1: Dohrála.
0: A jaký to bylo?
1: Dobrý.
0: Něco se děje? Zkazila jsi to?
1: Ne, hrálo se mi skvěle. Klika u dveří do sálu se pohnula. Paní učitelka.
0: Moc pěkné, Matildo. Máte velmi šikovné děvče, pane Zelený.
1: Obrátila se na tátu. Jako bych se na chvíli ocitla v Beethovenových časech. Zasnila se. Ze sálu se ozýval potlesk pro dalšího účinkujícího a v zápětí následovala další skladba. Matilda na chvíli zalitovala, že tam nesedí. Možná hraje ten kluk, co tu předtím postával. Poslouchala. Venku se najednou rozpršelo. Táta si psal něco na mobilu a vypadal ustaraně. Pak zazněl potlesk a na chodbu vyšel opravdu ten kluk, co si ho Matilda předtím všimla. Takže to hrál skutečně on. Rozpršelo se ještě víc, dokonce i hřmělo. Matilda cítila, jak zvenku vane čerstvý chladný vzduch. Naschledanou, řekl ten kluk směrem k tátovi a ahoj, směrem k ní. Otevřel dveře a zmizel v dešti. Bez deštníku.
0: Naschledanou, zamumlal táta roztržitě a ani nevzhlédl od mobilu.
1: Ahoj, šeptla Matilda a usmála se. Táta odeslal zprávu, pak otevřel dveře na ulici a roztáhl deštník.
0: Jdem? Zeptal se.
1: Matilda se k tátovi přitulila a vyšli do deště.
0: Lilo jak z konve.
1: Naštěstí fast food nebyl daleko. Vlítli dovnitř a oklepali se jako dva psy. Objednali si a pak se cpali všemi těmi lahůdkami, co je Matilda tak milovala. Mezi sousty se táta vyptával, co bylo ve škole. A Matilda mezi sousty líčila, jak dostala z angličtiny 5, protože Rypáková vůbec neříkala, že by se snad měla psát písemka nebo že se bude opakovat. Takže to nikdo nemohl tušit. No a skoro všichni měli 5. A až na Mařenku Felcmanovou, ta měla 4.
0: Jak je to možný, že ty jsi neměla lepší známku?
1: Říkám ti, že všichni dostali 5, tati.
0: Ne, říkala si, že Mařenka Fulmanová dostala 4.
1: Ty to vůbec nechápeš. Táta chtěl vědět, jak si to Matilda hodlá opravit, ale ta už úplně vypnula. Ze zkušenosti věděla, že to tátu brzy přejde a bude zas klid. A taky, že jo.
0: Nechceš ještě něco?
1: Zeptal se po chvíli. Ne, díky, usmála se. Když vyšli ven, už nepršelo.
0: Za to byla mlha. Drž se mě, ať se ti nestratím,
1: zaprosila Matilda a na okamžik se jí zachtělo svěřit všechno tátovi. Popsat mu, jak objevila škvíru, která jí zavedla do záhadné místnosti, možná i do jiného světa. Skoro se už nadechovala, jenže tátovi zazvonil mobil. Nad něčím se začal rozčilovat.
0: Ne, já nepojedu někam křepčit na most jako tajtrlík, jen proto, že si to produkce vymyslela.
1: Vstekal se do telefonu, popadl Matildu za ruku, mávnul na taxíka, mobil pořád u ucha, utrousil jméno ulice a jelo se. Matilda seděla vzadu a pozorovala, jak se v mlze objevují světla aut a zase mizí. Za chvíli byli u mostu.
0: Vteřinku, řekl táta a vystoupil.
1: Z mlhy se vynořil maličký chlapík a mával na něj. Něco mu vzrušeně vykládal a přitom gestikuloval rukama.
2: Točíme, točíme, musíme. Pokud by tohle byla prolínačka, pokud by jsme získali dostatek materiálu, tak tohle by byla vlastně vždycky prolínačka. Teda, když ona prochází tou minulostí nebo budoucností, já teď nevím, tak to by bylo přesně ono, to by byl ten klíč.
1: Matilda viděla, jak se táta vsteká a chce odejít, jak za ním chlapík běží a předbíhá ho, jak ho táta odstrkuje, jak chlapík zůstal stát a pořád něco vykládá a koulí očima, vrtí hlavou a máchá rukama. Pak se táta vrátil k taxíku a zeptal se, jestli to Matilda zvládne sama.
0: Jo, jo,
1: řekla, dostala pusu, taxikář peníze a auto se rozjelo směrem domů. Matilda se rozhodla, že tátovi o té škvíře nic neřekne a nechá si tajemství pro sebe. Alespoň prozatím.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrníčko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřínky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno,
0: křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, povídá vrabec. Už abych lítl.

0: Zaslepený život, brr. Raději prašti tou rachotou, člověče. Co já se nakroužím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš, že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids? Řekl vrabec. Tam mám jednoho známého. Mám? Jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám.
0: Pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Něco si zbalím svůj katáček na zuby a roční košili a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte. Jak já to každému v tenise natřu? Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu, víš? A když je všechny porazím, koupím si valčínský palác a tam si udělám na střeše hnízdo, ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval houští střízlík. Hned z rána se pustil na jih, jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
2: Ty kujo netoulavá, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabít se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konstrukční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
2: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a tam mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Davicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Davic peníze. A tolik toho napovídal o Davicích a riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp.
1: Ba, Ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si co si. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem Střízlík. To nevím, pravila sejkorka, nejspíš na lodi a třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou a domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu a nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a z Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla: tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčku to pálí, krinda pána toto štípe, kruci turci, jej, šmanko, tak, oulalauha, kruci, jemnehu, safra, fujloty, pro pána, jemináčku, jachichachik, namouče ty to, doufuf, panenko skákavá, kruci fagotovej, mami, lidičky, brr, kruci písek, juj, pro pánečka, sakulente, ajaj, kruti puti, teda takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes stavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
2: K motrosej, Korko,
1: ozvala se paní Kosová.
2: Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla Sejkorka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
3: A že nevíte, řekl Špaček na bříze,
1: Kdo naučil nás ptáky lítat? Tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý. A slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak. Meteory, řekl Kos. Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli. Nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hurc skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
0: A co ti povídal dál?
1: Ptal se Střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
0: Střízlík taky?
1: Ptal se Střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak mám a to kdy? Já musím zopak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
3: Ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
1: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal Karlštejnský Havran. Tak pozor, řekl Kos. 1, 2, 3.
3: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl.

Byl jeden car a měl tři syny. Jednou šel nejstarší syn na lov a jak vyšel z města, tu vyskočil z chrastí zajíc a on za ním a zajíc sem tam, až utekl do nějakého mlýna a cařovi za ním. A když tam přišel, vyskytnul se tu místo zajíce drak a toho cařovice sežral. Potom po několika dnech, když cařovic domů nepřicházel, začali se diviti, co to, že nejde. Tehdy šel prostřední syn na lov a jak vyšel z města, tu zase z chrastí vyskočil zajíc a cařovic za ním a zajíc mu zas utekl do toho mlýna. A když cařovic tam za ním přišel, byl tu místo zajíce drak a sežral jej. Když potom po několika dnech ani jeden, ani druhý cařovic se nevracel, měl celý dvůr o ně starost. Tehdy se vydal i třetí syn na lov, zdali by bratří nenašel. Když vyšel z města, opět vyskočil z chrastí zajíc a cařovic za ním. A zajíc běhaje sem, tam utekl mu zas do toho mlýna. Ale cařovic tam za ním nešel, než jiné zvěře hledal. I myslil si, až se vrátím, však já tě tam najdu. Potom dlouho chodil po lese a nic nemohl najít jim. I vrátil se do toho mlýna a nalezl tam nějakou babu. Pozdrav pán Bůh, babičko, řekl cařovic. A baba mu odpověděla, dejš to pán Bůh, synku. Kde je babičko můj zajíc? O, synku, není to zajíc, ale drak a mnoho lidí už přivedl se světa. Cařovic slyšel to, zasmušil se a řekl, co teď činiti? Tu zajisté i moji dva bratři zahynuli. A baba mu odpověděla, ovšem zahynuli, ale nic není platno, jdi synku domů, abys taky nezahynul. A on řekl, slyš babičko, vím, že bys i ty ráda toho zlého se zbavila. A baba mu vskočila do řeči, ho, můj synku, kterak bych nerada, já tak uchvácena byla, ale odtud není pomoci. Tehdy on na to, dej pozor, co ti řeknu. Až drak přijde, zeptej se ho, kam chodí a kde je jeho síla. A když ti poví, neustále to místo líbej, kde ti řekne jako z lásky, dokud ho nevyskoumáš. A pak, až přijdu, mi řekni. Poté odešel cařovic domů a baba zůstala ve mlýně. Když se drak vrátil, počala se ho baba vyptávat. Kde jsi to pro boha byl? Kam tak daleko chodíš? Nikdy mi nechceš povědět, kam chodíš. A drak jí odpověděl, ho, milá babičko, já chodím daleko. Tu počala se baba k němu lichotiti. A proč tak daleko chodíš, pověs mi, kde je tvá síla? Kdybych o ní věděla, nevím, co bych učinila z lásky. Já bych to místo celé zlíbala. Na to se drak usmál a řekl, tuhle je má síla v tom ohništi. Tu baba začala objímat a líbat ohniště a drak vydato dal se do smíchu. Ty blázinku, není tu moje síla. Moje síla je tamhle v tom stromě před domem. A baba začala zas objímat a líbat strom a drak opět se dal do smíchu i řekl, nech toho, blázinku, tu moje síla taky není. A kde je? Otázala se baba. A drak jí začal vypravovat. Má síla je daleko, kam ty nedojdeš,
daleko tam ve druhém carství. U carského města je jezero, v tom jezeře je drak a v draku vepř a ve vepři holub a v tom holubu moje síla. Když baba to slyšela, řekla, Bavěru, daleko je to, toho líbati nemohu. Druhého dne, když drak odešel ze mlýna, přišel cařovic k babě a ta mu všecko pověděla, co jí drak řekl. Tehdy on šel domů a převlékl se. Vzal na se pastýřskou halenu a do ruky pastýřskou hůl a šel do světa. I putoval tak ode vsi ke vsi, od města k městu, až naposledy přišel do druhého carství, do toho carského města, pod kterým v jezeře byl ten drak. Tu v tom městě počal se vyptáveti, třebali komu pastýře. A lidé mu pravili, že car pastýře hledá. Tehdy šel přímo k caři. I otázal se ho car, chceš-li pásti ovce? A on odpověděl, chci, jasná koruno. Tehdy car ho přijal a počal mu dávat radu a naučení. Máme tu jezero a podle něho je pastva velmi pěkná a jakmile ovce vyvedeš, hned tam poběhnou a kolem jezera se rozejdou. Ale který ovčák tam zašel, žádný se více nevrátil. A proto, synku, tobě radím, nepouštěj ovce, kam sami chtějí, ale žen je, kam chceš sám. Cařovic mu poděkoval a potom se vypravil i vyvedl ovce ven. Ale vzal sebou ještě taky dva silné chrty a sokola a krom toho dudy. Když ovce vyvedl, hned je pustil k jezeru a ovce se hned okolo jezera rozběhly. Cařovic pak posadil tam sokola na kládu a chrty i dudy uložil pod kládu. Sám pak si ohnul nohavice i rukávy, zašel do jezera a začal volati. Hej, draku! Hej, draku! Pojď ven, budeme se dnes spolu měřiti, kdo je silnější, ač nejsilí žena. A drak se ozval, hned přijdu, cařovici, hned. Za malou chvíli drak vyšel a byl veliký, strašlivý a ošklivý. Tu se hned spolu popadli za pasy a potýkali se až do poledne. A když nastalo parné poledne, tehdy řekl drak, pust mě, cařovici, ať si svou holou hlavu omočím v jezeře a pak tě vyhodím do oblak. A cařovic mu odpověděl, mlč, draku, a netlachej. Kdyby mne cařova dcerka políbila na čelo, ještě výše bych tě vyhodil. Na to drak od něho hned upustil a ušel do jezera. K večeru cařovic pěkně se umyl a všecko na sobě urovnal, sokola si dal na rameno, chrty za sebe a dudy pod paždí i hnal ovce domů do města a cestou si hrál na dudy. Když do města přišel, všecko se zběhlo podívat jako na nějaký div, že se vrátil od jezera, kdežto prvé každý ovčák byl zahynul. Druhého dne cařovic opět se vypravil a vedl ovce přímo k jezeru. I poslal za ním car podtají dva jízdné, aby viděli, co dělá. A ti vylezli na nějaký vysoký vrch, odkud bylo dobře viděti. Tehdy ten ovčák, jak tam přišel, uložil chrty a dudy pod kládu a sokola posadil na ní. Potom si ohrnul nohavice i rukávy, zašel do jezera a zavolal. Hej, draku,
pojď ven, budeme se spolu zase měřit, ač nejsi-li žena. A drak se mu ozval, hned přijdu, sařovici, hned. Za chvilku drak vyšel, byl veliký, strašlivý a ošklivý. I popadli se spolu za pasy a potýkali se až do poledne. A když nastalo parné poledne, tehdy řekl drak, posmět, sařovici, ať si svou holou hlavu omočím v jezeře a pak tě vyhodím do oblak. A sařovic odpověděl, mlč, draku, a netlachej. Kdyby mne cařova dcerka políbila na čelo, ještě výše bych tě vyhodil. Na to drak od něho hned upustil a ušel do jezera. Když bylo k večeru, hnal cařovic ovce domů jako prvé a hrál cestou na dudy. Tu se opět celé město k němu zběhlo a všecko se divilo, že ten ovčák každý večer domů přichází, kdežto prvé žádný se nemohl navrátiti. Zatím ti dva jezdci už prve než cařovic do města přišli a caři obšírně všecko vypravili, co viděli a slyšeli. Tehdy car vydá an ovčák domů se vrací, hned zavolal k sobě svou dceru a pověděl jí všecko, co a jak, i řekl. Zejtra půjdeš s ovčákem k jezeru a políbíš ho na čelo. A dcera začala plakat a otce prosit ti, jiného dítěte nemáš nežli mě a nyní chceš, abych zahynula. Tu jí začal otec domlouvat jí, neboj se, má dceruško, vidíš, už měli jsme tolik ovčáků a kterýkoliv šel tam k jezeru, žádný se nevrátil. A tenhle už po dva dní zápasí s drakem a nic mu neuškodí. Důvěřuju v Boha, že ten ovčák toho draka přemůže. Jen jdi zejtra s ním, bodejš nás zbavil toho zlého, které už zahubilo tolik lidí. Ráno, když svítalo a slunce vycházelo, ovčák vstal a pana též i ubírali se k jezeru. Ovčák byl vesel, veselejší než jindy a dcerka cařova plakala. Ovčák jí těšil, nepláč paní a sestro má, jen učiň, co ti řeknu. Když bude čas, tehdy přiběhni a polipne a nic se neboj. I šli tak spolu za ovcemi, ovčák vesele hrál na dudy a pana vedle něho jdouc plakala neustále. On pak časem pustil trubku, ohlédl se a řekl, nepláč, zlatoušku, nic se neboj. Když přišli k jezeru, ovce hned okolo něho se rozešly a cařovic posadil sokola na kládu a chrty i dudy uložil pod ní. Potom si ohrnul nohavice i rukávy, zašel do vody a volal. Hej, draku, hej, draku, pojď ven, budeme se spolu zase měřit, ač nejsi-li žena. A drak se ozval. Hned přijdu k sařovici, hned. Za malou chvilku drak vyšel a byl veliký, strašlivý, ohyzdný velmi. Tu se hned spolu popadli za pasy a potýkali se až do poledne. A když nastalo parné poledne, řekl drak, posmě, cařovici, ať si svou holou hlavu omočím v jezeře a pak tě vyhodím do oblak. A cařovic mu odpověděl, mlč, draku, a netlachej. Kdyby mne cařova dcerka políbila na čelo, ještě výše bych tě vyhodil. A jak to řekl, tu cařova dcerka přiběhla i políbila ho na tvář, na oko i na čelo. Poté on drakem máchnul a vyhodil jej do oblak. A když spadl drak zase na zem, na samé kusy se roztloukl.
Ale tu vyskočil z něho divoký vepř a dal se na útěk. A cařovic zavolal na své psy: drž ho, nepouštěj! A psi vyskočili a za vepřem. A dohoni všeho hned ho roztrhli. Ale tu z vepře vyletěl holub a cařovic pustil sokola. A sokol holuba popadl a jemu přinesl. I řekl cařovic tomu holubu: nyní mi pověz, kde jsou moji bratři. A holub mu odpověděl: povím, jen mi nic neudělej. Hned za městem otce tvého je mlín a v tom mlíně jsou tři pruty. Uřízni ty tři pruty a uhoď jimi po kořenu. Tu se hned otevrou železná vrata do velikého sklepa a v tom sklepě je tolik lidí starých i mladých, bohatých i chudých, malých i velkých, žen i panen, že jimi můžeš osadit i celé carství. Když holub to všecko pověděl, vzal ho cařovic za krk a zaškrtil. Zatím car sám taky byl vyšel a vylezl na ten vrch, odkud ti jízdní ovčáka viděli, a sám taky všecko viděl, co se dálo. A když ovčák takto hlavy drakovi dobil, začalo se už hodně stmívat. Tehdy se pěkně umyl, sokola vzal na rameno, chrty za sebe a dudy pod paždí, hrál a hnal ovce domů do carského dvora a pana šla podle něho ještě plna strachu. Když přišli do města, opět se všecko zběhlo jako na nějaký div. Car, který hrdinství jeho byl viděl, hned ho k sobě povolal a dal mu svou dceru za ženu. A svatba trvala celý týden. Potom se cařovic projevil, kdo je a odkud, a cař i celé město ještě více se zaradovalo. A když potom cařovic už zase chtěl domů, cař mu dal sebou mnoho průvodčích a vypravil ho na cestu. Když přišli k tomu mlýnu, zůstavil cařovic celý průvod pozadu a šel tam, usekl ty tři pruty a udeřil jimi po kořenu a tu se hned otevřela železná vrata. On vešel do sklepa a vidí tu náramné množství lidu. Tehdy cařovic poručil, aby všichni odtud vyšli jeden po druhém i aby šli kam komu libo. A sám se postavil mezi vrata. Když tak jeden po druhém vycházeli, tu přišli taky jeho bratři. On je hned objal a oni jeho též i líbali se. A když už byli všichni venku, děkovali mu, že je vysvobodil, a potom šel každý domů. A on se svými bratry a se svou mladou paní taky šel domů k otci svému a potom tu panoval až do smrti.

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnože.
0: Je to strašná rostlina, pan táto, když se po vás popíná, píchá to.
1: Má

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Hudba je nekonečný vesmír plný možností.
1: Tajuplné moře, čirá krása, léčí od všech strastí, chmur i od zlosti.
0: Má však jako všechno pár svých zásad.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Ve Staroboru se chystá podzimní slavnost, na kterou se těší všechna zvířátka. Snad si v tom schonu a ruchu někdo všimne, že se na slavnostně vyzdobenou paseku valí nebezpečná pohroma. Víc už nám poví poslední lesohádka s názvem Jak mravenci zachránili lesní slavnost. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Každý rok na konci podzimu pořádala zvířátka ve Staroboru velkou slavnost. Pokaždé nanosila na paseku u potoka nejrůznější dobroty, ptačí orchestr vyhrával, zvířátka zpívala a tancovala. A na závěr každé podzimní slavnosti jezevec Bedřich se sovou Amálií vyhlásili, které zvířátko bylo v uplynulém roce lesu nejprospěšnější a předali mu zlatou pryskyřicovou medaili. Podzimní slavnost byla zkrátka událostí, na kterou se všichni v lese Staroboru těšili. Toho roku byl ale konec podzimu nevlídný. Před slavností několik dní od rána do večera pršelo. Na lesních cestičkách se udělaly hluboké louže a mech byl tak nasáklý vodou, že při každém kroku čvachtal. Už to vypadalo, že se kvůli dešti bude muset slavnost zrušit, ale nakonec se počasí umoudřilo a zvířátka začala s přípravami. Každý měl svůj úkol. Veverka Terka a její veverčata přinesli na hostinu oříšky a houby. Divočák Karel přitáhl celý pytel žaludů a lesklých hnědých kaštanů. Medvěd Bohouš sehnal plástev lesního medu a kuna Klotilda zase natrhala červené šípky a modré trnky. Straka Emilka dostala na starost výzdobu. Létala tam a zpátky a přinášela větvičky fialového vřesu a vějíře kapradí, kterými ozdobila pařezy. Červené muchomurky posloužily jako lucerničky. Síkorky, brhlíci a sojky od rána do večera trénovali písničky, které chtěli na slavnosti zahrát. Celý les zkrátka žil jen přípravami. Rejsek Matýsek se samozřejmě také těšil, ale zároveň měl starosti. Všímal si, že po deštivých dnech chybí už jen kousek, aby se voda vylila z koryta potoka a přetekla na cestičku. A potom už poteče na paseku a spláchne celou slavnost, svěřil se Matýsek se svým strachem jezevcovi Bedřichovi.
1: Ale, mávl packou Bedřich, to se nestane.
2: Podívej se, jak je voda vysoko. Jestli ještě trochu stoupne, zaplaví všechno kolem, pozoroval Matýsek starostlivě potok.
0: Bedřich začínal ztrácet trpělivost.
1: Víš, jak dlouho už tady ve Staroboru žiju? A za celou tu dobu se potok ještě nikdy nerozvodnil tak, aby zatopil paseku.
0: Matýska ale Bedřichova slova neuklidnila. Běžel proto za sovou Amálií a doufal, že ta jeho varování vezme vážně. Ale Amálie měla zrovna plná křídla práce se sbíráním světlušek, které měly na slavnosti svítit, takže na ustaraného rejska neměla vůbec čas.
2: Počkej, až to tady dodělám, pak se zaletím na ten potok podívat, odbyla Matýska.
0: Matýsek běhal od jednoho zvířete ke druhému a zkoušel je přesvědčit, že jim hrozí nebezpečí, ale nikdo ho neposlouchal. Seděl na břehu potoka a ustaraně ho pozoroval.
2: Potřebovali bychom nějakou pořádnou hráz, která by vodu zadržela. Ale kde ji vzít? Na stavbu takové hráze by byla potřeba spousta zvířátek a mě nikdo nebere vážně, uvažoval.
0: A jak se tak rozhlížel? Všiml si velkého mraveniště, které se tyčilo kousek od něj. Mravenci se v něm hemžili, pobíhali, ani chvilku se nezastavili a neúnavně pracovali.
2: To je nápad. Poprosím o pomoc mravence. Jsou tak pracovití, že i lidé často říkají, že je někdo pilný jako mravenec. Sice neunesou žádné velké větve nebo kameny, ale je jich spousta a když se zapojí každý mraveneček v mraveništi, mohli bychom společně stavbu hráze zvládnout, řekl si. Už neváhal ani chvilku a běžel mravencům vysvětlit, jaké nebezpečí hrozí a co by od nich potřeboval. Mravenci se hned pustili do práce. Začali k potoku snášet větvičky, kousky kůry, jehličí a listy. Matýsek jim pomáhal a připojil se i jeho kamarád zajíc Ambrož, který přehryzal silnější větve a společnými silami je dotáhli na břeh potoka. Všechny skuliny pak mravenci ucpávali kousky mechu a kamínky. Zanedlouho tu stála vysoká a pevná hráz, která se táhla podél celé paseky.
1: Co to je za bláznivý nápad? Jaký má smysl ohradit paseku takovým plotem? Nadával jezevec Bedřich a klepal si packou na čelo.
2: Ale než se stačil pořádně rozčílit, přilétla na paseku sojka Valentína.
3: Horní palouček zatopil rozvodněný potok. Všechno je tam pod vodou a za chvilku dorazí voda i sem.
2: Křičela už zdaleka a poplašeně mávala křídly.
3: Schovejte se, rychle!
2: Zavelel Matýsek a všichni se přikrčili za nově zbudovanou hrází. Právě včas. Během chviličky se totiž ozvalo hučení a šplouchání, které oznamovalo, že voda z rozvodněného potoka dorazila už i k pasece. Hráz se pod jejím náporem chvěla a třásla, ale odolala a nepropustila ani kapku.
1: Ať žijí mravenci, křičeli všichni.
2: Světlušky na stromech se rozsvítily, ptačí orchestr spustil první písničku a zvířátka se pustila do připravených dobrot. Radovali se, tancovali a zpívali až do noci. Pak sova Amálie zatleskala křídly a zjednala si ticho. Vážení přátelé, teď vyhlásíme zvířátko, které bylo v uplynulém roce našemu lesu nejužitečnější.
4: Kdo si myslíš, že to letos vyhraje? Šťouchl zajíc Ambrož do rejska Matýska.
5: Určitě mravenci. Udělali hráz a zachránili všem slavnost. Zaslouží si to.
2: Odpověděl Matýsek a spokojeně si pochutnával na krásně vybarveném šípku. Zvířátka zmlkla a napjatě čekala. Bedřich vyšplhal na pařes jako na pódium a důležitě si odkašlal.
6: Každé zvíře je důležité a má v našem lese své místo. To je asi jasné.
2: Ozvalo se souhlasné mručení.
6: Ale cenu může získat jen jeden. To zvířátko, které bylo nejen nejužitečnější, ale také ostatním nejvíc pomáhalo a projevilo se jako největší kamarád. Není jednoduché rozhodnout tak vážnou věc,
2: rozprávěl jezevec Bedřich, kterému se nejspíš na pařezovém pódiu zalíbilo. Ale divočák Karel ho přerušil.
7: Tak už konečně řekni, kdo to vyhrál.
2: Jezevec se narovnal a slavnostně prohlásil.
6: Vítězem se stává rejsek Matýsek.
2: Matýskovi zaskočilo sousto, jak ho to překvapilo.
3: Cože? Já? Proč já? Vždyť mravenci postavili hráz a zachránili tak slavnost.
2: To je sice pravda, ale ty si rozpoznal včas nebezpečí a vymyslel si řešení. A navíc cena se neuděluje jen za jeden čin, ale za to, jak si se choval celý rok. Všem si ochotně pomáhal, všichni tě mají rádi a jsi opravdový kamarád. Proto si cenu zasloužíš, vysvětlila sova Amálie. Matýskovi samou radostí i rozpaky nad těmi hezkými slovy zčervenala ouška.
1: Děkuju vám, kamarádi,
2: uklonil se na pařezovém pódiu. Sova Amálie mu na krk pověsila pryskyřicovou medaili a jezevec Bedřich mu s vážným výrazem potřásl tlapkou.
1: Ať žije Matýsek!
8: Slávo Matýskovi!
1: Zvířátku s největším srdcem v celém Staroboru!
2: Rozléhalo se pasekou. Matýsek byl šťastný. Konečně si přestal připadat obyčejný a k ničemu. Pochopil, že i to nejmenší a nejnenápadnější zvířátko může být pro ostatní důležité. Z nebe se snesla první sněhová vločka letošní zimy a zastudila Matýska na čumáčku. Slavnost končila a Matýsek se rozběhl do svého pelíšku. Těšil se na příští rok i další dobrodružství. Dobrou noc.
9: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
10: Rádio Junior, velká pohádka.
11: Z Liščího království se ještě žádný člověk nikdy nevrátil zpátky na zem. Zvládne to statečná dívka Li? Pohádku o perle z koruny Liščího krále napsal Lukáš Júza. Režie se v roce 2015 ujal Petr Vodička. Účinkují Magdalena Borová, Krištof Hádek, Naděžda Vicenová a další.

0: Var se, rýžová kašičko, var. Musím se tebou zahřát. V horách jsem prochladla až do morku svých starých kostí. Ale co dělat? Hodinu před kuropěním ze prvním mrazem přešlý Odeny gaduči získat jen jednou za rok. Var se, kašičko, v jačím mlíčku, vářo. To...
1: Moudrá Huan, pomoc!
0: Nečekaný ranní host, to si po probdělé noci nezasloužím.
1: Pomoc, kořenářko Huan!
0: Poznávám ten hlas. Patří dívence křehounké.
1: Prosím tě, Huan, otevři mi. Vím, že jsi tam, je cítit kouř.
0: Li? No ano. Ta dívka se jmenuje Li.
1: Jestli spíš, probuď se. Probuď se a otevři mi.
0: No, co mi zbývá?
1: Dobré ráno. Okamžitě pojď se mnou, Huang.
0: A připálí se.

0: Mysleli jsme, že je to jen silné nastuzení. Ale o půlnoci upadl tatínek Domdlop a už se mnou nepromluvil. Nepomohly obklady, zábaly ani amulety.
1: To je zlé. Ustup stranou a buď sticho. Při půlnočním svitu luny, tichřím dechu, běž mu z kuny, démon, rarach nebo děs, ať zmlkne váš smrtí hlas, tvoj, tvoj, tvoj.
0: Pomáhá to?
1: Buď sticho, jsem řekla. Při psím mléce, sloním klu, jednorožčím kopitu, lámu kletbu vašich zel, leďte zpátky do pekel, tvoj, tvoj, tvoj.
2: Dceruško, kde se touláš? Proč nejsi doma? Zatmi.
1: Na tuhle bolest jsou moje bylinky a zaříkání krátká, chudáčkuli. Tvůj tatínek trpí nemocí, kterou i já znám jen z mýtu a báchorek. Připrav se na to, že zemře.
0: Ale tomu vážně není pomoci?
1: Je mi líto.
0: Skutečně nijak. Huang, ty přece znáš tajemství života a smrti.
1: Je jedno prastaré pořekadlo, které dává jistou naději. Jen perla z koruny vladaře liščího navrátí životu ke smrti jdoucího.
0: Cože? Uzdraví se, když...
1: Když polkne perlu z koruny liščího krále.
0: Ale z liščí země se prý ještě nikdo nevrátil.
1: Někdo snad ano.
0: Jenomže jak liščí království najdu, nikdo do něj nezná cestu.
1: Stačí jít do hor za zapadajícím sluncem.
0: Když se tam vydám, postaráš se o tatínka?
1: Samozřejmě, milá Ali. Udělám, co bude v mých silách. Ovšem, pospěš si.
0: S Bohem, tatínku. Děkuju, Huang. Snad budu za pár dní zpátky.
1: Pospěš si. Čas běží bez soucitu. Je to poutník, který se nedívá, zdali je cesta blátivá, prašná, suchá nebo dlážděná. Běží stále stejným tempem. A přesto se nám mnohdy zdá, že běží neúprosně rychle.

0: Špičatá liščí ouška, slyšíte mě? Bylo si první z vrhu a domů chceš přijít jako poslední? Zvědavý čumáčku, ozvi se mámě lišce.
1: Hned zmlkni, zrsko. Zbláznila ses.
0: Liščí princ? Máš pravdu, blázním. Blázním strachy, jako každá matka, které se zatoulalo děcko.
1: Zmlkni, jestli nechceš přijít o život. Toulám se tady sotva půl hodinu a už jsem narazil na tři lovce.
0: Nemůžu si pomoct, princi. Můj prvorozený lišáček, ten nejzrzavější, nejbystřejší a nejstatečnější se mi ztratil.
1: Hlavně už nekřič a poslouchej mě. Tvé liště najdem.
0: A co když ne?
1: Klid říkám. Kde jsi ho viděla naposledy?
0: Na velké planině plné kamení. Učila jsem svou drobotinu, jak se skrýt, když poblíž není nora. Stromy, ani keře, kleč, ani tráva, skalničky, ani mech.
1: A potom?
0: Potom si mi rošťáčci chvíli hráli, prali se a naháněli a já si zdřímla na sluníčko.
1: A pak?
0: Zavrčela jsem k odchodu. Myslela jsem, že za mnou běží všichni. Ale když jsme přišli do nory, lišáček tam nebyl.
1: Kudy jste šli?
0: S Kratkou, okolo vodopádu. Dnes úplně poprvé.
1: Dobře, poslouchej. Ty teď půjdeš zpátky pěšinou okolo vodopádu. Jestli se tvůj synek ztratil, tak určitě tam.
0: A ty, princi?
1: Já půjdu okolo medvědích skal. Ať ho najdeme nebo ne, sejdeme se na velké planině.
0: Ještě ho přece jen naposledy zkusím přivolat.
1: Buď sticha, hloupá liško. Nebo chceš, aby tě lovci chytili a tvá liščata ztratila mámu?
0: To ne.
1: Moc dlouho už mluvíme a tvůj zrzeček je kdo ví kde. Jdeme.

0: ošklivé slunce. Nezacházej. Počkej ještě chvíli. Šplhám za tebou už 3 dny. Jestli mě co nevidět nedovedeš do Liščího království, nebudu tě mít ráda. Co se to tamhle děje?
1: Pomoc! Maminko, pomoc!
0: Na Liščí mládě útočí veliký jestřáb.
2: Jsi ještě Liščí holátko. Ulovím si tě zakrátko.
1: Au! Pomoc, Lišky!
2: Dřív než se úplně sešeří, staneš se mojí večeří.
0: Honem, musím mu pomoci.
2: Utíkáš marně, si zrzavá chátra. Chci tvoje maso, krev i játra.
0: Tady, starý suchý kořen mi poslouží jako zbraň. Ošklivče, ubližovat malému liščeti, že se nestydíš.
2: Jestřáb se ničeho neleká, ty kralva ani člověka.
0: Tobě to nestačilo, tak tu máš.
2: Pařáty od těch ran nějak moc bolí. Radši hned odlétnu, než mě ten člověk skolí.
0: A je pryč.
3: Děkuji ti za záchranu, človíčku.
0: Třeseš se vysílením, ale do rukou se vzít nenecháš. Bojíš se. Jsi první liška, kterou jsem v horách potkala.
4: Tak takhle se věci mají. Mého lišáčka mi chce ukrást člověk.
0: A hleďme, tvoje maminka. Zlobí se, že ses jí ztratil.
4: Okamžitě nech moje dítě.
0: Jestli ovšem ta liška necení zuby na mě. Ale to je nedorozumění.
5: Liško hloupá. To si nemohla svého lišáčka prostě jen popadnout do mordy a utéct s ním.
4: Když já jsem měla takový strach, když jsem viděla, že po něm natahuje ruku člověk.
5: Neřeknu, kdyby to byl nějaký lovec, ale tohle je děvče, skoro ještě dítě.
4: Oslnilo mě zapadající slunce. Nechtěla jsem jí ublížit, věř mi výsosti.
3: Tak už to mamince odpusť, princi.
4: A co jí vlastně je? Vypadá to, že jenom spí.
5: Jak si povalila, praštěla se hlavou o kámen a ztratila vědomí, ale krev jí nikde neteče. Snad bude v pořádku.
4: Princi, podívej. Nebe zčernalo.
5: Vzduch strachy znehybněl.
4: Blíží se sněhová bouře.
5: Ta první, nejzuřivější.
3: Maminko, bojím se, pojďme domů.
5: Tvůj bystrý lišáček má pravdu. Utíkejte se schovat, než ta slota propukne.
4: A ty?
5: Já se postarám o toho člověka. Rychle, prober se. No tak. Ach jo, jinak to nepůjde. Ať mám podobu člověka. A tenhle kamínek, ať se promění v koně. Vstávej. No tak. Děvče, probuď se. Vstávej.
0: Okamžitě mě nech na pokoji, nebo tě praštím blackem.
5: Klid, klid. Nechci ti ublížit. A nejsem ani jestřáb, který chce ulovit liště.
0: Cože?
5: A nejsem liška, která tě chce pokousat.
0: Počkat, v hlavě mám tmu.
5: Ztratila se vědomí. Ale teď není čas na vysvětlování. Vyskoč si ke mně na koně. Jestli nechceš být pohřbená sněhovou vichřicí.
0: Kdo vlastně jsi?
5: Lovec, který ti chce pomoci. Proč otálíš? Za chvíli bude pozdě, věř mi.
0: Nemůžu s tebou jet. Jdu do Liščího království.
5: Cože?
0: Jdu do Liščího království a nic mě od toho neodradí.
5: Ale mrtvá nikam nedojdeš. Pojď se mnou.
0: Dobrá.
4: A
0: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl. Letíme. Vznášíme se uprostřed sněhového šílenství. Zavírám oči. Mám strach?
5: Do Liščího království je zakázáno přivést člověka. Ale to se mi tam měl nechat. Tak křehkou, zranitelnou a půvabnou.
0: Vítr a krupičky ledu mě zčista jasna do obličeje nešlehají. Pěsnící bouři teď slyším někde hluboko pod námi. Neodnáší si mě náhodou sama smrt do svých ponurých končin?
5: Neboj se a otevři oči. Už jsme v bezpečí.
0: Kde to jsme?
5: Tam, kam jsi spřála dojít.
0: Vypadá to tu jako v nějakém honosném zámku.
5: Vítej v Liščím království.
0: Cože?
5: Jsme v paláci Liščího krále.

dost! Ta dívka je mým hostem. Neskřivíte jí ani vlas. Vedu ji za svým otcem, protože chci, aby ji odměnil za záslužný čin.

0: Utěšte se, sestry a bratři. Proč jsi přivedl toho člověka, můj nejmladší synu?
1: Byl jsem na lovu, otče.
0: Já se neptám, kde jsi byl. Já se ptám, proč jsi ho přivedl. To jsi nevěděl, že mu tím podepisuješ ortel smrti?
2: Slyšíš, princi, my jsme v právu. Ten člověk přijde o svou hlavu.
1: Nechte mě pronést obhajobu.
0: Na to máš právo. Pokračuj.
1: Tato dívka zachránila zatoulané liščí mládě před krvežíznivým jestřábem. Kdo ví, co mu zatemnilo srdce, že si namísto holubic či zajíců chtěl pochutnat na liščím pískleti.

0: Klid! Její čin je záslužný. Ale proč jsi ji přivedl sem?
1: Potkal jsem ji ve chvíli, kdy se strhla první sněhová bouře. Ta nejdivočejší. Tu by jistě nepřežil.
0: Je ušlechtilé, že jsi ji chtěl před jistou smrti ochránit. Ale to šlo i bez toho, aby si přivedl do našeho království. Tím si ji tak jako tak odsoudil k záhubě.
2: Vážený liščí králi, úctivě se klaním. Když dovolíš, můžu taky něco říct?
3: To děvče má kuráž a to se cení. Výsosti, přijmi ji ke slyšení.
0: Dobrá, mluv.
2: Mé jméno je Li a jsem z poslední vesnice pod horami. I když se tu na mě díváte nevraživě, jsem na vytouženém místě, v liščím království.
0: Cože? Proč by chtěl člověk do naší země?
2: Já, vážený liščí vladaři, jsem se do vašeho království vypravila, abych získala perlu z tvojí koruny.

0: Utiš se, liští národe.
1: K tomu máš jistě závažný důvod.
2: Můj tatínek umírá a může mu pomoci jedině perla z tvojí koruny.
0: Vidím, že máš otce opravdu ráda. Ne, nechci jí dát popravit. Dobrá, můžeš perlu získat, ale musíš splnit úkol, který ti uložím.
2: Udělám, co poručíš.
0: Ale je to nebezpečné.
2: Udělám všechno na světě.
0: Nože, musíš mi do zítřejšího rána donést květ měsíční orchideje.

0: Pokud se vrátí do mého království, nastane mír mezi všemi lištími národy.
1: Divoké lišti ho nechtějí vrátit, každého, kdo ho chce, o hlavu zkrátí, a pak s nimi válčíme, navzájem se vrátíme.
2: To si mohl rovnou odsoudit k smrti.
0: Kdybych měl dostát zákonům své země, tak bych měl. Takhle jí dávám aspoň naději.
2: Naději? To je výsměch, otče.

Nedívej se na mě vyčítavě. To ty jsi ji k nám přivedl. To ty jsi zodpovědný za její

0: Proč jsi tak bledý, princi?
1: Jsme pod horou divokých lišek. Na jejím vrcholu najdeš měsíční orchidej. Já s tebou dál nesmím. A ty se teď na tu horu vydáš a já už tě víckrát nespatřím, protože...
0: Protože nikdo, člověk ani lišky poddané tvému otci v téhle zkoušce doposud neobstál?
1: Ano.
0: Pak musím být první.
1: Hora tě bude zkoušet, ale ty, ať se bude dít cokoliv, jdi stále dopředu, rozumíš? Nesmíš ničemu uvěřit. Stále kupředu, rozumíš tomu?
0: Rozumím, princi.
1: Přestojíš-li všechna nebezpečí, přijdeš o půlnoci na ples divokých lišek. Nad těmi nemá můj otec žádnou moc. Tam už si musíš poradit sama.
0: S Bohem, liščí kralevici. A kdybychom se už neviděli, děkuji ti za všechno.
1: S Bohem? Ne, naschledanou. Budu tady na tebe čekat, odvážná li.

0: Noc pokročila. Ochladilo se. A já stoupám na další strmou horu. Kolikátou už. Jestli nahoře divokých lišek bude další hora, na kterou budu muset vylézt. Odtnu se brzy až na měsíci. A popovídám si se hvězdami.
1: Konečně jsi tady. Ubohály.
0: Ty mě znáš? Děsuplná obludo?
1: Mám hlad. A už dlouho jsem nejedla. Zabiju tě. Rozpářu tě. Sežeru tě.
0: Nesmím se bát. Musím jít stále kupředu.
1: Soul. Budeš umírat ve strašlivých mukách.
0: Lžeš. Čím blíž jsem k tobě, tím si krotší.
1: Soul. Čím blíž si ke mně, tím větší mám chuť tě před smrtí mučit.
0: Prskáš jako zmoklá kočka. A co víc, teď když jsem skoro u tebe, vidím, že ani nejsi větší než obyčejná kočka.
1: Soul. Už ani krok.
0: Mě nezastavíš. Musím zachránit svého tatínka.

Obluda se stvrkla a je malá jako veš. Zašlápnu ji. Děkuji ti za radu, princi.

0: I když si ty zlověstná horo strmá tak, že chvíle mi musím lézt po čtyřech. Já se nevzdám. V měsíčním svitu se mi jde lehce.
1: Co je zas tohle? Kamená lavina? Není kam se schovat. Kus skály letí přímo proti mě. Ne.
0: Musím pokračovat vzhůru. Musím zachránit tatínka. Co? Neuvěřitelné. Lavina se rozplynula jako přelud. Jestli budu stoupat ještě chvíli, skutečně co nevidět, vylezu až na měsíc. Jenom doufám, že na něm nebude další hora, kterou budu muset také zdolat.
2: Lin, pomoz mi.
1: Co to bylo?
2: Pomoz.
1: Tatínku? To není možné.
2: Slituj se. Otoč se a pomoz svému starému otci.
1: Tatínku!
3: Ať se bude dít cokoliv. Jdi stále dopředu.
2: Ležím tu a nemůžu vstát. No tak dělej. Zvedni mě.
1: Samozřejmě. Hned jsem...
3: Stále kupředu, rozumíš?
1: Mám jít stále dopředu?
2: Zvedni mě! To se tě mám doprošovat!
1: Promiň, tatínku, ale musím jít dál. Jedině tak tě zachráním.
2: Li! Li!
1: Děkuju. Děkuju ti za radu, princi.

Ona zbuší v uších. Hoří hodně ohně.

0: Chcel nebo veceles?
1: Chcete vědět, co vidíte, divoké lišky?
2: Ano, velká liško, ano, náčelnice. Kousanec v uchu, jsme zvědavé převelice.
1: Moje děti, máte před sebou člověka.
3: Štětiny z mordy.
4: Člověka vidíme poprvé.
5: Lidé prý kamarádi sliští smrdí.
4: Pojďme ho rozpoznat teprve.
1: Dost! Podle zákona hory jí nesmíme ublížit. Tato dívka se k nám dostala přes všechny nástrahy. A proto musí být naším hostem. Ať nám poví, co tady chce.
6: Já, vážené divoké lišky, potřebuji květ měsíční orchideje.
1: Slyšeli jste to?
4: Kdo má měsíční orchidej?
7: Vy, sakra drápy!
4: Kdo ji někomu nedá?
7: My, Hrešle z Pravsky!
4: Jsme divoké lišky!
7: Hrdek, filek!
4: Jsme lišky divoké!
7: Aha, aha!
1: Máš velkou odvahu. Ale to tady nestačí. Jen pojď a ten květ si vezmi.
6: Tohle, že má být měsíční orchidej?
1: Copak? Nelíbí se ti?
6: Bojím se, jestli si ze mě neděláte legraci. Vypadá jako seschlý vlčí mák.
1: No tak ho seber a uvidíš, jestli je to jen obyčejný mák.
8: U liščích údů chtivých tance má to jeden háček. Máš-li na srdci jen stín nějaké špatnosti, zemřeš, jakmile se květiny dotkneš. Zemřeš! Aha!
1: Tak už neotálej, člověče, a tu orchidej si vezmi. Ztrácíme s tebou čas.
6: Nikomu jsem v životě neublížila schválně. A křivdila-li jsem někomu omylem, ať je mi to odpuštěno. To nenápadné poupě se mi v rukou rozvinulo a rozzářilo se měsíčním světlem.
1: Nemožné. Nikomu se to dosud nepovedlo. Máš sílu navrátit liščímu pokolení mír. Ale když to nestihneš do rána, tak... Aha! Mé divoké lišky, náš ples může konečně pořádně začít. Tančeme, skákejme, křepčeme a zpívejme.

0: Li! Ty tady na mě čekáš, princi?
1: Čekám.
0: To jsi mi tolik věřil.
1: Věřil, ale teď si musíme pospíšit. Pokud nestihneš květ předat včas, bude zlé.
0: Jsem slabá jako skřivánek. Omdlím.
1: Neboj se, držím tě. Posadím tě před sebe do sedla.
0: Srdce ti buší jako splašené.
1: Podívej, nebe se jasní. Máme nejvyšší čas?

0: Myslím, že bys měl pomalu sundat z hlavy korunu a vyloupnout z ní jednu perlu, otče.
1: Ne tak zhurta. Splnila jsi svůj úkol, človíčku?
2: Vznešený liščí panovníku. Pohleď. Květ měsíční orchideje.
1: Konečně. Konečně ustanou války s divokými liškami. Obdivuji se ti, odvážná dívko. A jsem rád, že jsi v tak těžké zkoušce obstála.

0: Hleďte mi, dvořané. Snímám z hlavy svou korunu a loupu z ní tu největší perlu. Dávám tomuto statečnému děvčeti to, co po mně žádalo a co mu po zásluze náleží.
1: Děkuji ti, králi.
0: A teď spěchej za svým churavým otcem. Synu, do našeho království si ji přivedl, musíš ji v bezpečí dopravit zpátky.
2: Mile rád. Mile rád. Jdeme?

0: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl.
1: Dnes se nebojíš? Dnes máš oči otevřené.
0: Dnes nezuří sněhová bouře. Tohle mi nikdo neuvěří.
1: Vidíš, ty se směješ a mě přemáhá smutek. Sedíme na jednom koni, já tě držím v náručí, ale za chvíli nastane loučení.
0: Pověz, milější královici, když jsem stoupala nahoru divokých lišek pro orchidej, málem jsem se otočila za voláním svého otce, ale v poslední chvíli se mi v hlavě rozezněla tvá rada. Co by se stalo, kdybych se za tatínkovým hlasem otočila?
1: Na místě bys skameněla a rozsypala se v prach.
0: A kdybych utíkala před kamennou lavinou?
1: Zavalila by tě.
0: A kdybych se dala na útěk před trojhlavou obludou?
1: Zabila by tě a snědla.
0: A kdyby...
1: Už žádné otázky, prosím. Jsme na stráni nad vaší vesnicí.
0: To už tě nikdy neuvidím.
1: I když oba cítíme, že spolu chceme zůstat, nejde to, alespoň prozatím ne. Běž a pomoz svému otci. Heja!
0: Jakoby se mu v očích zatřpitily slzy. Kdepak? To si jen namlouvám. To mně se do očí dere pláč. A zachvělo se mi u srdce. Teď ale rychle za tebou. Tatínku!
2: Při půlnočním svitu luny, tigřím dechu, pižmo skuny, démon, rarach nebo děs, ať smrkne váš smrtí hlas. Tvoj! Tvoj! Tvoj! Prohrála jsem. Jen pojď, paní smrti. Už je tvůj.
3: Huang!
2: Li! Živá, Li! Zaplať pamuch, jsi tady. Máš?
3: Tady? Perla z koruny liščího krále. Jakému?
2: Zlé.
3: Polkni tu perlu, tatínku.
2: Podívej, ulevilo se mu.
3: Tatínku, už jsem u tebe.
4: Kdo mě to budí? To jsi ty, Li. Kde se tak dlouho touláš?
2: Nech ho spát. Zítra bude zdravý až do morku kostí.

0: Barš se, rýžová kašičko, barš. Musím se tebou zahřát. V horách jsem promrzla. Ale co dělat? Na posledním jarním sněhu ze hodinu před kuropěním odenek šizandry pozbírat jen jednou za rok. A to je v našich horách ještě pořád mráz. Vař se, kašičko, vař.
1: Moudrá Huang, stařinko Huang.
0: Nečekaná ranní návštěva. Co pak tě zase trápí, Li?
1: Dobré ráno, Huang. Dospat nemůžu, abych ti to řekla.
0: Dobré ráno. Tak ale rychle, ať se mi nepřipálí kaše.
1: Včera odpoledne k nám přijel krásný mladý lovec. A hned se ptal mého otce, jestli nehledá někoho do služby. A můj otec, že hledá.
0: No, takže nemůžeš dospat, abys mi řekla, že máte nového pomocníka.
1: Ne, běžím ti říct, že se budu vdávat.
0: Za koho?
1: No přece za toho pomocníka. Lovce. Prince.
0: Ale...
1: Ještě jsem ti neřekla, že má vlasy i vousy celé zrzavé.
0: Aha. A po mně chceš co?
1: Nic. Jenom jsem tě chtěla pozvat na svatbu.
0: Třešti prdlo. Odskákala odsud šťastná jako blecha. A tak, kašičko, už jsi hotová. Zařekla jsem se, že budoucnost už věštit nebudu. A natož z kaše jako nějaká pouťová podvodnice. Ale ta tvoje hladinka je k tomu jako stvořená. No, výjimečně. Za pár let budou mít kopu zrzavých dětí a budou spolu šťastní. Oh. Li se nikdy nebude divit, když se její princ zdrží několik dní v horách. Ani tomu, proč nemá rád lovce, kteří zabíjejí lišky. A co pak to tu ještě vidím? Aha, Lijin tatínek. Ten se ze svých vnoučat bude ve zdraví a spokojenosti těšit až do 112 let. No, děkuji ti za věžbu, kašičko v jačím mlíčku. A teď už si tě snad v klidu sním.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Zrovna rychle chvátala do hudebky. Dnes totiž měla mít koncert. Paní učitelka už stála u dveří do sálu, ruce v bok, v krásných červených šatech s výstřihem na zádech, vlasy vyčesané do drdolu. Jsi připravená? Piano čeká. A já taky. Okoukla Matildu od hlavy k patě a trochu se ušklíbla. Taky si mohla vzít něco slavnostnějšího. Teprve teď Matildě došlo, že jak chvátala, aby přišla včas, zapomněla se převléknout. Měla na sobě to, co ve škole. Džíny a tričko. Šla se podívat na chodbičku. Vlastně ani nedoufala, že se táta objeví. Bylo to jako obvykle. Nikdy to na koncert nestihl. Hrozně se pak vždycky omlouval a protože měl špatné svědomí, vzal ji do fast foodu nebo na zmrzku, někam do restu.

Matilda byla až osmá, takže se dost dlouho vrtěla na židli. Vedle ní seděla šedovlasá paní, která nadšeně tleskala každému účinkujícímu, jako by to všechno byla její vnoučata. Nakonec se ukázalo, že vnuka má jen jednoho, právě toho, co udělal nejvíc chyb. Celý rudý se ukláněl, ale potlesk měl veliký, jeho babička se činila. Usmívala se a tichounce šeptala: "Bravo, bravo, to nevadí, každej se může splíst." Když přišla na řadu Matilda, trochu si odfrkla, aby se sklidnila a vyrazila rázným krokem k pódiu. Uklonila se a pohled upřela někam dozadu. Táta tam stejně není. Usedla ke klavíru a začala hrát. V hlavě měla prázdno, ruce pracovaly samy, nemyslela na nic. Prsty tančily po klaviatuře. Opírala se do kláves a věděla, že hraje pěkně. Na chvíli, jako by se vrátila zpátky ke škvíře na chodbě, kterou včera objevila a která vedla do pokoje s Fredkou. Hlavou jí běželo, jak to tam bylo krásné, ty šelmy, jak koukali z obrazů a jak po stěnách lítaly ty barevné odlesky cingrlátek. Zároveň jako by slyšela i to piano. Kdo to tam ale hrál právě tuhle skladbu? A náhle jako by na okamžik hrála spolu s tím pianem ze vzpomínky. Dokonce se jí zdálo, že to musí slyšet i lidi v publiku, že hraje vlastně na dvě piana. Co když slyšela tenkrát samu sebe, jak hraje? To by bylo něco. Třeba se tou škvírou může procházet do jiných časů. Třeba o pár hodin zpátky, nebo o den, nebo třeba o rok. To by bylo... Pomalu se blížila k závěru skladby. Pravou rukou vyběhla nahoru a vrátila se zpátky. Poslední takt a je to.

0: Potlesk byl veliký. Matilda vstala a uklonila se. Pohledem zkontrolovala, jestli tam není táta, ale nebyl. Všichni tleskali a nejvíc asi ta stará paní, co vypadala, že všichni jsou její vnuci a vnučky. Tleskala a zároveň si utírala do papírového kapesníčku slzy dojetí. Matildu to potěšilo. Uklonila se ještě jednou a pak vyšla na chodbičku. A tam málem vrazila do táty.
1: Ty jsi už dohrála?
0: Zeptal se udýchaně. Dohrála.
1: A jaký to bylo?
0: Dobrý.
1: Něco se děje? Zkazila jsi to?
0: Ne, hrálo se mi skvěle. Klika u dveří do sálu se pohnula. Paní učitelka.
1: Moc pěkné, Matildo. Máte velmi šikovné děvče, pane Zelený.
0: Obrátila se na tátu. Jako bych se na chvíli ocitla v Beethovenových časech. Zasnila se. Ze sálu se ozýval potlesk pro dalšího účinkujícího a v zápětí následovala další skladba. Matilda na chvíli zalitovala, že tam nesedí. Možná hraje ten kluk, co tu předtím postával. Poslouchala. Venku se najednou rozpršelo. Táta si psal něco na mobilu a vypadal ustaraně. Pak zazněl potlesk a na chodbu vyšel opravdu ten kluk, co si ho Matilda předtím všimla. Takže to hrál skutečně on. Rozpršelo se ještě víc, dokonce i hřmělo. Matilda cítila, jak zvenku vane čerstvý chladný vzduch. Naschledanou, řekl ten kluk směrem k tátovi a ahoj směrem k ní. Otevřel dveře a zmizel v dešti. Bez deštníku. Naschledanou, zamumlal táta roztržitě a ani nevzhlédl od mobilu. Ahoj, šeptla Matilda a usmála se. Táta odeslal zprávu, pak otevřel dveře na ulici a roztáhl deštník.
1: Jdem? Zeptal se.
0: Matilda se k tátovi přitulila a vyšli do deště.
1: Lilo jak z konve.
0: Naštěstí fast food nebyl daleko. Vlítli dovnitř a oklepali se jako dva psy. Objednali si a pak se cpali všemi těmi lahůdkami, co je Matilda tak milovala. Mezi sousty se táta vyptával, co bylo ve škole. A Matilda mezi sousty líčila, jak dostala z angličtiny 5, protože Rypáková vůbec neříkala, že by se snad měla psát písemka nebo že se bude opakovat. Takže to nikdo nemohl tušit. No a skoro všichni měli 5. A až na Mařenku Felcmanovou, ta měla 4.
1: Jak je to možný, že ty jsi neměla lepší známku?
0: Říkám ti, že všichni dostali 5, tati.
1: Ne, říkala si, že Mařenka Fulmanová dostala 4.
0: Ty to vůbec nechápeš. Táta chtěl vědět, jak si to Matilda hodlá opravit, ale ta už úplně vypnula. Ze zkušenosti věděla, že to tátu brzy přejde a bude zas klid. A taky, že jo.
1: Nechceš ještě něco?
0: Zeptal se po chvíli. Ne, díky, usmála se. Když vyšli ven, už nepršelo.
1: Za to byla mlha. Drž se mě, ať se ti nestratím,
0: zaprosila Matilda a na okamžik se jí zachtělo svěřit všechno tátovi. Popsat mu, jak objevila škvíru, která jí zavedla do záhadné místnosti, možná i do jiného světa. Skoro se už nadechovala, jenže tátovi zazvonil mobil. Nad něčím se začal rozčilovat.
1: Ne, já nepojedu někam křepčit na most jako tajtrlík, jen proto, že si to produkce vymyslela.
0: Vstekal se do telefonu, popadl Matildu za ruku, mávnul na taxíka, mobil pořád u ucha, utrousil jméno ulice a jelo se. Matilda seděla vzadu a pozorovala, jak se v mlze objevují světla aut a zase mizí. Za chvíli byli u mostu.
1: Vteřinku,
0: řekl táta a vystoupil. Z mlhy se vynořil maličký chlapík a mával na něj. Něco mu vzrušeně vykládal a přitom gestikuloval rukama.
2: Točíme, musíme.
1: pokud by tohle byla prolínačka, pokud by jsme získali dostatek materiálu, tak tohle by byla vlastně vždycky prolínačka. Teda, když ona prochází tou minulostí nebo budoucností, já teď nevím, tak to by bylo přesně ono. To by byl ten klíč. Matilda viděla, jak se táta vzteká a chce odejít, jak za ním chlapík běží a předbíhá ho, jak ho táta odstrkuje, jak chlapík zůstal stát a pořád něco vykládá a koulí očima, vrtí hlavou a máchá rukama. Pak se táta vrátil k taxíku a zeptal se, jestli to Matilda zvládne sama. Jo, jo, řekla, dostala pusu, taxikář peníze a auto se rozjelo směrem domů. Matilda se rozhodla, že tátovi o té škvíře nic neřekne a nechá si tajemství pro sebe. Alespoň prozatím.

Africe navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale

Podívej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích.

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Věci a pojď, čekám pod schodama, vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma, vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

Les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

CastBox in, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

zvečile jeví, že hezky hřeje, když mne zkouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska.

pro co je teď vadný a jeho pohled chladný každého dojímá. A kde kdo se mu dipí, že je tak neduživý a že jen stále civí očima krutýma. Vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci by rád té trpaslici svou lásku vyznat chtěl. A strejc povídá ševče, půjč mi to jedno děvče, a švec na to, že nechce, co prej by z toho měl. A tak snadno a lehce na toho zlého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík sa nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil pro jen.

Red Botu. Šišatou věc, ten šišatec, naš.

0: a ta šišatá věc.
1: U šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý, šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec.

0: Shishati Shreds. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: Na šišatém nebi.